Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kterého jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dny od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

Právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Babi Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou Bednou od whisky. A že by to v těch zborech byli nezmařin?

Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky tři. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona, Texas.

Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě

vedle nich cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak pravizly jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

0: vloží sem do mých dlaní v té pláni zelení.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švarmová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
2: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
1: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švarmová.
2: Ta tvoje.
1: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katyn. Promiňte, Blaničko, já jsem se
3: Katinka.
2: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Nežaj mi našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
3: Co?
2: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří.
4: To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku, víš?
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jaký Ludva?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jaký Ludva?
2: No, můj Ludva.
4: No, mě chceš vyprovokovat? Moment, buchty, jsi si přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: No, já se sem vrátím, ale u něj nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
4: Kačko,
2: a žádný násilnost.
5: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říká, ježišmarja, co on jako udělali.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty si naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, a tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherné tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede
0: nahoru.
1: dolů, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No, tak, to...
0: tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, no, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, děláte to dle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Uspoňujem.
3: Šáhnu.
6: Uspoňujem skočil.
3: Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale
6: něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, ale nějaký den zpátky.
6: Červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady hrovám ještě bez Vysoký Patriku, já i zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
0: Thank you.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi, to ano. Bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době, kdo byl na železnici, u pošty, no. Nebo učetnictva, no. Nebo učitel, to byla vážená, no, no. Pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka do písnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to bylo, měli no. Jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trávníčkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to jsem druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Pozdravuju.
3: My taky a děkujeme. A poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, tam ve hře. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko,
3: tedy
4: The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to The Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: To je pravda. A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést?
2: Když někde
1: pobavit.
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím někdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
1: Dobře, píšeme jim bo té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli?

0: Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
1: Dobrý den, Brian z Martina.
0: Ano.
1: Hlasujem za Bečko a pani Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň. Jdu
2: se snažit.
0: Děkujem, děkujeme moc za to přání pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
3: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
4: V Lipníku nad Bečvou.
3: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
5: Dolar.
3: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
5: Co Čech, to dolar.
3: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí... to rčení? Napsaný. Platí rčení, no.
5: Co Čech, to disc jockey.
3: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
6: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
3: Ano.
6: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
3: No, ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
7: Co?
3: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
7: No byl open.
3: Byl
7: pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
3: Ano, byl vlastně open, by se...
6: Dalo zeptám být. Se jinak.
3: Ano.
6: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
3: Takhle chce jako...
7: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
3: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
7: Kde? Tady...
3: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
7: A kde vyrábíme lodě?
6: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
3: zvládá... Ano, raději
7: nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
2: desku? No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu

0: pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče, mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
0: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje, a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskjokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
0: Může.
1: To je varianta
0: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Náš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosti jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděl, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na
3: paměť. No to se musí učit, hlavně no, se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: No, vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: Ať je radši zubařko, těch je málo, herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Naschledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza Zvokavý, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění, už je další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dabing, takže o dabinku bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj. Vy zdravé.
7: To jste tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl.
6: No.
7: My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina a toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono asi to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrh mu je, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam jak něco přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a teď šlo 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, bych to dal. A pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát o ně. Píkne, Ježíši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchat. To jsem stuhnul a už to sešlo dál. A celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu bezí svičku. A teď já říkám, Kriste pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní Já jsem nepomněl, jak se jmenuje. Ona měla tík normálně, jo, takový vždycky. Tam se dělá, teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý. Ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježíš Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, když mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu? Říká, já. Teď najednou přijde to místo a najednou se znovu ozval. Ježíši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se šli takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu. Já to slyším znovu.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme, ano, doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc, to je ještě s výhrou, pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V ulici Labská v Pardubicích plánuje investor novou čtvrť se stovkou bytů. Brandýs nad Orlicí dokončuje obnovu pamětní síně Jana Amose Komenského. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. A nás čeká slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné ráno. U Pardubického Zdymadla má vyrůst nová obytná čtvrť s přibližně stovkou bytů. Převážně přízemní stavbu v ulici Labská tak nahradí několika patrové domy. Některé z nich s plánovanou výškou 15 metrů, což přesahuje výškový limit nového územního plánu. Území zároveň spadá do ochranného pásma městské památkové zóny a tak stavba bude muset získat souhlas památkářů. Přesto investor věří, že začne příští rok stavět, potvrzuje majitel společnosti CFIG Martin Chovanec.
3: Tak, my už máme za sebou veškeré studie, veškeré odborné stanoviska a teďka řešíme vyloženě projektování pro stavební povolení a pro zahájení stavby. Pracujeme na tom už od začátku letošního roku, do konce tohoto roku bychom měli mít hotovo a na přelomu roku chceme jít žádat o stavební povolení a ideálně v průběhu příštího roku začít stavět.
1: Brandýs nad Orlicí dokončuje obnovu pamětní síně Jana Amose Komenského. Slavný pedagog tam v letech 1622 až 1625 pobýval a napsal svoje nejznámější dílo Labyrint světa a Raj srdce. Stálá expozice věnovaná jeho životu a odkazu už byla zastarala. Město ji proto s podporou Pardubického kraje nechalo zmodernizovat. Rekonstrukce stála asi 1,25 milionu korun a návštěvníkům se expozice otevře ještě během léta, říká starosta Roman Buch z uskupení Máme rádi Brandýs.
4: Vlastně změnilo se to úplně od základu, kromě dvou místností, které jsme měli, tak jsme ještě přidali jednu, která by měla být taková kreativní, kde si děti budou moct vyzkoušet psát brkem nebo perem tuží. Ta největší místnost, tam by měl být model labirintu a v poslední místnosti projekce, bude tam několik filmů vztahujících se ke Komenskému.
1: Nemocnice, ambulantní specialisté a rentgenová pracoviště se s pojišťovnami nedohodly na výši plateb za zdravotní péči. Třeba ambulantní specialisté chtějí za výkony proti letošku o 3% víc.
5: Nám hodně nastoupaly náklady na péči v posledních 5-6 letech a ty úhrady nám tohle to nevykryly.
6: Říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko. Nejvíc podle něj vzrostly náklady na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše dlouhodobě chybí peníze i na interní oddělení nemocnic.
7: Jsou hluboko pod reálnými náklady na tu péči.
6: U poskytovatelů, kteří se nedohodli, stanoví úhrady Ministerstvo zdravotnictví v úhradě. Nové vyhlášce, říká ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
8: Určitě není možné očekávat, že ti, kteří se nedohodli, dostanou nějaké zásadní zvýhodnění.
6: Příští rok chce ministerstvo vyrovnanou úhradovou vyhlášku. Letos zdravotnictví hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až skoro jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, páteční teplotní maxima 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia, na horách 23 až 27. Vítr slabý, v bouřkách přechodně zesílí, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, tlak bude kolísat a bio dvojka, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 4 minuty po 5 přesně, v Pardubicích čerstvě uzavřená silnice 2. třídy číslo 355, ulice Dašická, a to konkrétně železniční přejezd.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jsme na konci pracovního týdne, je pátek 19. června. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. 250 000 divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, a to proto, aby zachytili případný výskyt parazitického svalovce, který se může přenést na člověka. Od podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat elektronicky přímo přes aplikaci v mobilu. Tématu se budeme podrobněji věnovat za okamžik. Tak i dnes pro vás máme písničky, které nestárnou. Věra Špinarová, Stůj, taky bude skupina ABBA, Helena Vondráčková a na začátek Karel Gott. Tak pěkný poslech vám všem.
10: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: neměl štěstí na mistrovství světa ve fotbale. Jsou to hráči Mexika, ti porazili ve skupině A v Guadalajáře Koreu 1-0 a se 6 body mají jako první tým na mistrovství jistou účast ve vyřazovací fázi. Vyrovnaný zápas rozhodl v 50. minutě Luis Romo, když využil chybu korejského brankáře. Mexičané budou ve čtvrtek ve 3 ráno v hlavním městě posledním soupeřem českých fotbalistů už s jistotou prvního místa ve skupině A. Korejci se v paralelně hraném zápase v Monterrey utkají s Jihoafrickou republikou a k postupu jim bude stačit remíza. Tak to bylo fotbalové mistrovství světa a my budeme pokračovat informacemi z přírody. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace. Reportérka Eva Kézrová o testování zjišťovala víc informací.
1: V současné době veškerá lovená prasata divoká jsou negativní. Ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože loví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: Uděláme to na šípkové omáčce.
5: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
6: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: Právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
6: Tahle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, 6:03, pátek 19. června. Hlavní vnitrostranický soupeř britského premiéra Andy Burnham byl v doplňovacích parlamentních volbách zvolený poslancem, oznámili dnes tiskové agentury. Burnhamovi návrat do parlamentu otvírá cestu k pokusu o sesazení Keira Starmera z čela strany a vlády. Starosta Velkého Manchesteru, přezdívaný Král Severu, vyhrál volby v obvodě Makerfield na severozápadě Anglie. Další zprávy pro vás budeme mít o 17:30. A teď něco přímo z pardubického kraje. Ve Slatiňanech bude vítání léta, začíná v 18 hodin. Čeká vás pohodový večer u vody plný skvělé muziky a letní atmosféry. My pro vás máme i soutěž o vstupenky v naší dopolední soutěži Věřte, nevěřte, tak můžete poslouchat po 17:30. Na místě by měl být taky Ivan Mládek, takže lákadlo rozhodně veliké. Ve Vysokém Mýtě bude den otevřených dveří u hasičů, začíná v 9 hodin. Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět hasičskou techniku, kterou představí profesionální a dobrovolní hasiči. Bude tam i ukázka vyprošťování zraněných z havarovaného vozidla a ukázka činnosti složek integrovaného záchranného systému. Zájemci budou mít možnost nahlédnout i do činnosti mladých hasičů SDH Vysoké Mýto. V tento den se můžou děti a mládež, které láká pohyb a svět hasičů, přihlásit do sportovního oddílu. Mezi sebou rádi přivítají nové členy už od 6 let a jakékoliv dotazy ochotně zodpoví. I regionální stopař se chystá do Vysokého Mýta na den otevřených dveří, takže o něm určitě uslyšíte víc. Počasí. Dnešní teplotní maxima vystoupí na 29 až 32, v Polabí bude až 34 stupňů Celsia, na horách 23 až 27. Zatím je jasno nebo skoro jasno, odpoledne má být až polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti velmi ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: tak ukrutnou nudu.
1: 6 minut zbývá do 6:30 a taky do dalších zpráv Českého rozhlasu Pardubice. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, oznámili agentury s odvoláním na Bílý dům. Ani Íránci se zřejmě nedostaví. Přesně před 90 lety se narodil sportovní redaktor a komentátor Jaroslav Suchánek, který po mnoho let provázel diváky významnými sportovními událostmi. Mimochodem otec herce a komika Michala Suchánka. Vědí děti, kdo je komentátor a co k práci potřebuje? Zeptala se Tereza Beránková.
2: Co dělá komentátor?
3: Třeba komentátuje fotbal.
2: Jenom fotbal?
3: I hokej.
2: A kdo je podle tebe komentátor?
4: To je třeba komentátor tancování nebo fotbal nebo hokej nebo tak dále, nějakého třeba tenisu nebo nějakých tréninků, nějakých věcí nebo hokej balu.
2: A co nám komentátor může říct?
3: Kdo dal třeba gól?
4: Kdo jako vítězí třeba v tancování, kdo vítězí první místo a absolutního vítěze.
2: A kde můžeme komentátora slyšet?
3: Na fotbalu. Dálce. Na hřišti.
2: A co komentátor používá k jeho práci?
4: Třeba mikrofon nebo propisku nebo fixu nebo nějaký papír na to, aby se tam něco mohl zapsávat.
2: A co komentátor musí dobře umět?
4: Třeba, aby ho nevyhodili, tak musí umět všechny věci.
3: Musí umět dobře mluvit, aby kdo na to kouká, ho slyšeli.
4: Aby mohl hodně dobře povídat.

0: Petra Beranková ve studiu, před námi zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Zastupitelé Třemošnice schválili pravidla pro prodej pozemků v nové obytné zóně. V blízkosti Vápenky radnice nechá připravit skoro 40 parcel. Pro zájemce vedení města stanovilo podmínku, že musí domy postavit do 5 let od prodeje, jinak jim bude hrozit vysoká pokuta. Koupaliště Cihelna v Pardubicích začíná zítra sezonu. Zatímco letní pláž pardubického akvacentra je návštěvníkům přístupná už od 30. května, v případě Cihelny chtělo město počkat na období vyšších teplot. Plovárna bude teď otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Zájemci se dnes můžou v městském bazénu v Dobrušce na Královéhradecku zúčastnit bezplatného workshopu Bezpečné prázdniny u vody. Program se zaměří na prevenci tonutí, první pomoc, resuscitaci nebo bezpečné chování u vody. Součástí budou taky praktické ukázky záchrany ve vodě a nácvik krizových situací. Akce začíná v 17 hodin a je určená rodičům, pedagogům, sportovcům a veřejnosti. Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemného bydlení se od příštího roku sníží. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO představila novou podobu dotačního programu. Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů. Celková podpora pak může pokrýt maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. A počasí čeká nás slunečno. Jasno nebo skoro jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34, na horách 23 až 27 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, v bouřkách může zesílit, rozptylové podmínky teď ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak kolísá a bio 2, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Červené vodě na Orlicko-Ústecku, silnice 1/11, jede se tam kvůli stavebním pracem kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A co se hodí krátce po půl šesté, tak to je rozhodně písnička Neusínej.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: rychlou jízdu. To jsou v kostce výsledky anonymizovaného měření dopravy, které si nechalo díky projektu společnosti DataFriend Národního dne bez spěchu a České kanceláře pojistitelů zpracovat vysoké mýto ve dvou ulicích města. Dva jarní měsíce inteligentní měřiče v Rokycanově ulici a Českých bratří zaznamenávaly intenzitu provozu. Cílem města bylo měřením preventivně zapůsobit na řidiče, kteří na frekventovaných ulicích moc šlapali na plyn. Prý nejde o represi, ale o prevenci, aby si lidé uvědomili, že něco neudělali dobře a příště si dali pozor. Odešlo 488 upozornění do datových schránek, což je asi půlka řidičů, co překročili rychlost. Největším překvapením pro radnici byl počet aut projíždějících v ulici Bratří, Českých bratří, kterou mnoho lidí využívá k cestě do nákupního centra. Každý čtvrtek přes den projede ulicí 7300 aut, naopak v neděli je to jenom kolem 4000. Další informace najdete v Mladé frontě dnes.
1: Já už listuji dnešním pardubickým deníkem a podíváme se společně s Jakubem na místo, kolem kterého my dva několikrát za den chodíme. Za chvilku se tam půjdu přeparkovat auto a mluvíme o automatických mlýnech. Neuvěřitelná částka a předělání kavárny v Gočárově galerii, protože má novou terasu. Je to tak, Pardubický kraj po několika letech od otevření nové budovy Gočárovy galerie v automatických mlýnech dostal možnost dokončit terasu před její kavárnou. Předcházela tomu, pozor, Jakube, složitá jednání s vlastníky sítí a pozemků. Přitom by se zdálo, že jde jenom o proužek před terasou. Terasa bude sloužit kafe Gočár a pozor, tato menší investice stála 1,5 milionů korun a designově ji pohlídal architekt Petr Všetečka. Terasa je na západní straně, kde celé odpoledne svítí slunce. Nejdřív jsme uvažovali o zastínění jednoduchou pergolou, ale potom se pan architekt přiklonil k jednotlivým kvalitním slunečníkům, uvedl radní Roman Línek. Tak se běžte na tuto parádu za 1,5 milionu podívat.
0: Tak ještě to byla jenom menší investice.
1: Menší investice, děkujeme.
0: Miliony Čechů ohrožuje hypertenze. Genetikou to ale není, to je téma dnešního vydání deníku Právo. Mezi pacienty s vysokým tlakem navíc přibývá mladých lidí. Na vině je poměrně nepřekvapivě nezdravý životní styl. Podle lékařů výrazně přibývá právě mladých lidí, kteří k ním přichází v 18 letech od pediatrů s nadváhou. Zatímco v roce 1990 se s obezitou anebo nadváhou potýkalo 10% dětí, v roce 2023 jejich podíl celosvětově stoupl na 30%. Roste generace, která je a bude víc nemocná než její rodiče. Víc najdete v deníku Právo.
1: A na fotbal se podíváme ve zprávách za 18 minut.

0: Tak tolik Michael Jackson na vlnách Českého rozhlasu Pardubice minutu po 6:15. V kalendáři je dnes pátek 19. června roku 2026 a my si teď povíme zase o dalších zajímavých akcích, kam byste se třeba i vy mohli vydat v té nejbližší době. Tak co bychom mohli doporučit? Je to hodně třeba i na našem webu na adrese pardubice.rozhlas.cz, tak se můžete inspirovat různými typy na víkend. A když bychom si teď zvolili něco konkrétního, tak doporučíme z toho víkendového dění, jak se tak dívám, no je to docela těžké něco zvolit, ale proč se nepodívat třeba na Mikšíkův statek Trstenice, tam bude setkání řemesel od 10. do 16. hodiny, mělo by to být zítra, je to tak, v sobotu, jedná se o 7. roční akce zaměřené na prezentaci starých řemesel, které byly ještě donedávna běžné a hojně zastoupené. Na akci uvidíte košíkáře, tesaře, řezbáře, truhláře a další. K vidění a zažití budou různá řemesla, program pro děti, občerstvení a další zajímavosti. Zítra Mikšíkův statek Trstenice, setkání řemesel. Počasí. Před víkendem nás čeká horké počasí, o víkendu tomu nebude jinak a pokračovat v podobném duchu budeme i minimálně na začátku příštího týdne. Dnes teploty 29 až 32, v Polabí až 34, na horách 23 až 27 stupňů Celsia. Teď po ránu jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti velmi ojediněle vyskytnou i přehánky nebo bouřky, večer se vyjasní. Vítr slabý proměnlivý, případně jihovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak už víme, proč americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo, oznámili tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Odklad cesty podle Vanceho týmu následuje poté, co televize blízká libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Další zprávy uslyšíte v 6 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A po 13. hodině vás čeká tradiční poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mhouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. Pedagog Trutnovské lesnické akademie Petr Moravec je novým ředitelem Krkonošského národního parku. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. A nás na východě Čech čeká slunečno. Jasno až skoro jasno, teploty až 34 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli už slunné ráno z Pardubic. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou zatím většinou čistá a vhodná ke koupání. Hygienici upozorňují na horší stav vody v rybníku Dlouhý u Lančkrouna, kde zjistili vyšší množství sinic a chlorofilu. Doporučují lidem, aby se po koupání v rybníku osprchovali.
3: Mírné znečištění hygienici zjistili taky v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. Voda je tam ale stále vhodná ke koupání. Naopak čistá voda je podle rozboru v přehradách Seč a Pastviny, Písnících Mělice a Březhrad nebo v nádrži Konopáč. Hygienici letos sledují taky několik nových lokalit. Mezi nimi je například Písník Hrádek na Pardubicku, kde první odběry ukázaly dobrou kvalitu vody. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
2: Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl původně funkce ujmout začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek, pokračuje Vlček.
4: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
2: Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie. Na takzvané probační programy pro dospělé ale nedalo ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, nebo programy musí omezovat. Sport. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace od začátku vedla po gólu Sadílka, soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Hlavně ve druhém poločase měl africký tým větší držení míče, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
5: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přece jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkám, že jsme měli druhou polovinu šanci.
2: Češi jsou ve skupině na 3. místě a pořád mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden proti Mexiku, které porazilo Jižní Koreu 1-0. Mexičané mají kromě jistoty postupu i jasné první místo ve skupině. V dalších zápasech porazila Kanada Katar 6-0 a Švýcarsko Bosnu a Hercegovinu 4-1. Počasí. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, na horách ojedinělé přehánky nebo bouřky, páteční teplotní maxima 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia, na horách 23 až 27. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak kolísá a Bio2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pohled na silnice, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak víte ze zpráv, českým fotbalistům se trochu vzdálil postup do play-off mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou v Atlantě s Jihoafrickou republikou jenom remizovali 1-1. Jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty. A čekají nás i informace z Moravské Třebové, tentokrát kulturní, od zaprášených vitrín až po moderní expozice. Muzeum si letos připomíná 120 let své existence a významné jubileum oslavuje výstavou mapující jeho proměny v čase. I tam jsme se byli podívat a přineseme krátkou reportáž. To všechno v programu Českého rozhlasu Pardubice. Pátek 19. června, posloucháte nás po 6. hodině. Hrát budeme Ivetu Bartošovou, píseň Můžeš lhát. Dalibor Janda bude, Marek Ztracený, anebo teď Michal Hruza.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi v pátek 19. června 3 minuty před 6:45. Skladba Fantazie na chorál Svatý Václav od Iva Bartoše získala nejvíc hlasů v posluchačském hlasování Českého rozhlasu. Dnes zazní v úvodu slavnostního koncertu v katedrále svatého Víta, na kterém vystoupí taky symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tento projekt podpořil vznik nové hudby určené přímo pro svatovítské varhany a zapojil do výběru vítěze veřejnost. Koncert odvysílá od 7:30 večer živě Český rozhlas Vltava. A ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď míříme do Moravské Třebové. 120 let příběhů, sbírek a proměn. Tamní muzeum si připomíná výročí od svého otevření v roce 1906, kdy patřilo k průkopníkům mezi českými muzeji. Jeho bohatou a místy i dramatickou historii mapuje nová výstava doplněná obrazovou publikací. Reportérka Věra Pavlasová nahlédla do minulosti muzea.
1: Tato výstava připomíná výročí 120 let naší muzejní budovy.
2: Kurátorka Lucie Žáková.
1: Tato fotografie je z konce 19. století, kdy na místě dnešního muzea ještě byla zástavba, jsou tam vidět drobné domky. O stavbě muzejní budovy se rozhodlo až v květnu roku 1904 a hned se začalo prakticky stavět a v roce 1906 už budova stála.
2: Proč vlastně Moravská Třebová chtěla muzeum?
1: Počátky muzejnictví jsou tady starší než samotná budova, protože muzejní spolek zde vznikl už v roce 1872. Velice rychle nabývalo sbírky, které se týkaly historie města, historie regionu. Zároveň tam nebyly jenom historické předměty, ale třeba také přírodniny, skameněliny, vycpaniny, hodně numizmatického materiálu. A brzy členové spolku řešili problém kam s tím. Ten se podařilo vyřešit právě před 120 lety díky Ludvíku Holzmeisterovi, který zafinancoval stavbu.
2: Vy tady na panelech máte tedy zmapováno nejen tu stavbu, ale i slavnostní otevření před 120 lety. Máte tady i něco ve vitríně?
1: Dobovou stavební dokumentaci, která se dochovala v našich sbírkách. A zajímavé je, že i ty vitríny jsou svým způsobem exponáty, protože jsou původní. Dochovaly se nám 3 z původního muzea.
2: Co máte v těch dalších?
1: Tamhle v rohu zaujme krásná návštěvní kniha, kam se zapisovaly již od počátku významné návštěvy tohoto muzea.
2: Stojíme u třetí vitríny, tady to je nějaké umělecké dílo.
1: Vypadá to tak, ale je to architektonický prvek, který byl umístěný na střeše, jak můžeme vidět na fotografii za tím prvkem, říká se mu čuček. A dochovalo se jich velice málo, protože během druhé světové války byly pravděpodobně zničeny.
2: Pojďme teď trochu do současnosti. Vy jste k historii muzea vydali také knihu, můžeme v ní listovat?
1: Samozřejmě máme ji tady na stolečku, aby si ji návštěvníci prohlédli a dole na pokladně si ji pak mohou koupit. Je to spíše obrazová publikace, ale je tam i hodně informací.
2: Výstava ke 120. výročí založení Moravskotřebovského muzea potrvá do konce srpna. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, pátek 19. června, skoro 4 minuty po 6:15 a my se teď v krátkosti můžeme podívat i k sousedům do Královéhradeckého kraje. Tam začíná akce Regiony, Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, potrvá až do 26. června. Taky dnes porota vybere jeden ze tří ateliérů, které postoupily do finále urbanisticko-architektonické soutěže proměny centra Špindlerova mlýna. Program bude na českopolských hranicích na Broumovsku, to už mluvíme o víkendu, konkrétně o zítřku. O sobotě 20. června Vyžňov, to je součást Meziměstí, jedna z jeho osad, na zítřek tam nachystali divadelní odpoledne s Moravou. Začátek je v 18 hodin, hrají Ochotníci ze Šardic a bude to hra Uděláte mě to znova. Vstupné dobrovolné. Kdybyste chtěli tipy přímo z Pardubického kraje, tak je máme na webu s adresou pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Vysoké teploty a na horách je možnost přeháněk a bouřek, takový bude dnešek. Ráno jasné nebo skoro jasné, odpoledne polojasné. Právě na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty v 1000 metrech do 27, v nížinách až do 32 a v Polabí dokonce až 34 stupňů Celsia.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve sporech s prodejcem často řešíte začátek a konec záruční lhůty, proto jste se taky obrátili na spotřebitelského rádce Českého rozhlasu Pardubice Josefa Černého. Tak si poslechněte 6 minut před 6:30.
1: Dnešní dotaz je od posluchačky Marty. V prodejně jsem k reklamaci předložila paragon a bylo mi sděleno, že mi reklamaci neuznají, protože je výrobek už po záruce. Důvodem prý je, že jsem si troubu objednala už 2 měsíce před vyzvednutím. Paní posluchačko, 2letá záruka na zboží platí od okamžiku jeho převzetí zákazníkem. Datum objednávky není rozhodující. Doporučuji seznámit prodávajícího s občanským zákoníkem a upozornit ho, že jste připravena podat podnět k šetření České obchodní inspekci.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Petra Beránková, další ranní zprávy.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chrudimi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Portál nehod. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá. Jen mírné výhrady měli hygienici k rybníku Hluboký u Holic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených vloček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody si drží Písníky na Pardubecku nebo přehrady Seč a Pastviny. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezonu. Voda tam není vhodná ke koupání, oznámili to odpoledne hygienici, kem zůstává v provozu. Voda v dalších areálech Královéhradeckého kraje podle rozborů vyhovuje. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky na místa, kde se konají velké společenské akce. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Projednají taky dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. A počasí v Pardubickém kraji bude slunečno. Ráno jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Teploty na horách 23 až 27. Vítr slabý, srážky do 2 mm, v bouřkách ojediněle kolem 10 mm. Tlak slabý až mírně klesne, rozptylové podmínky většinou dobré a biodvojka, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 2 minuty po půl sedmé míříme společně na silnice Pardubického kraje. Nehody hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Za 7 minut bude 6:45, pátek 19. června. S Petrou Beránkovou se zaměříme na dnešní noviny. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné páteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Péče o víc než 100 prasat, které odebrala veterinární správa kvůli nevhodným podmínkám ze statku v Koclířově na Svitavsku, stála město Svitavy 1,5 milionu korun. Podle radnice byl velký problém najít vhodného chovatele, který by se o tolik zanedbaných prasat ujal. Nakonec platili člověka ve starém vepříně v Lezníku. Před 3 týdny šlo poslední sele na jatka, případ teď šetří policie. Tak kvůli nevhodným podmínkám stíhá 2 lidi a 2 firmy. Svitavy čekají na verdikt policie, aby mohli požádat ministerstvo zemědělství o příspěvek na zajištění v náhradním chovu, informuje Mladá fronta dnes.
0: Pardubičtí strážníci měli na začátku noční směny plné ruce práce. Na hlavním nádraží nejdřív řešili opilého muže, který vulgárně pokřikoval na kolemjdoucí. Během zákroku se ukázalo, že ve stejnou dobu došlo taky k poškození informační světelné tabule. Pachatele se nakonec podařilo vypátrat. Několika problémovým lidem policisté doporučili, aby místo opustili. Při kontrole narazili taky na 43-letého muže pod vlivem alkoholu, který nešetřil vulgarizmy a obtěžoval okolí. Stejný přístup zvolil i vůči strážníkům. Dechová zkouška u něj prokázala více než 2 promile alkoholu. Hlídka proto začala řešit jeho převoz na záchytnou stanici. Během řešení hlučného opilce se ale situace zkomplikovala, u hlídky přibrzdil autobus a jeho řidič strážníkům stihl z okna nahlásit čerstvý vandalismus. Neznámý muž prý právě ranou pěstí rozbil sklo na světelné informační tabuli na nástupišti. Tyto příběhy pardubických městských strážníků najdete v dnešním vydání Pardubického deníku.
1: Americký zpravodajský server New York Times popisuje, jak americký úřad pro imigraci ACLA ICE výrazně omezuje plán prezidenta Donalda Trumpa.

Za minutu bude 6:45, posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Mistrovství Evropy historických modelů letadel se uskuteční od neděle do 26. června na letišti v Jehnědí u Ústí nad Orlicí. Jedná se o významnou mezinárodní modelářskou akci s účastí soutěžících z řady evropských zemí. Šampionát se koná za podpory Pardubického kraje a dalších partnerů. Podrobné informace o akci, programu, kategoriích i pořadatelích najdete na oficiálním webu me2026.sam78.cz. A ještě pro vás máme další tipy na různé akce, najdete je v souhrnu taky na webu pardubice.rozhlas.cz. A my se můžeme podívat třeba do Litomyšle, která se znovu stane dějištěm výjimečné automobilové podívané. Zítra se na Smetanově náměstí uskuteční další ročník oblíbené setinové rally historických vozidel Czech Classic. Rally odstartuje v 10 hodin před hotelem Zlatá hvězda. Odtamtud se vozidla v minutových intervalech vydají na více než 230 km dlouhou trasu vedoucí malebnou krajinou Vysočiny a okolí Litomyšle. Do města se posádky vrátí kolem 17. hodiny, součástí bude i bohatý doprovodný program. Další tip pro vás máme, ten už směřuje taky k víkendu, Česká Třebová a zítřek, tam se bude běhat na Kozlovský kopec. Start závodu je v plánu na 10. hodinu z ulice Habermanova před budovou střední odborné školy. Proseč chystá

0: 20. ročník gravel závodu Senzor Cyklo Maštale 2026. A ještě můžeme doporučit třeba Trhovou Kamenici, Zuberský kopec, Železná rozhledna, ve 14 hodin soutěž historických stříkaček, v Letohradě bude od 10 hodin letohradská Neckiáda, na řece U Splavu, to všechno byly zítřejší akce, třeba ještě se bude slavit i 120 let od založení Sokola Rosice nad Labem, taky program na zítřek oslava, to bude velkolepá, takhle bychom mohli pokračovat třeba i Březové nad Svitavou. V neděli tam bude 10. ročník střelecké soutěže v motokrosovém areálu za koupalištěm. Těch akcí na víkend skutečně celá řada.
1: Počasí.
0: A bude pořádně horko, teploty půjdou přes 30 stupňů Celsia. A to platí taky o dnešku, kdy naměříme v maximech 32, v Polabí až 34, na horách to bude 27 stupňů Celsia. Zatím je jasno nebo skoro jasno, odpoledne má být polojasno, srážky ty budou jenom na horách při zvětšené oblačnosti a velmi výjimečně můžou být i bouřky. V tom případě ojedinělé množství srážek do 10 mm, jinak do 2 mm.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice připomněl československou superstar 6 minut po 6:45 v pátek 19. června. A taky jsme mluvili o tom, že zítra bude klub Sokol Rosice nad Labem slavit 120 let od založení. Přímo v areálu klubu se koná celodenní program, který startuje už v 9 hodin ráno turnajem hráčů do 11 let. Následovat bude autogramiáda hokejistů Dynama Pardubice, soutěž ve střelbě na branku, ukázka práce strážníků městské policie a nebo autogramiáda hráčů FK Pardubice. Hlavním bodem programu bude v 16 hodin duel mezi Starou gardou Rosic a Výběrem hvězd. V 18:30 následuje koncert kapely Kabát Revival. Chybět nebudou pouťové atrakce, malování na obličej a další. Vstup je tam zdarma. A když jsme zmínili FK Pardubice, tak teď už běží letní příprava. Konkrétně to začalo ve středu zátěžovými testy v aréně. Včera se prvoligoví pardubičtí fotbalisté pod dohledem trenérského štábu v čele s Janem Trousilem potkali s míčem na záložním hřišti pod Vinicí. Kouč měl k dispozici 4 golmany a 24 hráčů do pole a nechyběly ani čerstvé posily. Stoper Traore z pražské Dukly, záložník Icha z Liberce, který už v klubu dřív působil. Mužstvo teď bude pilovat kondici v domácích podmínkách, později vyrazí na soustředění do Rakouska. Nejvíce ale fotbalové fanoušky teď zajímá mistrovství světa. Čeští reprezentanti si zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze. Po porážce s Jižní Koreou ztratili v Atlantě s Jihoafrickou republikou vedení, remizovali 1-1. V posledním zápase jim v Mexiku proti domácím může zajistit play-off jenom vítězství. Jediný gol národního týmu proti Jihoafričanům dal už v 6. minutě Michal Sadílek. V přímém přenosu a s komentářem našich reportérů.
1: Adam Hložek dává balón pod sebe, tam je Sadílek, který může pálit, Michal Sadílek, gol!
2: Celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu Jihoafrické republiky, ale z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně, teď to určitě bude hodně bolet.
3: Narážel Sadílek na vyrovnávací branku Jihoafričanů, která padla poté, co Maseko v 81. minutě trefil v pokutovém území ruku Šulce a nařízenou penaltu proměnil Mokoena. V závěru měl navíc český soupeř tlak a utkání mohl dokonce otočit. Michal Sadílek má za sebou velmi zajímavý příběh, zatímco před 2 lety důrazný záložník kvůli smolné nehodě na Tříkolce přišel o euro v Německu, teď se po zisku titulu se sláví trefil na mistrovství světa.
2: Když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní tenhle půrok, co zažívám, tak žiju prostě ve snu a tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
4: Zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
2: Je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící. Měl jsem to už na slaví před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gól, tak to udělám a tak jsem to udělal.
3: Řekl po remíze 1-1 si ho Africkou republikou střelec jediného gólu Čechů Michal Sadílek. Národní tým se teď bude připravovat znovu na základně v Dallasu. V úterý odletí do Mexika, kde o den později večer tamního času nastoupí k poslednímu utkání ve skupině mistrovství světa proti Výběru domácích. Z Atlanty Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiči v Pardubickém kraji nejvíc bourají na křižovatce na obchvatu Chruděmi. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou remizovali. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, teploty až 34 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné slunné páteční ráno z Pardubic. Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chruděmi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z dat aktuálního projektu Portál nehod. Za posledních 5 let se tam stalo přes 30 nehod. 42 lidí se zranilo při bočním nebo čelním nárazu. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.
4: Dalším nebezpečným místem je podle odborníků křižovatka v Pardubicích na křížení Palackého třídy a ulice k Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice k Polabinám, kdy nedají přednost protijedoucím autům. Od ledna 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Letní kino Širák v sousedním Hradci Králové dnes večer zahájí novou sezónu. První promítání začne ve 9:45 večer. Kino přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity i snímky pro celou rodinu. V červnu se bude promítat každý pátek a sobotu, od července pak od úterý do neděle. Začátky projekcí se budou přizpůsobovat době soumraku.
5: Lístky do Širáku si lidé můžou zakoupit na vstupenkovém portálu města Hradce Králové hkpoint.cz, kde je dostupný i promítací program. Filmové projekce Pod širým nebem nabídne taky městský kemp Stříbrný rybník. Tamní letní kino zahájí sezonu 27. června. Vstup bude zdarma a do konce července lidé uvidí 14 projekcí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Doteď mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
6: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
2: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to potom, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět cestu, ale odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proíránskému hnutí Hezbollah. Írán podle něj odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace tak získala první bod a zkomplikovala si šanci na postup od playoff. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka. Ten mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
7: Hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Africká republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
2: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. Ti vyhráli nad Jižní Koreou 1-0 a mají jisté první místo ve skupině i postup. V dalších zápasech Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Kanada vyhrála nad Katarem 6-0.
3: Počasí.
2: Teď ráno bude na východě Čech slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky a bouřky. Denní maxima dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Na horách 23 až 27. Vítr slabý, srážky do 2 mm, v bouřkách až 10. Tlak slabý až mírně klesne, rozptylové podmínky většinou dobré a bio dvojka. To je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor, silnice 1/37 u Opatovic nad Labem ve směru na Hradec Králové. Levý jízdní pruh je kvůli práce údržby úplně uzavřený.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jak jste slyšeli, ignorování značky dej přednost v jízdě může mít v dopravě fatální následky. Často na takové porušení pravidel doplácejí řidiči třeba na křižovatce na obchvatu Chrudimi. Ta patří k těm nejnebezpečnějším v kraji. My to za chvíli probereme podrobněji s naším reportérem. Na cestách buďte opatrní, je krátce po 7. hodině pátek 19. června. A nejenom na cesty pošleme písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Koukám, jak celá země vstává, taky se můžete těšit na Petru Janu a hodinu otevře optimistická Olga Lounová.

0: Pátek 19. června, s vámi je Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty bude 7:45 a zamíříme na silnice. Pardubický kraj patří v celostátním srovnání mezi regiony s nejnižším počtem dopravních nehod. Vyplývá to z dat projektu Portál nehod. I tady jsou ale riziková místa, kde řidiči častěji bourají. Co do počtu kolizí za posledních několik let připadá smutné prvenství křižovatce na obchvatu Chrudimi. Podrobnosti teď přidá reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak o kterou křižovatku jde a jak často tam řidiči bourají?
1: Je to křižovatka u Chrudimi, na které se potkává doprava ze 3 směrů, tedy z obchvatu města, hlavního tahu 1/17 ve směru od Hrochova Týnce a Vysokého Mýta a ze silnice 3. třídy. Podle informací portálu nehod jde o nejrizikovější místo v celém kraji. Za posledních 5 let se tam stalo 31 nehod, zranilo se 42 lidí a škody dosahují celkové výše 12 milionů korun.
0: Co je tam nejčastější příčinou dopravních kolizí?
1: Podle odborníků je to nerespektování značek stůj, dej přednost jízdě a dej přednost jízdě. Riziko zvyšuje i obtížné napojování z vedlejších silnic právě na hlavní tah, intenzita dopravy a taky překračování maximální povolené rychlosti. Nejčastěji jde o střety mezi vozidly, zejména boční nárazy, srážky z boku a čelní kolize. Většina případů se stala na suché vozovce. Podle expertů je možným řešením přestavit křižovatku na kruhový objezd.
0: A která další místa patří k těm, kde se často bourá?
1: Podle portálu nehod je to třeba světelná křižovatka u Teska v Pardubicích, tedy křížení Palackého třídy a ulice K Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice K Polabinám, kdy nedají přednost proti jedoucím autům. Od ledna 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Mezi další nebezpečné úseky potom patří i vytížený hlavní tah 1/35 z Vysokého Mýta do Litomyšle, hlavní silnice s Chrudimi do Nasavrka další.
0: Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod obecně?
1: Nejčastější příčinou dopravních nehod v Pardubickém kraji je nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti a taky vysoká rychlost. Co do počtu nehod patří tedy kraj mezi ty méně rizikové, míň se bourá už jen v krajích Vysočina, Zlínském, Plzeňském a Karlovarském.
0: Reporter Ondřej Wolf a aktuality, které se týkaly dopravních nehod, tak děkujeme a přejeme případně i šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na osm, takový je aktuální ranní čas. Vy dál posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 19. června. Před námi je víkend a těch akcí skutečně plno. Zámek Slatiňany a divadelní spolek Akord lákají v neděli na hrané prohlídky. Ty návštěvníky letos naposledy přenesou do každodenního života na zdejším letním sídle. Během akce nahlédnete do zámecké učebny i soukromých pokojů, kde potkáte komornou, francouzskou vychovatelku a samotnou knížecí rodinu Auerspergů. Prohlídky budou tedy v neděli od 9 do 16 hodin. Kapacita je omezená, správa zámku ve Slatiňanech proto doporučuje nákup vstupenek online. Měli jsme tohle téma nedávno i v hostech, jak si můžete dohledat na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Na chrudimském letišti se pod taktovkou dobročinné organizace Řidiči pomáhají dětem uskuteční další ročník Kamion Festu. Dnes a zítra se můžete těšit na přehlídku nablízkaných tahačů, kterou doplní možnost vyhlídkových letů helikoptérou anebo letadly. Zajímavý vhled do počátku nejenom pardubické aviatiky nabídne návštěvníkům speciální den otevřených dveří na letišti v Kuněticích, kde naplno zpřístupní svůj bohatě vybavený hangár tamní expozice letectví. Zítra od 14 do 18 hodin. A ještě netradiční pohled na přírodní památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO nabídne návštěvníkům Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Zítra se můžete vydat na speciální komentovanou projížďku malebným okolím přímo z paluby výletního vozu, který je stylově tažený vznešeným dvojspřežím starokladrubských koní. Trasa exkurze detailně provede účastníky přes historické starobylé aleje, představí rozlehlý krajinářský park Mošnice i bezprostřední malebné okolí dvora Josefov. Počasí. O víkendu bude určitě vedro, jak nám potvrdí za půl hodiny meteorologové. Teď od nich tady mám informaci o dnešku, který bude taky tropický. 29 až 32 v Polabí až 34 stupňů Celsia. Zatím jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně objeví přehánky nebo bouřky.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Neskovka.
1: Za 7 minut bude 7:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď můžete vyhrát knihu Muž, který našel klid, nakladatelství Kazda. Možný druhý Čech v historii ve vesmíru právě dnes slaví 40. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS by měl vyrazit příští rok. Vynést by ho tam měla v lodi Dragon raketa Falcon 9 společnosti SpaceX díky projektu Česká cesta do vesmíru. Stíhací pilot nadzvukových letounů JAS-39 Gripen působí na 21. základně taktického letectva v Čáslavi a je členem záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury ESA. Při výběru astronautů uspěl v konkurenci skoro 22 600 lidí. Možná jste nevěděli, že bydlí na Pardubicku. K rozhovoru s ním se můžete vrátit v audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz a my se ptáme, jak se jmenuje. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Vypadá to, že otázka není složitá, protože už máme někoho na telefonu. Pěkné ráno přejeme. Dobrý den, Bleskovka. Je tam někdo?
2: Dobrý den.
3: Já si myslím, že se to jmenuje pan Svoboda.
1: To se jmenuje Aleš Svoboda, je to tak? Odpověděl jste dobře, takže výhra je vaše. Moc gratulujeme.
3: Jo, děkuju.
1: Mějte se, naslyšenou. Pokračujeme s Michalem Tučným a soutěž o stejnou cenu tady bude i o víkendu, v sobotu i v neděli kolem 7:20.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Pátek 19. června. Další zprávy jsou tady s Petrou Beránkovou.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zastupitelé Třemošnice na Chrudimsku schválili pravidla pro prodej pozemků v nové obytné zóně. V blízkosti Vápenky radnice nechá připravit skoro 40 parcel. Pro zájemce vedení města stanovilo podmínku, že musí domy postavit do 5 let od prodeje, jinak jim bude hrozit vysoká pokuta. Koupaliště Cihelna v Pardubicích začíná zítra, tedy v sobotu, sezónu. Zatímco letní pláž pardubického akvacentra je návštěvníkům přístupná už od 30. května, v případě Cihelny chtělo město počkat na období vyšších teplot. Plovárna bude teď otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Zájemci si dnes můžou v městském bazénu v Dobružce účastnit bezplatného workshopu, a to s názvem Bezpečné prázdniny u vody. Program se zaměří na prevenci tonutí, první pomoc, resuscitaci nebo bezpečné chování u vody. Součástí budou taky praktické ukázky záchrany ve vodě a nácvik krizových situací. Akce začíná v 5 odpoledne a je určená rodičům, pedagogům, sportovcům i veřejnosti. Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu. Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů. Celková podpora pak může pokrýt maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška, poslanci ale ještě neschválili příslušný zákon. Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s Jihoafrickou republikou remizovala 1-1. Češi vedli po gólu Sadílka, soupeř vyrovnal v závěru z penalty. Národním tým tak bude hrát za týden o postup do play-off proti jistému vítězi skupiny Mexiku, které vyhrálo nad Jižní Koreou 1-0. A počasí v Pardubickém kraji. Teď ráno bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34. Teploty na horách 23 až 27 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, srážky do 2 mm, při bouřkách do 10. Tlak slabý až mírně klesné, rozptylové podmínky většinou dobré a bio 1, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jak už víte z našeho vysílání, komplikace na silnici 1/37 na průtahu od Čeperky přes Opatovice nad Labem až ve směru na Březhrad. Práce údržby, ale výjízdní pruh je uzavřený. A ještě jedna nehoda. Osobní auto srazilo teď zvěř na silnici 298 před Bíští.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Muzeum loutkářský kultur připravuje novou stálou expozici. Své místo v Chrudimi najdou i výjimečné loutky, které se muzeu podařilo v poslední době zakoupit. Víc uslyšíte zítra odpoledne po 15:30.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: valorizoval přes 7 milionů korun. Kraj plánuje v rozvoji areálu pokračovat, ještě letos chystá renovaci betonových ploch v hale dílen za 2 miliony a opravu oplocení areálu v prostřední Lipce za skoro 2 miliony korun. Škola má opravené křídlo budovy, řeč je o Králíkách a informace jsme našli v Mladé frontě dnes.
1: A já už Jakube v ruce držím pardubický deník. 4 mláďata v nesnázích, strážníci je vrátili rodičům. Labutí rodinka z Husovy ulice v Pardubicích, kterou místní dobře znají už několik let, se znovu dostala do potíží. 4 mláďata se zatoulala na vodní kanál a oddělila se od rodičů. Na pomoc vyrazili strážníci městské policie Pardubice. Odchytáři mláďata bezpečně zajistili a dopravili zpátky k rybníku, kde se znovu našli se svými rodiči. Strážníci ze zásahu zveřejnili taky video. Obyvatelé Pardubic už dobře znají fenomén přezdívaný Labutě z Husovky. Labutí pár se do této lokality pravidelně vrací. Vyvádí tam mladé a čas od času přidělává starosti řidičům.
0: Tak bylo by lepší možná skončit zvířátky, ale máme tady ještě jedno vážnější téma. Deník N se ve velké míře věnuje knize Holka, které se nikdo nezastal. Jde o osobní vyprávění jedné z obětí sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Dílo přináší řadu šokujících svědectví a teď vychází poprvé v češtině. Žena vzpomíná na své dětství a mládí, na 2 roky v Epsteinově domě a taky na útěk z něj. U newyorského finančníka zaučovala svou nástupkyni o 3 roky mladší Slovenku Naďu Marcinkovou. Je to těžké čtení, ve kterém autorka popisuje časté sexuální násilí, které ji obecně provázelo životem i od jiných mužů, včetně vlastního otce, a začalo to v 7 letech.
1: A jak se říká, ne zvířátka nakonec, někdy sport. Čeští fotbalisté ve skupině mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Víc ve zprávách za 18 minut.
0: A to už bude 8 hodin. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Holice baví holice, tak to bude akce, která je zítra v plánu kde jinde než právě v Holicích v areálu kulturního domu, začíná ve 13 hodin. Budou to tradiční městské slavnosti, vystoupí Petr Kolář s kapelou skupiny Seven, Pískomil se vrací a Old Time Dixie Band. Vstup je zdarma a my do Holic rozhodně zdravíme. Další víkendové tipy najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice na adrese pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla postupně skoro bezoblačná s klidným větrem a teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia. Přes den očekáváme, že půjdeme i přes 30, ale podrobnosti pro nás bude mít meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tropické dny jsou tady, tak co přinese dnešek?
2: Ano, teploty vystoupí na těch tropických 29 až 32 stupňů, v Polabí dokonce může být až někde 34 stupňů Celsia a převážně bude jasno nebo skoro jasno. V odpoledních hodinách může být polojasno a na horách se při zvětšené oblačnosti víme, že může vyskytnout nějaká přehánka nebo bouřka. A vítr slabý, promíjivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Prosté podmínky se během dne budou lepší většinou na dobré a byl stupeň číslo 2 střední zátěž.
0: Noc na sobotu ta by někde mohla být i tropická, je to tak?
2: Přesně tak, ty teploty budou 21 až 18 a bude jasno až polojasno a i zítra 31 až 34 stupňů a Polabí dokonce až 36 stupňů Celsia a jasno až polojasno. A v odpoledních a večerních hodinách už se nám ale můžou vytvářet nějaké přehánky nebo i bouřky, ty by mohly být výjimečně i silné a vítr slabý z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, na Českomoravské vrchovině tam může být mírný 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Jak dlouho ta vedra vydrží?
2: V podstatě ještě skoro celý příští týden. Neděle trošku chladnější, 29 nějakých až 32 stupňů Celsia. Opět v odpoledních hodinách nějaké přehánky nebo bouřky. A těch dalších dnech většinou ty teploty se budou pohybovat kolem těch 30 stupňů Celsia a ty srážky budou postupně ubývat. Takže ten příští týden těch přehánek a bouřek by moc být nemělo a teploty pořád kolem 30 stupňů.
0: Tak děkujeme za tuhle horkou předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Informace pro nás měl pan Imrich Drapák. Přejeme pěkný pátek i víkend. Zvládněte to. Naslyšenou.
2: Vy taky. Naslyšenou.
0: Díky.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
3: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
2: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
4: Viszontlátásra.
2: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
5: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
2: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
5: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jana Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim omezila provozní dobu veřejných WC. Organizace omezují klienty terapií nařízených soudem nebo probačním dohledem. Ministerstvo spravedlnosti jim letos nedalo finance. Čeští fotbalisté ve skupině mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A nás čeká slunečno. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 34 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné ráno z Pardubic. Chrudimi omezili provoz dobu veřejných toalet. Dvě ze tří WC zůstanou o víkendech zavřená. Podle radnice byla služba využívaná minimálně.
2: Zkrácený provoz je zavedený u záchodků na Burzně a u divadla. O víkendu tak bude otevřená jen WC vedle speciální školy. Službu musí město dotovat. Podle radnice jsou roční tržby veřejných toalet asi 100 000 korun. Na provoz je v rozpočtu města vyhrazená částka 2 miliony 700 000 korun. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Koupaliště Cihelna v Pardubicích začíná zítra sezónu. Zatímco letní pláž pardubického akvacentra je návštěvníkům přístup už od 30. května. V případě Cihelny chtělo město počkat na období vyšších teplot. Plovárna bude teď otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí, potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
0: Na příští rok chce rezort peníze zajistit, mají je dostat ale jenom prokazatelně přínosné programy. Jak bude přínos hodnotit, ministerstvo zatím neví. Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví nebo města Brna. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochováni právě v Brně, kde prožili velkou část života. Sport. Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po dvou zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jenom vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Azteckém stadionu můžou uspět.
4: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
0: Duel Česko-Mexiko se bude hrát za týden v noci českého času ze středy na čtvrtek. Právě Mexiko má jistý postup do vyřazovací fáze po výhře nad Jižní Koreou 1-0. Kanada zvítězila nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
1: Počasí.
0: A nás teď ráno čeká jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Teploty na horách 23 až 27 stupňů. Vítr slabý, srážky do 2 mm, v bouřkách až do 10, tlak slabě až mírně klesne, rozptylové podmínky většinou dobré, bio bude na dvojce, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ranní špička v centru Pardubic a pozor, nehoda před Býští, silnice 298, osobní auto tam srazilo zvěř.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Možná i vás zaujalo záchodové téma ve zprávách, tak u něj zůstaneme i za chvíli. V Chrudimi zkrátili provozní dobu veřejných záchodků. Podle radnice byly toalety málo využívané. Další detaily přineseme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Věnujeme se tady úplně všemu. Navíc věříme, že hezky hrajeme, tak třeba od Elánu Ulica, Lenka Filipová, Norský dřevo, Hana Zagorová, Karel Wagner, to bude mistr basu a na začátku hodiny Michal David. Vám všem pěkný pátek.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty před 8:45. I tohle patří k životu. Většina veřejných záchodků v Chrudimi zůstane o víkendech zavřená. Radnice se rozhodla změnit provozní dobu kvůli nízké návštěvnosti. Službu přitom město dotuje a není to úplně levná záležitost. Jaká je praxe i v dalších městech v Pardubickém kraji? Na to se podíváme s naším reportérem Josefem Kopeckým. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejdřív ale Chrudim, jak se tam provoz veřejných WC změnil?
1: Záchodky tam bude složitější najít hlavně o víkendu. Město provozuje 3 veřejná WC, 2 z nich na Borzně a u divadla, ale v sobotu a v neděli zůstávají zavřená. Zachovaná zůstala provozní doba toalet nejblíž centru u speciální školy. Radnice vysvětlila změnu tím, že servis byl využívaný jen minimálně. Stávalo se, že za celý víkend nepřišel vůbec nikdo. Podle starosty Chrudimi Františka Pilného za ANO záchodky utrží zhruba 100 000 korun za rok. Náklady na provoz jsou ale mnohem vyšší. V rozpočtu na letošní rok má na něj město určenou částku 2,7 milionu korun.
0: A dotují provoz veřejných toalet taky jiná města v Pardubickém kraji?
1: Je to tak, záchodky si na sebe nevydělají skoro nikde, velmi podobně jako Chrudim, je na tom třeba Vysoké Mýto. Dvoje toalety stojí město 2,4 milionu korun ročně, tržby jsou zhruba 100 tisíc. Polička za provoz jednoho veřejného WC v loni zaplatila skoro 800 tisíc a vybrala necelých 100. Seč během turistické sezóny udržuje celotýdenní provoz záchodků na náměstí a poplatek nevybírá vůbec. A trochu odlišný systém funguje v Pardubicích. Ve městě zajišťují službu různí provozovatelé. Některá WC jsou otevřená celoročně, jiná zase jen sezóně. Každopádně magistrát přispívá na toalety v Machoňově v pasáži u lanového centra na Cihelně a také u Zdymadla, které provozují soukromé firmy.
0: A snaží se radnice náklady na službu nějak snížit?
1: Kromě chrudimské cesty, tedy zkrácení provozní doby, jsou ještě další možnosti. Přelouč třeba zvažuje zpoplatnění WC na sportovišti, které je teď zdarma. Vysoké Mýto zase plánuje zavést na nádraží automat, aby nebyla nutná přítomnost obsluhy. Tenhle systém už využívají třeba také Slatiňany na parkovišti u Hřebčína.
0: Trochu se bojím zeptat, odkud se přihlásil, ale nebude to z veřejných záchodů asi.
1: Naštěstí ne.
0: Josef Kopecký, děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu

0: barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let. Jestli pak víte, která dominuje a která je nejvzácnější, co o tom vůbec rozhoduje, o tom bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli.
1: Počasí.
0: Pořádně horké dny jsou tady v Pardubickém kraji. Dnes naměříme 29 až 32, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Na horách tam to bude do 27. Venku je zatím jasno nebo skoro jasno, odpoledne mraků přibude na polojasno. Srážky se objeví jenom na horách, při zvětšené oblačnosti velmi výjimečně. Budou to přehánky a nebo i bouřky. Vítr slabý proměnlivý, případně jihovýchodní s rychlostí do 15 km za hodinu. Jitka Slezáková bude vysílat po 9. hodině. Jitko, co tam bude? Hezké ráno.
2: Krásné ráno. No, já si hlavně s chutí poslechnu, jak to je s těmi barvami u malých dětí. To by mě zajímalo, která dominuje. A co bude, já navážu na ty děti, protože v radioporadně bude vyprávět muzikoterapeutka Markéta Havlová o tom, jak zatočit se strachem, který malé děti občas zaskočí. A k tomu přidám její autorskou aktuální pohádku o strašpitlíkovi. Že už to bude takové, přece jenom je tady konec roku, takové dětské, a doufám, že naši posluchači sednou na lep nám a že budou poslouchat i tu pohádku.
0: Si nestihneme, protože už je tady Lenka Filipová. Takže si to necháme po 9.
2: No tak jo, jako překvapení.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Je hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Hezké ráno, pátek 19. června. Petra Beránková přináší zprávy.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chrudimi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Portál nehod. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá, jen mírné výhrady měly hygienici k rybníku Hluboký u Holic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených vloček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody si drží Písníky na Pardubicku a přehrady Seč a Pastviny. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové naopak ukončil sezonu. Voda tam není vhodná ke koupání, oznámili to odpoledne hygienici. Kem zůstává v provozu, voda v dalších areálech Královéhradeckého kraje podle rozborů vyhovuje. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu 7letého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Projednají taky dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. A počasí v Pardubickém kraji. Teď ráno. Slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Teploty na horách 23 až 27, vítr slabý, srážky do 10 mm, tlak slabý až mírně klesné, rozptylové podmínky většinou dobré. A pozor, bio dnes dvojka, to znamená střední zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Zřejmě vážná nehoda 2:30 přímo v centru Pardubic, a to na Bílém předměstí. Je to ulice Ke Kamenci. Srazila se dvě osobní auta a míří tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Prosím, jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu, oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Je přesvědčený o tom, že od příštího roku se to dařit bude. Je krátce po 8:30, pátek 19. června.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Petr Spálený dospíval na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 8:45 v pátek 19. června. Červenské slavnosti můžete navštívit už zítra, letos to bude 37. ročník akce. Jaký bude, kromě toho, že tropický, tak to uslyšíme od našeho hosta. Je tady ve studiu organizátor Petr Ryba. Vítám tě, pěkné ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům.
0: My se známe, tak si budeme tykat i do vysílání.
1: Budu rád.
0: Říkali jsme 37. ročník, což je úctyhodná tradice. V čem podle tebe spočívá to kouzlo festivalu, že si dokázal udržet přízeň návštěvníků skoro 40 let?
1: Tak já si myslím, že za tu dobu se vybudovala úžasná parta lidí, kteří pomáhají a bez kterých samozřejmě bychom v takovém formátu slavnosti dělat nemohli. Já si myslím, že i soubory, které jezdí a každoročně některé z nich navštěvují slavnosti, tak jsou rádi, když mají přátelskou domácku atmosféru, která asi není úplně vždycky normální, protože my ten festival koncipujeme v podstatě do 2 dní a všechny ty soubory, které se účastní, tak mají na jednom místě stravování, ubytování, vystupování, veškeré doprovodné akce, kromě toho, že se zajíždí do okolních, letos třeba do Lanškrouna, takže mají tam k dispozici bazén, jako vlídný prostředí, jak já říkám všem, a myslím si, že mají doopravdy šanci

0: o tom nepřemýšlel. Ono je to asi těžký, protože doopravdy každý rok je úplně jiný. Přiznám se, že léta přibývají, takže už se vkrádají myšlenky, jestli dál, jestli to má smysl. Nicméně vždycky, když ten festival končí, tak si říkáme, jo, stálo to za to. A podle toho, jak jsou spokojení vlastně návštěvníci, jak jsou spokojené soubory, které vystupují, tak si vždycky říkáme, no asi to stálo za to a ještě to zkusíme, takže těžko se na to odpovídá.
1: Všechno se koná v Dolní Čermné, abychom ještě řekli kousek od Lanškrouna, to je to správné místo, je to tak?
0: Je to tak, akorát jeden z těch programů, který je zítra dopoledne, tak proběhne v Lanškrouně, protože Lanškroun dlouhá léta už je taky naším příznivcem a samozřejmě sponzorem, takže jsme rádi, že se můžeme prezentovat i v Lanškrouně. Takže tam v rámci akce, která probíhá na Zámeckém nádvoří, Uvař guláš, tak budou vystupovat zahraniční soubory a jeden český.
1: Když mluvíš o těch zahraničních souborech, tak letos to budou soubory ze Slovenska, z Maďarska. Podle čeho vůbec vybíráš nebo vybíráte zahraniční hosty a co musí folklorní soubor splňovat, aby dostal pozvání do Dolní Čermné?
0: Tak já se přiznám, že zase ty kritéria nejsou tak striktní a náročné. Většinou je to o tom, že buď to se známe, někde jsme se potkali, nebo soubor Jitřenka, který je vlastně místní soubor a který vlastně zase vyjíždí třeba do zahraničí na jiné akce, tak už navazují kontakty s tím, že by se soubor mohl recipročně zúčastnit čermenských slavností. A přiznám se, že i ten formát toho letošního nebo těchto slavností loňských, předloňských už je v tom, že to nebývá třeba celý týden, ale jenom doopravdy ty dva dny.
1: A kdybys měl představit ten slovenský a maďarský soubor, co bys řekl?
0: Tak slovenský soubor si myslím, že hlavně divákům v Dolní Černé už je, řekl bych, v uvozovkách chronicky známý, protože soubor Jánošík u nás vystupuje možná z těch 37 ročníků minimálně po 30. Ale musím zase říci, že je to po každé jiná skupina. Teď už soubor jako takový až tak nefunguje, takže se z toho vygenerovala skupina, já říkám seniorů, taky název souboru Jánošík senior. A jsem moc rád, že drží vlastně furt pořád tu přátelskou notu směrem k čermenským slavnostím a rádi sem jezdí. Takže tam je to úplně jasný. My v podstatě za tu historii těch slavností možná jednou nebo dvakrát jsme nehostili slovenský soubor. Takže to je taková zásada, že vždycky slovenský soubor je to záruka kvalitního folkloru. A ten maďarský soubor, to je vlastně soubor z Kazáru, což je družební obec Dolní Černé, takže i to bývá kritériem výběru vlastně těch souborů, které se zúčastňují.
1: Povídáme si o čermenských slavnostech, které budou už zítra v Dolní Černé. Naším hostem je za organizátory Petr Ryba a budeme si povídat i nadále po písničce. Dozvíte se podrobnosti o gala programu a i o tom odpoledním programu, který bude hodně nabitý ještě do 17. hodiny, než vypukne ta hlavní část slavností.

0: Blížíme se k víkendu, zítra už tady bude sobota 20. června. Tak si takhle v pátek 19. povídáme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice s Petrem Rybou o čermenských slavnostech, mezinárodním folklorním festivalu, který bude v Dolní Čermné. Představili jsme tady slovenský, maďarský soubor a mohli bychom ještě promluvit o tom, že tam bude i skotský dudák, i když český asi.
1: Určitě tam... Mně osobně se skotská muzika nebo skotské dudy, mám-li být přesnější, moc líbí. Už jsme tam jednou měli prezentaci skotských dud, taky to byl jenom jeden člen, který nakonec přijal z celého souboru. Nicméně letos jsme oslovili člověka, který je jeden z nejlepších skotských dudáků v republice. Náhoda tomu chtěla, že jsme zjistili, že je z Litomyšle, takže to nemá až tak daleko, takže jsme na to sami moc zvědaví. Je to člověk, který studoval skotské dudy, nebo respektive hru na skotské dudy, hlavně v zahraniční, v Německu, ve Skotsku. Zúčastnil se mnoha i zahraničních soutěží, vystupuje v mnoha bandech. Takže jsme rádi, považuji to za letošní takovou třešničku na dortu, což není vždycky na těch festivalech obdobného typu zvykem. No.
0: Mm-hmm. Jasné, že tam bude Jitřenka, Malá Jitřenka, to jsou domácí soubory. A ještě můžeme zmínit liberecký soubor, abychom nezapomněli na Jizeru, taky dorazí. Mm-hmm.
1: Taky přijede, je to soubor, vlastně, který také už dlouhá léta se věnuje vlastně folkloru, který je typický tam pro tu oblast. Jsme na něj taky moc zvědaví, ještě se našeho festivalu nezúčastnili, když z toho regionu samozřejmě soubory už byly. Jsem osobně na ně moc zvědavý a předchází je docela dobrá pověst, takže si myslím, že diváci si přijdou na své. No a ten soubor další, který teda bude dětský, to je soubor Světlovánek z Bojkovic, tak ten přijede vlastně s dvěmi věkovými kategoriemi. Soubor taky, který jako předvádí velice kvalitní folklor. Uvidíme, jsem sám zvědav na to, co nám tady předvedou.
0: Všechny soubory pohromadě uvidíme na gala programu, ten začíná v 17 hodin. Ano. Jak to bude konkrétně vypadat?
1: Je to vždycky tak, že na začátku je nějaký slavnostní zahájení, což je vlastně představení souborů, vlajek, vlajkonošů. Prolíná se tam vlastně představení krátké těch jednotlivých souborů a samozřejmě pak nějaká zdravice lidí, kteří nad festivalem drží ochranou ruku, což je hejtman Pardubického kraje a samozřejmě starosta Dolní Černé.
0: Už jsme tak naznačovali, že dopoledne se bude v Lanškrouně tradičně vařit guláš a bohatý doprovodný takový odpolední program ještě před tím gala programem u vás bude od 14 hodin. Tak co bys z něj vypíchnul?
1: Tak je to program, který je určen tradičně nejenom pro děti, protože je tam spousta občerstvení, je možnost podívat se na úžasná řemesla, která tam předvádějí řemeslníci. Tam se soustředíme hlavně na místní a okolní, protože máme za to, že by se měli na takových akcích představovat. Budou tam vystupovat místní spolky, Dissidents, který je vždycky zárukou příjemného podívání a zážitku. Jak jsem říkal, spousta řemeslných stánků s dílničkami pro děti, takže příchozí budou mít možnost vyzkoušet si některá řemesla, samozřejmě zakoupit si výrobky. Letos tam bude poměrně velká prezentace olomouckých lidí, kteří se věnují pohybovým aktivitám zdravotně postižených. Takže a nutno říci, že, a to bych rád, aby tady zaznělo, že výtěžek z celé letošní akce půjde právě jim na podporu aktivit, které oni zajišťují z centra aplikovaných pohybových aktivit. Budou sami předvádět, budou tam mít nějaké handbike, čtyřkolky, nějaké slackliny a spoustu zajímavých atrakcí, takže oni se včlení do toho programu a bude moc fajn, když se to všechno prolne a samozřejmě červenské koláče, speciality místních spolků, takže myslím si, že každý si tam najde svoje, akorát uvidíme, co s náma udělá to teplo. Hmm.
0: No, kdyby si chtěl užít letní večer, tak po 20. hodině ještě Skaláci hrají k tanci i poslechu, to platí?
1: To platí, je to kapela, která je ze sousední obce, z Verměřovic. Moc se na ně těšíme, protože tam ještě nevystupovávali, ale vím, že jsou zárukou dobré zábavy, takže máme za to, že prostě jakmile skončí ten gala program, tak oni nastoupí a většinou to má dobrou odezvu v tom, že lidi se ještě na ten závěr do toho večera potančí, zaspívají nejenom v country rytmu, ale u písniček, které prostě znají a které jsou denodenní, takže těším se na to.
0: Jak jsme slyšeli, všechno nachystáno na zítřejší 37. ročník čermenských slavností v Dolní Čermné. Naším hostem byl Petr Ryba. Tak díky za tvůj čas a zítra držíme palce a všechno klapne.
1: Já taky děkuju a všechny zvu. Doufám, že se neuvaříme a užijem si krásnou atmosféru. Díky a hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Řidiči v Pardubickém kraji nejvíc bourají na křižovatce na obchvatu Chrudimi. Dnes večer začíná turistický dálkový pochod Krakonošova stovka. Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu a nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno, denní maxima až 34 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné páteční dopoledne z Pardubic. Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chrudimi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Portál nehod. Za posledních 5 let se tam stalo přes 30 nehod, 42 lidí se zranilo při bočním nebo čelním nárazu. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.
2: Dalším nebezpečným místem je podle odborníků křižovatka v Pardubicích na křížení Palackého třídy a ulice k Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice k Polabinám, kdy nedají přednost protijedoucím autům. Od ledna 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Třemošnice na Chrudimsku schválili pravidla pro prodej pozemků v nové obytné zóně. V blízkosti Vápenky radnice nechá připravit skoro 40 parcel. Pro zájemce vedení města stanovilo podmínku, že musí domy postavit do 5 let od prodeje, jinak jim bude hrozit vysoká pokuta. Na náměstí ve Vrchlabí začne dnes v 8 večer už 60. ročník turistického dálkového pochodu Krakonošova stovka. Připravené jsou trasy na 150 a 25 kilometrů. Podle Dagmar Fischerové z organizačního týmu je nejdelší trasa fyzicky náročná a připravená pro zkušené sportovce.
3: Já jsem si byla projít, takže vím, do čeho ty lidi jdou. Ty Krkonoše znám, takže je tam hodně stoupání, na kopcu zase scházejí do různých krásných údolí Krkonoš. Opravdu nohy to prověří a fyzickou zdatnost.
0: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejdřív potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Dvě pumy americké se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Zjistil to Český rozhlas Radiožurnál. Zatím ale chybí potřebné dokumenty.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno, na horách při zvětšené oblačnosti výjimečně čekejte přehánky a bouřky. Denní maxima dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Teploty na horách 23 až 27, vítr slabý, srážky do 2 mm, v bouřkách až 10, tlak slabě až mírně klesne, rozptylové podmínky většinou dobré a biodnes dvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 9 se díváme společně na silnice. Jak už víte z našeho vysílání, zřejmě vážná nehoda se stala přímo v Pardubicích, a to na Starém městě, na Bílém předměstí. Srazila se dvě osobní auta v ulici Ke Kamenci a jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je tady pátek 19. června. Zdravíme vás všechny, kdo ladíte vlny Českého rozhlasu Pardubice. Začíná dobré dopoledne. No a my se vydáme třeba na otevřené dveře, na den otevřených dveří hasičů do Vysokého Mýta. Náš regionální stopař se tam vydal, aby zjistil, jak vypadá technika, která vyráží k požárům, nehodám nebo záchraně životů. No a kromě toho nás už za pár minut pobaví Petr Novotný. Užijte si dnešní den spolu s námi.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Určitě to známe všichni, kdo máme děti. Snažíme se na ně působit výchovně, vzbudit v nich někdy respekt, zachovat si rodičovskou důstojnost. Z jejich strany pak stačí strašně málo a rázem je všechno jinak. Jednu humornou příhodu na tohle téma teď přidá bavič Petr Novotný.
1: Já jsem jednou na ty svoje děti vlítnul, když měli 4 a 5 let, do pokojičku v 10 večer a seřval jsem, jsem říkal, ticho, tady už bude! To je po třetí, co jsem tady! A pořád bude tenhle pán, ten je 10 hodin večer, už to máme s mamou plý zuby. Odcházím, zhasinám, ale pozor! Kdo teď promluví, první dostane na zadek, jasný? Jsem zhasnul, třísknul jsem s těma dveřma a zůstal jsem uvnitř. V té tmě. Až jsem taková bestie, že mě zajímalo, který z těch dvou dětí je ten prvit, který toho druhého nenechá spát a ten, že dostane na zadek. Jenomže to se taky někdy stane, jak ty děti z nás dělají volí, že obě děti byly hodný a nikdo nemluvil. Hele, já tam byl v takové situaci, dnes se tomu směju, ale já jsem si uvědomil, že jsem ve své vlastní pasti. Že jsem idiot, který svým dětem nerozumí a že teď, protože mám hodný děti, to odskáču. A že já bych si nepřiznal ve své hrdosti, že jsem uvnitř, ani kdybych tam měl umřít. Rozumím. Ty jsi říkal, co já budu dělat, o co se nedostanu už. Zavrže podlá, já se zesměšním, já musím stát, ani se nehnout. A teď se mi v té hlavě vařilo, co teď budu dělat. Jestli to nějaký dítě nepromluví, dítě, hodný děti, poslušný. Já jsem za chvilku země takhle lilo. Jaký blbosti mě napadaly, kdybyste věděli. Já jsem si třeba říkal, už vím, co udělám. Otevřu ty dveře a řeknu, tady ticho, no proto, a vylazím ven. Jsem si říkal, to nejde, jak jsem s nima třísknul, tak jsem od nich byl přesně tu vzdálenost, že by zavrzala podla. Oni by poznali, že jsem je otevřel zevnitř. No ale je to taková banální příhoda, ale já jsem mě tam úplně stuhly nohy. Lilo ze mě úplně mravenci a teď jsem si říkal, já musím počkat, až ty děti usnou. Já nemám jinou možnost, jak se s touhle situací čestně vypořádat, než tady stát třeba hodinu. A jaké já jsem otec, teď jsem nevěděl, jak se pozná pod mě, že děti spějí. Jsem si říkal, budou chrápat, nebo budou nějak oddychovat pravidelně, nebo jak já. Teď jsem to našpicoval, už jsem říkal, co je na nic. Prostě hrobový ticho a teď jsem říkal, spěj, nespěj. Po půl hodině, ale já už jsem měl mrtvý celý tělo, mravenci. A ještě mi bylo zlé, opravdu zlé, protože jsem se ani nepohnul půl hodiny. Po půl hodině, kdy už jsem nevěděl, co mám dělat, najednou do té tmy promluvila ta moje 4letá holčička. Říkala, tatínku, řekni nám o Budulínkovi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme vám říkali, hasičská stanice ve Vysoké Mýtě dnes otevřela své brány veřejnosti. Tradiční den otevřených dveří nabízí možnost prohlédnout si moderní hasičskou techniku, setkat se s profesionálními i dobrovolnými hasiči a nahlédnout do zákulisí jejich práce. Na místě je teď náš regionální stopař Milena Vápeníková. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne.
1: Akce začala před malou chvílí, ukázky už zřejmě začaly, jak slyším ten dětský hlas kolem.
2: Ne úplně, v tuto chvíli se spíš začaly scházet první návštěvníci a zájemci, kteří si tu hasičskou techniku dnes chtějí prohlédnout. Jsou to školy, školky, ale třeba i rodiče nebo prarodiče s dětmi a vnoučaty. Dnes jsou tady hasiči až do 17 hodin a ty ukázky jako takové jsou vlastně připravené ve dvou blocích. Bude to v 10 a v 15 hodin. Jinak samozřejmě ale v mezičase si děti můžou osahat tu hasičskou techniku, jsou tady připravené různá taková stanoviště. Teď vedle mě například školkové děti míří hadicí na cíl, takže doufám, že nebudu zasažená i já, ale vypadají, že jsou šikovné, takže snad to bude dobrý. Jinak den otevřených dveří tady ve Vysokém Mýtě se koná už po 30. letos. A co je zajímavé, tak je tady dneska prakticky celá stanice. Hasiči, jak známo, slouží na 3 směny, takže 2 směny jsou tady pro ty návštěvníky, pro ty ukázky a jedna směna drží reálnou pohotovost a zrovna před malou chvílí vyjížděla k zásahu.
1: Jak víme, hasičská práce zdaleka není jen o hašení požáru. Co všechno si tedy mohou lidé právě dnes prohlédnout ve Vysokém Mýtě?
2: Můžou samozřejmě nahlédnout do prostor hasičské zbrojnice a co se týká těch ukázek, tak je připravená ukázka třeba vyprošťování a zasahování. U nehod bude k vidění například, co dokáže airbag, když vystřelí. Také hasiči často poskytují první pomoc, takže i to tady ukážou. Jinak bude k vidění speciální technika na hašení požáru vnitřních prostor, kde se často používá třeba řezání vodním paprskem, tomu systému se říká Kobra. Kinologické ukázky jsou připravené, protože hasiči mají i speciálně vycvičené psy třeba na vyhledávání osob v sutinách, anebo když se někdo ztratí v lese, tak ti pejsci umí toho člověka najít a přivést k němu pomoc. Mladí hasiči jsou tady i hasičské modely, různé vystřihovánky nebo ukázky prevence. Připravené jsou speciální brýle na 3D realitu, takže hasiči jdou také s dobou tímto směrem a mají tu i dronovou službu, to je taky novinka.
1: No, vyjmenovala si toho teda opravdu hodně. Budeš už možná ještě moudřejší po té 10. hodině, kdy bude ta první ukázka, jak si říkala, my se na to těšíme. Po 10. naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Krásná romantická píseň Lionel Richie na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už je 9 hodin 26 minut a píše nám jedna z našich mnoha posluchaček o řevnivosti mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. A píše, já v tom samozřejmě jedu také, ale mám to trošku z jiného kraje. Oba moji rodiče pocházeli od Havlíčkova Brodu. Tam ovšem zase byla rivalita s Jihlavou a Broďáci vůbec nebyli šťastní, když je před časem z Pardubic převedli pod Jihlavu. Havlíčkově Brodě je ve výklenku radnice pro výstrahu kostra zrádce Hnáta, protože když Jihlava obléhala Brod, tak on jim otevřel branku v opevnění. Možná by mohl vzniknout i zajímavý pořad na pokračování o těchto rivalitách mezi městy, ale i vesnicemi. Samozřejmě klidně jen na úrovni jedna paní povídala. Moc děkujeme paní posluchačce za tenhle tip. Asi by to mělo úspěch. Díky, jsme rádi, že jste s námi a že i vymýšlíte nebo navrhujete, co bychom eventuálně mohli vysílat. Byli bychom šťastní, kdyby to takhle pokračovalo dál. No a teď tady už máme slova jazykovědkyně Dagmar Magincové, která nám tentokrát řekne něco o kaldounu. Co je to kaldoun? Mnozí jistě velmi dobře vědí.
1: Když se řekne kaldoun, vybaví se mi vždycky dvě věci. Slavnostní polévka u tchýně a citát z Haškova Švejka. Udělám z tvý huby důkladně naklepanou roštěnku, rozšlápnu tě na bramborovou kaši a pak ti to dám sežrat. Poteče z tebe kaldoun s rejží, budeš vypadat jako prošpikovaný zajíc na pekáči. Citovaný Oberleutnant Zákrejs byl stejně jako moje tchýně gurmán, protože pokrmy z drůbků jsou luxusní lahůdky proslavené francouzskou kuchyní. A kaldoun mezi ně patří. Ve staré češtině tohle slovo znamenalo vnitřnosti a v sousední polštině i střeva nebo břicho. Ale jeho původ je, jak jinak, románský.
0: Tak tolik tedy kaldoun. Asi v tomto počasí bychom na něj úplně chuť neměli. V pondělí si řekneme, co je to vykslajvant.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Klasika od kapely Olympik na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a teď zase něco praktického, čekají nás babské rady a tam bychom se měli dozvědět, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Je to téma, které se hodně často opakuje, tak uvidíme, jestli tam bude něco nového.
1: Babské rady.
2: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak jediné, co jsem nevěděla, že zkracovat ty stonky přímo pod vlažnou vodou, aby se tam nedostal vzduch. Můžeme vyzkoušet, ještě stále taky kvetou pivoňky. Ideální je, to už nám tady říkal tuším florista a zahradník František Hlubocký, když chceme, aby nám ta pivoňka vydržela aspoň týden i déle, tak utrhnout poupě a ono se krásně rozvine.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že i tuto píseň jste si vychutnali. Je 9 hodin 640 minut pátek 19. června. No a opět se hlásíme také z konzervatoře pardubické. Dostat se tam to není vůbec jednoduché. Ta pardubická letos přijme do oboru hudba jen 27 studentů a zpěváci a zpěvačky budou v prvním ročníku pouze 3. Podobně náročný bývá i další krok. Přijímací zkoušky na uměleckou vysokou školu. Jak si u nich vedli letošní absolventi, zjišťoval na chodbách pardubické konzervatoře redaktor Vilém Branda.
1: Tak já se jmenuji Maximilian Heinrich, studuju obor hra na kontrabas. Jsem jako můj spolužák teď čerstvým absolventem této školy, to znamená, že máme tu poslední zkoušku, tedy ty absolutoria za námi. Tímto jsme vlastně oficiálně ukončili naše studium, už jsme tady jenom tak jako duchové se pohybujeme.
2: Zkoušky za vámi, co je teď před vámi? Určitě si musíte taky užít prázdniny, ale co po nich, už máte plán?
1: No, prázdniny mi budou překvapivě taky plné hudby, takže odpočinek bude, je relativní, ale taky se ho dostane. A dál mě čeká studium na HAMU, takže na Hudební akademii muzických umění v Praze, kde vlastně pokračují v té dráze toho potenciálně profesionálního muzikanta. Já konkrétně zároveň už mám i

0: zaměstnání nebo zatím dočasné, ale poloviční úvazek v Prague Filharmonie, v bývalé pražské komorní filharmonii, což je skvělá zkušenost a možnost teda i vyzkoušet si to řemeslo profesionálně.
1: Jak těžké to bylo dostat se do Prahy na HAMU, protože si umím představit, že ten přetlak tam musí být asi velký a berou jenom málo studentů.
0: Abych úplnou pravdu řekl, tak pro mě ty, možná to souvisí s tím oborem toho kontrabasu, že ta konkurence oproti jiným smyčcovým nástrojům, třeba houslím, je poměrně malá, tak mě ty samotné přijímačky tolik nestresovaly. Vlastně jsem se den předtím vrátil ze zájezdu z Ameriky, právě s tím orchestrem, a s kapkou štěstí to pak i dopadlo.
1: Jak budete vzpomínat na těch 6 let studia tady na Pardubické konzervatoři?
0: Bez toho, abych chtěl znít nějak jako zbytečně sentimentálně, fakt můžu říct, že to byly jako asi nejhezčích 6 let mýho života zatím a nevím, co bude následovat potom, ale rozhodně ty roky z té konzervatoře budou silnou konkurencí pro to, co už následuje, protože bylo to období dospívání, jako formování nějakého charakteru a jo, už teďka na to vzpomínám a myslím, že celý život budu rozhodně.
2: Tak to je krásné vyznání studenta a přejeme nejen jemu, ale vůbec všem, kteří se teď dostali na nějakou další školu, aby to mohli říct i potom, že to bylo to nejkrásnější období jejich života.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá. Chrudim omezila provozní dobu veřejných WC. Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno, místy bouřky, hlavně výjimečně na horách, a teploty až 34 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková, vítám vás. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá, jen mírné výhrady měly hygienici k rybníku Hluboký Uholic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených vloček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody se drží Písníky na Pardubicku nebo přehrady Seč a Pastviny. V Chrudimi omezili provozní dobu veřejných toaletet. Dvě ze tří WC zůstanou o víkendech uzavřená. Podle radnice byla služba využívaná minimálně.
2: Zkrácený provoz je zavedený u záchodků na Borzně a u divadla. O víkendu tak bude otevřená jen WC vedle speciální školy. Službu musí město dotovat. Podle radnice jsou roční tržby veřejných toalet asi 100 000 korun. Na provoz je v rozpočtu města vyhrazená částka 2 miliony 700 000 korun. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Policejní hlídky kontrolují alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
1: Plánované americko-íránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to potom, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému Hizbaláhu. Írán podle něj odložil vyslání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Noční izraelské nálety na Libanon zabili nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dřív oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek tým pochválil za výkon a k hernímu projevu říkal.
4: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance. Když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tváře.
1: Češi jsou ve skupině na třetím místě a stále mají šanci postoupit. Na závěr základní fáze mistrovství světa budou hrát za týden v Mexiku, a to s domácí reprezentací. Počasí. Nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia, na horách 23 až 27. Vítr slabý, srážky do 10 mm, tlak slabý až mírně klesne, rozptylové podmínky většinou dobré a biodvojka, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Další nehoda hlášená dnes z Pardubic, tentokrát v ulici Na Labišti se srazila dvě osobní auta. Je to bez zranění.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A my rozjíždíme druhou hodinu našeho dobrého dopoledne a zase se vydáme na cesty. S regionálním stopařem zůstáváme stále na dně otevřených dveří hasičů ve Vysokém Mýtě. Už by tam měla začít ta první ukázka. My jsme u toho, takže se dozvíte podrobnosti. Také zavítáme na výtvarnou Smetanovu Litomyšl, na letecký den do Žamberka, který se chystá na zítřek. No a nebude chybět ani naše soutěž Věřte, nevěřte ve hře poslední dvě vstupenky, a to na plovárnu do Slatiňan na úžasný koncert Rozálie Havelkové a Ivana Mládka. Tak pěkný den všem a budeme rádi, když se zapojíte.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A míříme opět na den otevřených dveří do Vysokomýtské hasičské stanice a není to tam jenom o technice. Návštěvníci mohou sledovat také dynamické ukázky zásahů, psovody nebo například vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla. Součástí programu je prezentace mladých hasičů, kteří nabírají mezi sebe i nové členy. Ve Vysoké Mýtě je také náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou hezký den.
2: Dobré dopoledne. Je to tak, všechno, co si vyjmenovala, tak se tady odehrává. Před malou chvílí začal první blok těch ukázek. Viděli jsme vyproštění osoby z havarovaného auta. V tuto chvíli ještě hasiči dokončují tu práci, respektive tu ukázku. Následovat má potom výcvik služebního psa. A ještě potom se také představí kroužek mladých hasičů. Děti ukážou, co všechno se tam naučili. Já jsem mluvila s Alešem Lipavským, který má ty děti a ten kroužek na starosti. A zajímalo mě, co musí splňovat ty děti, které by se chtěly k tomuto sportu a vlastně takovému zároveň užitečnému koníčku přidat. Tak je to prý především nadšení, protože většinou ty děti, které tam chodí, tak jsou úplně fascinované těmi hasičskými majáky a tou technikou. Jinak učí se tam fyzickou všestrannost, která ve finále je propojená s hasičskými dovednostmi. Takže když dám příklad, tak je to třeba běh přes překážky a u toho nějaké spojování různých hadic. Takže skloubí se tam ve finále fyzická připravenost a také manuální zručnost. Je to vlastně kompletní rozvoj těch dětí.
1: No, když si vzpomenu na dětství mého syna a vůbec těch malých kluků kolem, tak vždycky nejvíc chtěli autíčko hasičů. Takže předpokládám, že o kroužek mladých hasičů zájem je. Kolik dětí ho ve Vysoké Mýtě navštěvuje?
2: Je to 35 dětí plus minus. Ten nábor samozřejmě probíhá už i dnes, takže kdo by se chtěl přidat, tak tady určitě získá kompletní informace. A co je ještě poměrně zajímavá informace, tak ty děti, které tímto kroužkem nějakým způsobem projdou, tak často zůstávají, nemusí to být přímo u hasičů, ale v tom integrovaném záchranném systému. Jak mi říkal Aleš Lipavský, kterého jsem zmínila už před chvílí, tak je to prý 60% dětí, kteří si nakonec zvolí práci buď to u policie, nebo u záchranářů, nebo zůstanou právě u hasičů. Takže pro ty organizátory, pro ty profesionální hasiče, tohle určitě má smysl.
1: No, je to skvělé číslo, je pravda, že dobrovolní hasiči jsou na každém menším městě nebo vesnici takovou tou hybnou silou i kultury toho života ve vesnici i toho společenského života. Takže my moc děkujeme za tu ukázku živou Mileně Vápeníkové. Ať se daří a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10 hodin, 19 minut, páteční vysílání, teď zpestříme kulturou a jedeme do Litomyšle, kam jinam. Litomyšl letos vedle hudby nabízí v těchto dnech i bohatou porci výtvarného umění. Smetanova výtvarná Litomyšl přináší skoro 20 projektů z díly Krištofa Kintery, Jana Švankmajera, Jaroslava Róny a zahraničních autorů. Přehlídka už řadu let rozšiřuje program hudebního festivalu. Letos navazuje i na jeho hlavní téma, kterým je natura. Redaktorka Naďa Kubínková o tom v jednom z výstavních sálů mluvila s kurátorkou a také ředitelkou Městské galerie Litomyšl Martinou Zuzaňákovou.
1: Tak ono je velmi těžké hudební téma překlopit vždycky do těch výtvarných projektů, ale my v Městské galerii jsme se snažili připravit naše výstavy opravdu, aby rezonovaly s tím tématem. My teď například stojíme ve výstavě Gerhard Flekač Rezonance, která přímo s tím tématem pracuje. A v Městské obrazárně máme výstavu Varianty více, kde pracujeme s tématem natura ve smyslu lidské přirozenosti. Vystavujeme portréty.
2: Jak byste nasměrovala návštěvníka, který do Litomyšl přijede? Jak se má zorientovat v těch 20 výstav?
1: Myslíme na všechny, kdo přijdou do Litomyšle poprvé, takže ti, co se rádi orientují podle nějakých tištěných materiálů, tak se mohou vyzvednout na infopointech festivalu brožurku Smetanovy výtvarné Litomyšle, je k dostání také v infocentru Litomyšl, v městské obrazárně a měli by být vlastně k dostání také v těch konkrétních výstavách. No a lidé, kteří mají radši zázemí svého mobilního telefonu nebo tabletu, mohou navštívit stránku vytvarnalitomyšl.cz a tam mají vlastně kompletní program.
2: Pojďme ještě něco málo říct vlastně k té venkovní výstavě Jaroslava Róny, protože těch objektů je několik. Existuje nějaký plánek, jak procházet ta místa?
1: Je jich 11 a s tím, že těch 10 už je hodně jako více známých děl Jaroslava Róny a jedno dílo připravil zcela nové, jmenuje se Meduza. Opět jsme vydali takový rozsáhlý tištěný letáček a na stránkách Městské galerie je také takový rozcesník za GPS navigací.
2: My teď stojíme v zámeckém pivovaru, tak pojďme pozvat právě na tuhle výstavu.
1: Výstava se jmenuje Rezonance, jejím autorem je rakouský umělec Gerhard Flekač, což je umělec, který tvoří na průsečíku několika médií, tvoří fotografie, tvoří kresby, maluje, vytváří videa a je takový všestranný, u nás se často používá ten termín multimédia.
2: Co městská obrazárna?
1: Městská obrazárna, to je taková naše srdeční záležitost a tam kombinujeme už třetím rokem díla z naší sbírky galerijní se sdíly současných umělců, takže letos jsme ke spolupráci vyzvali třeba Krištofa Kinteru, Natálii Perkov nebo Kateřinu Šedou.
2: Každá ta výstava má trošku jiné trvání, ale dalo by se říct, že všechny ty výstavy tady budou během léta a určitě se je můžeme prohlédnout.
1: Určitě, ano, připravit takovou výstavu není jednoduché a my jsme rádi, když ji můžeme návštěvníkům vlastně zpřístupnit delší dobu, takže všechny naše výstavy třeba galerijní jsou až do konce léta.
2: Dodává na závěr ředitelka Městské galerie Martina Zuzaňáková. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Bora! Je vais te faire. Je vais te faire. Co tě našle, hačku daj.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Rod Stewart zní na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Pěkný den, ten páteční dopolední vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. A tentokrát se vydáváme do Žamberka. Už jsme byli ve Vysokém Mýtě, vzali jsme to přes Litomyšl, no a teď tedy Žamberk. Tam totiž chystají na zítřek velkou akci. Bude tam letecký den Airshow Žamberk 2026 a při této příležitosti vychází také kniha o historii létání v Žamberku. Na letiště nás teď pozvou zkušení instruktoři létání a organizátoři Airshow Miroslav Štěpán a Miroslav Sklenář.
1: Budeme pořádat pravidelnou Airshow, kterou děláme jednou za dva roky v Žamberku. Bude tam kupa zajímavých čísel, takže budeme tam mít akrobata vicemistra Evropy Honzu Sobotku se SU 29, což je nejsilnější akrobatický letoun v České republice. Motor má 420 koní. Pak tam se nám předvede pan Bruštík tady z Pardubic s jakem C11, což je historická stíhačka, která lítá rychlostí až 500. Bude tam skupina 4 z Línu, Follow Me, ty jsou ze Zábře u Hlučína, skupinová slétanost, ale budou tam i další, Boeing Stearman ze Šumperka, budou tam parašutisti, historická letadla, historické kluzáky, vrtulník Enstrom, taky z CLV Pardubice a kupa zajímavých čísel.
0: A budete tam vy, budete lidem vykládat, co je bude zajímat. To je taky jistě velmi důležitý, ten výklad profesionální. Určitě. A budou tam i nějaké vyhlídkové lety?
1: Vyhlídkové lety je možný dělat, ale až po skončení programu, případně před programem. Jako oficiálně program začíná 20. června ve 13.00. Taková perlička, zvláštnost Žamberka a leteckého dne je, že tam máme i tombolu, kde jsme dokázali sehnat hlavní cenu do tomboly dvě letenky od Smartwings na Kanárské ostrovy.
0: A to se vyplatí.
1: Takže si koupí tělo za 20 korun a dva lidi můžou letět na Kanáry.
0: No, já teď ještě vezmu do ruky knihu, která už je hotová, taky vlastně k tomu 80. výročí předpokládám, byla napsaná, jmenuje se O letišti, letcích a létání v Žamberku. Napsal ji Miroslav Štěpán, má skoro 700 stran. Popište, je to i pro laiky nebo vyloženě pro profíky?
2: Dostalo se mi do ruky několik zápisníků od zakladatele létání pana Havrdy, který už létal v roce 1937 a on si psal každý den, co dělal. A takže jsem začal psát tu historii, až vlastně se mě to vymklo z rukou a řekl jsem si, no je potřeba tam popsat i něco pro laiky, vlastně o čem je létání, v čem spočívají závody letadel, větroňů nebo navigační soutěže a podobně, až vznikla kniha o 672 stránkách.
0: Je tam ale mnoho fotografií a ty příběhy jsou taky úžasné, takže určitě i pro laiky, které zajímá létání. Kdy to vyjde, ta knížka?
2: No chtěl bych, aby byla k prodeji na leteckém dnu, takže to, co vidíte, to je maketa. Tu jsem si jenom vytisknul na laserové tiskárně, ale předpokládám, že se podaří ji vydat do toho 26.
0: No, 26. je zítra, sobota, Airshow Žamberk, můžete vyrazit, pokud patříte mezi fanoušky létání, bude to určitě stát za to. Ještě na Chrudimsku jsme nebyli, tak to napravíme a za chvíli vás pozveme na vítání léta na Slatiňanské plovárně. Máme pro vás dvě vstupenky a to už za chvíli o ně budeme soutěžit. V soutěži Věřte, nevěřte, už se na vás moc těším.

0: Myslím si, že už byste mohli být připraveni. Je 10 hodin 40 minut, naše pravidelná soutěž se rozjíždí.
1: Věřte, nevěřte.
0: Poslední dvě vstupenky na akci Vítání léta, je to od 18 hodin za září. Tam Rozálie Havelková s kapelou Hlavní hvězdou večera, bude banjo band Ivana Mládka, to všechno v příjemném prostředí Slatiňanské plovárny. Už dnes ta akce bude a dvě vstupenky poslední žhavé tady máme pro jednoho z vás, kdo se zúčastní naší soutěže, a my budeme mluvit o citrusech, protože je tady ta doba, kdy se rádi osvěžíme, třeba když se do vody nakape limeta, to je potom osvěžující, ještě tam můžeme přidat třeba mátu nebo meduňku. Ale takové pěstování citrusovníků není rozhodně pro nedočkavé zahrádkáře. Schválně, tipněte si, jak dlouho trvá třeba pomeranči, než dozraje, tedy jak dlouhá je doba od květu až do toho zralého oranžového plodu. Já říkám, v dnešní soutěži Věřte, nevěřte, že to klidně může být rok a půl. Tedy shrnuto v jedné větě, rok a půl trvá pomeranči, než z jeho květu vyroste zralý plod. A teď si tomu věřte. 726 46 48 48. To je číslo k nám do studia Českého rozhlasu Pardubice a těším se na prvního z vás. Kdo se zapojí do soutěže a bude tipovat, nebo možná ví, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj, zdravím Pepa z Horního Bradla.
0: Zdravíme Pepu, našeho stálého posluchače do Bradla. Tak Pepo, jaký já je tip?
2: Já si myslím kratší, tak do toho roka.
0: Do toho roka, že by mu to netrvalo rok a půl.
2: Ne.
0: Tomu pomeranči, když si vezmeme.
2: Možná i kratší tam dělat. To je tip.

0: Naslyšenou. Další z posluchačů na lince. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady Věra.
0: Ano.
1: A já bych s vámi souhlasila.
0: Souhlasila. To ještě jednou zopakuji pro posluchače, kteří zkouší až teď. Rok a půl může trvat takovému pomeranči, než z jeho květu vyroste zralý plod.
1: Typuju, nevím, ale věřila bych.
0: A já myslela, že už řeknete, že pěstujete pomeranče.
1: Ne.
0: Že, a nosíte je na trh. Ne. No já měla kdysi grapefruitovník a taky někde jsme ho našli chudák a byl celý holý. Ono to je totiž běžné, že občas schodí listy a vzali jsme si ho domů a dokonce měl plody a bylo to úžasné, ale nevím už, kde skončil teda, ale nepamatuju si už, jak dlouho to trvalo teda. Dobře, paní Věro, díky za tip a věříte.
1: Věřím.
0: Tak
1: děkuji
0: jo.
1: Vám, tati.
0: Krásný den. Naschledanou.
1: Tak
0: paní Věra by ráda do Slatiňan na plovárnu, stejně tak jako předpokládám poslední třetí posluchač, co se k nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Láďa, Česká Třebová. Já bych řekl tak 14-18 měsíců.
0: Tak, jenom si trošku si zoslabte to rádio, ať nás tam neruší ty příšerné zvuky, už je to lepší. No, takže vy byste řekl 14 až 18 měsíců. No, a co to je 18 měsíců?
2: No tak to je, není rok.
0: Ne?
2: To má 12, no tak to je rok a půl, no.
0: No tak. Výborně, takže jsme se k tomu dopracovali. 12 plus 6, že? Máme. Takže to je 18 měsíců. Takže Vláďo, jak? Věříte nebo nevěříte?
2: Já bych řekl, že jo.
0: No tak dobře, tak děkuji i vám za tip. Při pátku vás moc zdravím a uvidíme, jestli to vyjde. Pohodový den. Naschledanou. Tak jo, takže ještě jednou opakuji i pro vás, kdo byste si chtěli vyzkoušet ten váš tip. Jak dlouho může trvat pomeranči, než se z květu stane zralý plod? Tvrdím, že to klidně může být až rok a půl. Tedy 18 měsíců, když to upřesníme. studio.pardubice@rozhlas.cz, to je ještě náš e-mail.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Při pátku se zaměřujeme v naší soutěži Věřte, nevěřte na citrusy. Takovým pěstitelem citrusovníků na Pardubicku je například Miloš Kaplan, na kterého už jste narazili. Myslím, že první posluchač, který nám telefonoval, tak si vzpomněl na reportáž, kterou jsme tam natáčeli ve Velinách na Pardubicku. Říkal, že tam je taková mrazová kotlina u nich, ale přesto se mu daří pěstovat tam nejrůznější druhy citrusů a je to obdivuhodné. No a já jsem vám dneska tvrdila, že rok a půl může i trvat pomeranči, než se z květu stane zralý plod. My si Miloše Kaplana teď poslechneme, ale ještě tady mohu citovat třeba posluchačku Marii, která nám napsala: doba zrání pomeranče je podle vaší reportáže dost dlouhá, takže taky poslouchala Marie. Upřímně, úplně si přesnou dobu, jak jste o tom mluvili, nepamatuji, ale myslím, že dnes máte pravdu. Ano.
1: Zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
0: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající.
0: Tak jo, slyšeli jste to, 16 až 18 měsíců, což je rok a půl. Na tom jsme se shodli i s posluchačem Vláďou z České Třebové, který je tady také u mě v hrsti, kde mám lístečky vás, kdo jste věřili dnešnímu tvrzení, protože skutečně ten pomeranč trvá to zkrátka, ale určitě bude vynikající. A kdo pojede na plovárnu do Slatiňan, bude to posluchačka Věra, která taky tuším telefonovala, jako druhá, myslím, byla paní Věra. Tak gratulujeme. Paní Věra si dnes užije krásné prostředí Slatiňanské plovárny, možná i hupsne do vody a hlavně si poslechne Rozálí Havelkovou s kapelou a banjo band Ivana Mládka. Určitě krásný zážitek. Paní Věro, prosím, ještě se nám ozvěte, abychom si doplnili adresu. A co nás čeká dále v našem vysílání? Za 6 minut, už bude 11 hodin, chystáme pro vás aktuální zprávy a hned potom přijde do studia i s kytarou Markéta Havlová, muzikoterapeutka.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na radnici pardubického obvodu 6. Policejní potápěči prohledávají Labe v Pardubicích kvůli pohřešovanému muži. Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřovali od loňského dubna. Pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
2: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
0: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Policejní potápěči prohledávají Labe v Pardubicích kvůli prohřešovanému muži. Podle svědka se muž kolem 2 hodiny ráno pokusil u parku na Špici přeplavat řeku. Do pátrací akce, která začala dnes v noci, se zapojili taky hasiči. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdřív potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho skoro 20 let neplnilo. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
0: Policejní hlídky kontrolují alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, potvrdila policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
1: Počasí.
0: A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty dnes 29 až 32 stupňů, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Teploty na horách 23 až 27. Vítr slabý, srážky do 2 mm, tlak slabě až mírně klesne, rozptylové podmínky většinou dobré. A bio dnes dvojka, to je mírná, pardon, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda stále v Pardubicích v ulici Na Labišti, tak tam tedy opatrně. Další komplikace v tuto chvíli ještě hlášená z Orlicko-Ústecka. Nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to na příjezdu do Hrušové ulice Voštice. Srazilo se tam nákladní auto s osobním, to je bez zranění a policie už jede na místo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je konec školního roku, děti těsně před prázdninami jezdí na výlety, navštěvují různá kulturní představení a téměř k nezastížení je muzikoterapeutka Markéta Havlová, která vystupuje se svým programem ve školách a školkách. Její muzikoterapeutická cvičení mají neopakovatelnou atmosféru. No a v radioporadně už za pár minut bude vyprávět o tom, jak zatočit se strachem, který na děti občas skočí. A k tomu přidáme autorskou aktuální pohádku Markéty Havlové o strašpytlí. Takže dnes v radioporadně i pohádka.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Páteční radioporadna na vlnách Českého rozhlasu Pardubice bude v takovém odpočinkovém duchu, protože naším hostem je muzikoterapeutka Markéta Havlová. Markéto, vítej u nás, krásný den.
2: Ahoj Jitko, dobrý den všem.
1: Moc si vážím toho, že jsi udělala ve svém nabitém programu teď na konci června čas na naši radioporadnu. Teď si přiletěla vyloženě z Rábů, kde jsi měla...
2: Já jsem přijela autem, na draka jsem nechala doma, takže na drakovi taky. Jsem nepřiletěla a koště taky. Ale přijela jsem z Rábů, z domova pod Kuňkou, kde jsem měla s klienty muzikoterapii a ráda bych je tímto ještě pozdravila. Oni budou určitě šťastní, budou poslouchat. Mm-hmm. A zase odpoledne se odeberu, zase poletím dál do Choltic, kam pojedu za dětma s takovým příběhem krále Artuše.
1: Tak. A v Cholticích to jsme tady měli nedávno zástupce z toho Trilobita, že
2: ano,
1: to je takové seskupení.
2: Tak to je ono.
1: Ano, oni se snaží být v souladu s přírodou a jsou u toho táboráku, mají tam týpí postavené a jsou úžasné ty děti, to musím říct.
2: Je to pravda.
1: Takže tam se chystáš, to máš krásný, krásný program. No a když takhle přijdeš na tu akci, ono je to různé asi, že máš více kontaktu s těmi vyloženě předškolními dětmi, s těmi maličkými. Mm-hmm.
2: Teď se mě ptáš na moje nějaké programy, takže já mám programy, které jsou vyloženě, když nazveme jako muzikoterapeutické, muzikoterapii, to, co bylo dneska v Rábech. Potom mám muzikoterapeutické pohádky a ty jsou pro děti ve školce a potom mám takový programy pro školní děti, které jsou koncipované úplně jinak, protože při pohádce děti spíš poslouchají, odpočívají, i když se zapojují a tady v celém příběhu děti hrají se mnou od začátku až do konce. Mm-hmm. Takže když ti třeba řeknu, já mám příběh krále Artuše o hrdosti ke své zemi. To je třeba jedna věc, ta proběhne dneska, moc krásná záležitost. Pak mám dračího jezdce a co bych ti ještě mohla nabídnout, cestu za hobitem.
1: A to je už tak, pro ty větší děti.
2: A to je pro starší děti. A pak mám bubnování, to je zase tyhle příběhy, co teď jsem zmínila, tak ty jsou třeba do třetí třídy a pak už děti rádi bubnujou se mnou na džembe, takže já navezu třeba 30 bubnů nebo 40, všecko to mám doma na chodbě.
1: Ty jsi prostě neskutečná. No. Toho se věnuješ i dětem hodně nemocným. Zrovna nedávno jsem se dívala na tvůj Facebook, si tam psala něco o mobilním hospicu.
2: To jsem sdílela, protože já jsem součástí týmu Energia, jedná se o dětskou paliativní péči, takže docházím do rodin, kde jsou teda těžce nemocní děti, mají nějakou nemoc limitující na životě a tam chodím přinášet radost, zpívám a většinou je to moc krásná záležitost, i když tak to působí velmi smutně a temně.
1: No ty jsi přinesla i dárečky pro naše posluchače a my jsme slíbili, že se budeme bavit o strachu a to jsme u těch opravdu malých dětí, předškoláků. Z čeho mají největší strach podle tvých zkušeností?
2: Tak já ti řeknu, co jsem se dozvěděla ve školce. Jo? Já jsem povídala pohádku o strašpitlíkovi, tak to je lesní strašidlo, který se narodilo u mě v pohádce v lese a od rána do večera říká jenom bojím. No takhle, tak my jsme nevěděli, co s ním. Museli jsme ho vzít na převýchovu. A představ si, že jeden chlapeček mi povídá, že má taky strašidlo pod postelí, že nejsou jenom v lese. To jsem se podívala. A další mě říkal, že v šuplíku. No, takže děti mají strachy různý, ale já si myslím, abych to nezlehčovala, že veliký strach je ze tmy a ten, kdo nejvíc volá, že se nebojí a na strašidla nevěří, tak ten bývá největší strašpitlík.
1: A tak to bývá i u těch dospělých. A možná, že i ta tvoje pohádka, my si tady kousek přečteme, že těm dětem může pomoct, že potom, když se bojí, nemohou spínkat a ta tma je strašná.
2: Dáme si pár rad pohádkových přímo.
1: Už se na to moc těším a pak připomeneme také ty dárky.

0: Jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice s Markétou Havlovou, muzikoterapeutkou, paní učitelkou bývalou také, že? Ale teď si na volné noze a je to neuvěřitelné, jaký zájem obrovský je o tvoje kurzy, o tvoje muzikoterapeutická cvičení. Pořád se zdokonaluješ, pořád něco vymýšlíš, jak písničky, pohádky, maluješ. Máme tady pro vás, milí posluchači, také omalovánky a potom třeba pro vaše děti nebo vnoučata takové amulety proti strachu od Markéty. Takže když budete chtít, můžete se na cokoliv zeptat nebo říct si vaše zkušenosti, jaké máte s dětmi, jestli taky čtete pohádky a dostanete od Markéty takový krásný dárek. Tak a teď pojďme ještě k těm strašidlům. Ty jsi říkala, že děti mívají největší strach ze tmy, že na ně může vyskočit někde spod postele. A to já úplně vidím, když jsem byla malá holka, byli jsme vždycky u babičky na prázdninách, tak tam byl taky bubák za závěsem.
1: Že jo. A představ si, Jitko, že jak mi děti povídali, že mají doma pod postelí strašidlo. Já se šla kouknout pod svoji postel. A co myslíš? Bylo tam. Jo.
0: A tak ho
1: já jsem ho nakrmila, pohladila, dala jsem ho do pohádky, aby nedělalo dětem v hlavě zmatky. No,
0: a takhle to dopadlo. A stali se z vás kamarádi.
1: No jasně. Takže když by se někdo bál, pošlete strašidla za mnou, který u vás bydlí, já se o ně postarám a dám je do pohádky.
0: Přečteme kousek pohádky.
1: Přečteme. Já bych jenom ráda řekla, že v tyhle pohádce se objevuje hodně strašidel. Třeba ohnivec, to je světýlko, které běží po lese, když se nikdo nedívá. Potom hejkal a ten má rýmu, ten nastydnul. A víš, kdo vaří v mojí pohádce čaje proti rýmě, Jitko?
0: No to netuším.
1: No tak divoženka to je, představ si. A kdybys nám teď kousíček o ní přečetla, co dělá v pohádce divoženka, tak to já budu celá z toho natěšená.
0: Tak jo, jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Divoženka Mechová je známá lesní léčitelka. Odbornice přes bylinky. Dobře vám ale radím, když říkám, dejte si na ní pozor. Dokáže připravit léčivý čaj z bylin stejně chutný jako jedovatý odvar z hub.
1: A je to tady.
0: Ano. A přitom se tak krásně usmívá, že ani nevíte, co pijete. Pokud si popletete hrnky a usrknete houbového odvaru, stane se i z vás na pár dní lesní strašidlo. Bu, bu, bu, bu, bu. Kdo se nebojí, může se za divoženkou do lesa vydat. Půjdete cestičkou zarostlou malinovým keřem, u tmavého borůvčí zatleskáte, třikrát se otočíte a jste na místě. Vřesový palouček s chaloupkou divoké víly nemůžete přehlédnout. Divoženka Mechová, ta se nedá ochočit, ona nikomu nepatří, snad jen lesu. Zapomeňte na námluvy, pane Hejkale. Tak divoženku už známe.
1: Divoženku známe a představ si, že když jsem povídala dětem pohádku, tak jeden chlapeček takhle se přihlásí, některý děti se hlásí, některý to na mě pokřikuje, říká, tak to už vím, moje babička je taky divoženka, protože mě vaří doma bylinkový čaj a měli jsme jasno.
0: To je krásné, tak zdravíme všechny divoženky, které nás teď poslouchají.
1: Ano.
0: No a ještě tady máš další takovou zaškrtnutou část, kterou bych zase já poprosila tebe, abys přečetla. O čem to bude?
1: Tak, já vám teď přečtu kousek a o tom, jak se stalo, že se v lese narodil strašpytlík? Noční krajina se stišila, nad hlavou lesních bytostí třikrát zahoukal síček a měsíc zaspíval svou úplňkovou píseň. I pracovitý pavouk, pan Pavučinka, přestal na chvíli zapisovat dějiny lesa do své sítě. Strašidla zvedla oči k nebi. Všude bylo cítit napětí a očekávání. Padá hvězda, narodí se každou chvíli, špitla divoženka. V tomto zavrzalo ve starém pařezu a krajinu protkalo tiché zívnutí. Už je na světě, mezi námi, zaradovala se růžová víla. Ale proč se nám neukáže? Hejknul Hejkal. Vylez, neboj se. Za pařezem zazářila dvě zelená očka a nakrčil se malý chlupatý nos. A pak se ozvalo. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bojím. Já ne, já nevylezu. Já se bo bo bo bo bojím.
2: Co je to za divné řeči? Pohoršil se ohnivec.
1: No, ale je celkem pěkné, hodnotila bludička vzhled strašidla dalekohledem. Nohy má krásně křivé, vlasy střapaté a dokonce i trošku šilhá. Povedlo se nám, zatleskala spokojeně.
2: Tak už vylez ty pytliku, ať si tě můžeme prohlédnout zblízka, přemlouvala ho zvědavě strašidla.
1: Nevylezl. Jen spoza pařezu zanaříkal. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bojím, já se bo, bo, bo, bo, ne, já nevylezu.
2: Páni, zatřepetala křídly růžová víla,
1: vždyť nám se v lese narodil strašpytlik,
2: téměř vyhubený druh.
1: Ovšem, na jeho výchovu jsme krátcí.
2: Budeme muset pozvat odborníka nebo odbornice, zkušené specialistky.
3: A teď už se strašidel nebojím.
1: Nebojíš vy?
3: Ne.
1: Ale strašpytlík se bojí.
3: Bylo to krásné. Kdo by chtěl dáreček od Markéty, určitě si teď můžete třeba zkusit zavolat.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas

0: Naším hostem je Markéta Havlová, muzikoterapeutka. Dárek jsme udali a s radostí ho přijala paní Míla, která pracovala taky v mateřské školce a říkala, že jí to úplně připomíná ty časy, kdy
1: ano,
0: dětem
1: že
0: vyprávěla pohádky.
1: Svoje pohádky na přání dětem ve školce, říkala staré dobré časy, ano. Tak zaznělo krásně.
0: No a Markéto, teď mi řekni, jak stíháš vymýšlet ještě něco nového, protože ty, už jsme tady říkali, ty dny tvoje jsou naprosto nabité teď. Ty pracuješ i s dětmi, které mají nějaké to postižení, ať už třeba jsou to autisti nebo jinak mentálně postižené jsou a dá se říct, že ta hudba je spojuje a dokážeš díky té hudbě k ním najít vztah, nějaké pouto, což je úžasné. A možná, že i časem, jak se tomu věnuješ čím dál tím víc, se ti to daří taky víc a víc.
1: Já si myslím, že když teď si povídáme o dětech s nějakým zdravotním třeba znevýhodněním, že to je hodně o vyzařování člověka. Ta hudba pomáhá, je to něco, čemu ty děti rozumí. Když pracuju třeba s dětma s autismem, tak tam je lepší prospěvovat beze slov. Třeba jelikož oni špatně rozumí obsahu slov. Když znáš trošičku ten problém, který kolem dítěte s určitou diagnózou je, tak tomu můžeš tu muzikoterapii přizpůsobit. Tak určitě hudba mi hodně pomáhá, hodně mi pomáhá to, že já jsem vlastně celý život v terénu. Já už jsem jako provařená tou praxí, jo? Takže už trošičku vím, už mám svý figle, vím, že musím přistupovat pomalu, jemně, že opravdu nepřijdu jako vichr z hor, že to dítě musí pocítit bezpečí, aby ke mně přišlo a já ho pak skrze tu hudbu můžu dál rozvíjet nebo udržet třeba v nějaký klidový fázi.
0: A ty jsi tady před chvílí mluvila i o dětech, které to opravdu nemají jednoduché a o tom mobilním hospicu, kam také docházíš a říkala jsi, že také vymýšlíš pohádky pro tyto děti.
1: To je teďka na začátku, když se budeme bavit o nějakých plánech nebo o mojí práci, tak bych moc ráda zrealizovala takový projekt, který jsem si sama nazvala Pohádky pod křídlem a vlastně ta mise paliativních pohádek je pro mě taková, že já uchovám příběh dítěte i v době, kdy zemře, kdy už tady s tou rodinou nebude. Zatím na to je ohlas moc pěkný, já jsem oslovila moji kamarádku Jitku Píšovou, která krásně maluje a udělali jsme už takový návrh knížečky. Nahrála jsem tu pohádku ve studiu, takže je to na spadnutí. A protože říkám edice, tak bych v tom ráda pokračovala. Je to určitá taková jako malinká náplast. Rodina nebo rodiny to k tomu nahlížejí jako velmi pozitivně, že něco takového vznikne. Je to prostě takový malinký, co můžu udělat za léčení.
0: Pohádky pod křídlem.
1: Pohádky pod křídlem.
0: A když jsme u těch ráda. Plánů, ještě máš něco v hlavě teď? Protože to pořád to jsou nějaké nové pohádky,
1: já, jak jsi se mě ptala, jak to píšu, já si to vlastně nefázuju, že si sednu a něco si píšu. Ono to tak jako je protkaný celým mým dnem a mým životem, tak někdy mám nějaký nápad, já bych teďka odlehčila, třeba nedávno jsem svačila a vypadla mě paprika na bílý triko. Takže z toho vzniknul jako punkový nápěv, který si určitě jako zhudebním a bude to znít nějak jako mám papriku na triku, vypadla mi z rohlíku, vypadla mi ze svačiny, ztratila jsem vitamíny, aby si dovedla představit, jak to jako navazuje v tom životě.
0: No tak ale to je právě to nejkrásnější. No. A abychom jenom nemluvili, tak Markéta nám za chvíli zaspívá kytaru. Máme sebou, perfektní, naladíme a půjdeme na to.

0: Co už jsme se dnes dozvěděli, to, že divoženky jsou takové ty babičky, co nám vaří teplé a dobré bylinkové čaje, abychom byli zdraví. Teď tedy mluvím z pozice dítěte, už jsem spíše na té druhé straně. Markéta Havlová je tady stále se mnou, muzikoterapeutka, která se snažila teď naladit kytaru. Ono to není jednoduché, no, protože si přišla z vedra sem do klimatizace, ale já myslím, že to bude dobré. No, už začínáš mít takový nádech hlasu rockerový, rockový.
1: No, právě. Konec školního roku, stává se ze mě rockerka z muzikoterapeutky. Hlasivky jsou obroušený.
0: No, nedivím se, ale zkusíme. Co to bude za písničku? Taky tvoje autorská?
1: Jo, jo, jo. Já vám dneska zaspívám písničku, tu jsme si tady ještě spolu asi nespívali v rozhlase, kterou jsem si složila na podzim do ušaté pohádky. Ona, ta pohádka, se jmenuje Ouškem v mechu. A jsou v ní zajíci, myši, různý další ušatý zvířátka. A já jí pracovně říkám ušatá pohádka. A do ní vznikla taková jemná, myslím si, s jemným nádechem písnička, že by se dneska do horkého dne mohla hodit na pohodu.
0: Tak pojďme na to před obědem.
1: V podvečer

pluje vznešeně a jemně. Říkáme jí maminka země, pluje vznešeně a jemně.

0: zvířata. V podvečer zaletu jsem objevila planetu. V podvečer zaletu jsem objevila planetu. Pluje vznešeně a jemně. Říkáme jí maminka země. Pluje vznešeně a jemně. Říkáme jí maminka země. Malá jemná záležitost.
1: Krásné. Teď je škoda, a možná, že to není škoda. Jsem chtěla říct, je škoda, že to slyší jenom skupinky dětí nebo paní učitelky v mateřských školách, základních školách. Vystupuješ taky někdy pro veřejnost?
0: Mm-hmm. Jo, já bych ráda řekla, že mám pohádkovou knížku, která se jmenuje Příběhy měsíční duhy. V ní je CDčko, kde jsou moje autorské písničky. Už je na spadnutí druhá knížka, ale nechci to slibovat, já se znám. Pak jsme nahráli taky audio pohádky. Celou knížku jsem namluvila, takže brzičko na mých webových stránkách budou tyhle pohádky dostupné. A když by někdo chtěl přiběhnout za námi na pohádku živě, tak zrovna zítra mám v komunitní zahradě v Chrudimi v 10 hodin pohádku Krokodýly. My budeme líhnout krokodýlky. Ve stejný den se ještě otočím ve Dřitči, tam máme ve 4 hodiny tuhle pohádku. A 25.6. v knihovně v Holicích.
1: Mm-hmm, to je příští týden.
0: Tam bude Strašpitlík, to je ve čtvrtek mm-hmm. příští týden.
1: Tam bude Strašpitlík.
0: Strašpitlík. A poslední pohádka před prázdninami 27.6. na hradu Richemburgu ve 2 hodiny. A tam budeme líhnout draka.
1: Teda, tak to bude přímo takové to strašidelné magické prostředí. A to je pro veřejnost, můžou
0: ano,
1: přijít rodiny s dětmi.
0: Přesně tak, přijďte.
1: Ano, najdou si to někde, ještě máš nějaký web,
0: jo,
1: kde máš...
0: Jo, mám webové stránky, výborně. Který se jmenuje Příběhy měsíční duhy. Mám sociální sítě, Instagram i Facebook. Moc to neudržuju, musím se přiznat, ale snažím se.
1: Ale když si najdeme Příběhy měsíční duhy, tak tam najdeme
0: ano,
1: ten program.
0: Jo, já to tam doplním ještě dneska.
1: Tak to tam prosím tě doplň, protože
0: dodám.
1: Věřím, že se mnoho posluchačů třeba bude chtít přijít podívat se svými dětmi.
0: Ráda se s vámi potkám.
1: Markéto, děkuju moc a ráda se s tebou kdykoliv potkám. Jsi úžasná žena.
0: Já moc krát taky děkuju. Opatrujte se, krásné léto.

0: Pánka. Vědí děti, kdo je komentátor a co k práci potřebuje? Zeptá se Tereza Beránková.
1: Co dělá komentátor?
2: Třeba komentátuje fotbal.
1: Jenom fotbal?
2: I hokej.
1: A kdo je podle tebe komentátor?
3: To je třeba komentátor tancování nebo fotbal nebo hokej nebo tak dále, nějakého třeba tenisu nebo nějakých tréninků, nějakých věcí nebo hokej balu.
1: A co nám komentátor může říct?
2: Kdo dal třeba gól?
3: Kdo jako vítězí třeba v tancování, kdo vítězí první místo a absolutního vítěze.
1: A kde můžeme komentátora slyšet?
2: Na fotbalu. Telce. Na hřišti.
1: A co komentátor používá k jeho práci?
3: Třeba mikrofon nebo propisku nebo fixu nebo nějaký papír na to, aby se tam něco mohl zapsávat.
1: A co komentátor musí dobře umět?
3: Třeba, aby ho nevyhodili, tak musí umět všechny věci.
2: Musí umět dobře mluvit, aby kdo na to kouká, ho slyšeli.
3: Aby mohl hodně dobře povídat.

sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí.

0: Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Můžete se těšit taky na chvojení ve Chvojně. To bude velká, krásná akce, budou tam různí folkaři a začíná to už dneska, pokračuje v sobotu, tak se můžete dostavit do Chvojna. Mirek Hruban se usmívá, proč pak?
1: No, poslouchal jsem tu písničku a já vždycky přemýšlím o tom, co to musí být za věc, ty hrozny zvy, když je prostě nic nepozbírá. Jako, není nic na světě, co by pozbíralo hrozny zvy.
0: Tak to se dostáváme zase na to téma písničky, i když jsme byli malí, co vlastně jsme si představovali, ano, pod těmi slabikami a dávali dokupy.
1: Okybača a podobně.
0: Tak a za chvíli nás čeká Na ostří nože, Eva Farná, tam snad nebude nic.
1: Já jsem se ležete nějaký nový pořad, o kterém nevím, Na ostří nože.
0: No, to teprve přijde, počkej.
1: Tak Eva Farná, Hvězda posledních dní,
0: nám
1: zaspívá a v písničkách Od srdce další spousta pohodové muziky, o kterou si můžete napsat, vybrat z toho, co nabídnu za malou chvíli a hlavně někoho pozdravit, popřát třeba i pěkný víkend, který je za dveřmi.
0: No a potom budeš zdravit taky ty našeho hosta, živě přijde do studia někdo odpoledne?
1: Ano, živě host studio Pomlčka Pálka Turnaj, to je tak všechno, co k tomu můžu říct.
0: Dozvíme
1: se všechno, já včetně mě tedy. Stavíme se v Litomyšli, protože tradiční součástí festivalu v Litomyšli je také výtvarná Litomyšl, o tom budeme mluvit. No a pak téma vážnější, policie včera večer zasahovala u starosty městského obvodu Pardubice 6, tedy Svítkov Petra Králíčka. My tuhle kauzu sledujeme a nabídneme informace.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Policie prověřuje 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace veřejných zakázek v Pardubicích. V Pardubicích otevřeli nový soukromý domov pro seniory se 110 lůžky. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. A odpoledne bude slunečné, jasno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Nový soukromý domov pro seniory v pardubické části Draškovice začne přijímat první klienty od září. Zařízení má kapacitu 110 lůžek a už teď má kolem 160 přihlášek. Pardubický kraj se s investorem dohodl, že si nebudou vzájemně přebírat zaměstnance.
4: O seniory se bude starat 70 zaměstnanců. Podle provozovatele jsou platy v soukromém zařízení srovnatelné s krajskými domovy. Pobyt v novém domově vyjde na 38 tisíc korun měsíčně. Zařízení totiž není součástí krajské sítě sociálních služeb a proto na jeho provoz nepřispívá stát ani kraj. Dotované lůžko jinak stojí zhruba polovinu ceny. Vedle domova vzniklo v Draškovicích taky nové sanatorium s kapacitou 120 lůžek pro pacienty, kteří potřebují následnou péči. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
5: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
3: Změny měly platit ode dneška Asociace pro elektronickou komerci, ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Lídr pražského hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální. Za své pochybení v majetkovém přiznání je připravený zaplatit pokutu. Řekl to při vysvětlování svých majetkových poměrů. Prokop v přiznání neuvedl své 3 družstevní byty. Sport. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a po dvou zápasech mají jediný bod. Zkomplikovali si tak cestu za postupem do play-off. Národní tým stálo utkání, které začalo ve Spojených státech amerických v pravé poledne hodně sil, říká záložník Vladimír Darida.
6: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíce tekutin, sachary, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy. Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji znovu a dál slunečné, bude jasno až polojasno. Na horách při zvětšené oblačnosti se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, v Polabí i 34. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale se silnějším provozem počítejte na silnici 1/35 u Hrušové a před Litomyšlí ve směru od Vysokého Mýta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké páteční poledne přejeme všem, jsou 4 minuty po 12. Určitě mnozí z vás vychutnávají dnešní oběd, v takovém případě přejeme dobrou chuť a musím popřát i pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď startují písničky od srdce. Muziku máme připravenou, těšit se můžete třeba na Xindla X, na Zuzanu Norisovou, zahrají a zaspívají také Aha, Valdemar Matuška, No Name Olympic, Vabidaněk, Krištof, Petr Novák, Dalibor Janda a startujeme s Tomášem Linkou. A kam posílat vzkazy, tak to připomenu za malou chvíli.
8: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Máme zahájeno, máme odstartováno to všechno s Tomášem Linkou a písní Chci být vodou na tvůj mlýn. Další písnička nás čeká hned v zápětí, ale ještě předtím v rychlosti připomenu kontakty do písniček od srdce, které můžete využít, pokud tedy chcete skrze naše vysílání někoho pozdravit, někomu popřát k svátku, k narozeninám nebo jenom prostě k hezkému dni, abyste udělali radost nebo překvapili. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz, tady se můžete rozepsat, co se týká SMSek, tam je potřeba být trochu stručnější, do textovky se vejde jenom 160 znaků, takže malinko obratnosti to vyžaduje. A nezapomeňte napsat na začátek textovky slovo Pardubice, pak udělat mezeru a pak teprve vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04 a ještě telefon 726 46 48 48. Dneska máme pátek 19. června, Leoš a Leo v kalendáři. Tak to jsou dnešní oslavenci, dnešní svátečníci. Leošům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, splněných přání a Dusty Springfield je hudební dárek od nás.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

12 hodin 12 minut, posloucháte páteční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Telefonovala paní Eva, ráda by poslala pozdrav a písničku mamince paní Bohumile Krejčové z Heřmanova Městce se vzkazem v neděli přijedu. Pozdrav je také Micince a panu Růžičkovi, což je prý, jak jsem se dozvěděl, nejhodnější chlap na světě, takže i toho zdravíme.

Zvedl jsem telefon, ozvalo se Osík, zdraví Pardubice, a tak jsem odpověděl: Pardubice, zdraví Osík, paní Jarka nás tam poslouchá, naše věrná posluchačka. No a telefonovala jednak proto, že je pátek, to ona vždycky tak dělá, že přeje krásný víkend, a určitě i proto, že zaslechla jméno Dalibora Jandy, ten už je připraven. Takže já díky za přání krásného teplého víkendu. Je to tak, no, vedro nás čeká, snad to nějakým způsobem zvládneme. I paní Jarka, která ten program nebude mít úplně jednoduchý. Jinak ptal jsem se, jak to vypadá v Osíku, jestli tam třeba aspoň malinko mají chladněji, ale podle informací, které se mi dostaly, tak ve stínu 31 stupňů. To zní skoro neuvěřitelně. Tak ať to přežijem, to vedro.

Ani v dnešních písničkách od srdce nebude chybět. Gratulace, prosím, zahrajte k dnešním krásným 89. narozeninám naší oslavenkyni, paní Marii Tejnorové z malé vesničky Sedlec u Vysokého Mýta. Hodně zdraví ze srdce přeje Jana od Sedleckého lesa. Děkuji a přeji krásný slunečný víkend všem posluchačům i vám do rádia. My v rádiu moc děkujeme. No a oslavenkyni, paní Marii, i od nás veliká gratulace a přání všeho nejlepšího a hodně zdraví. Thank you.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý den, tuto sobotu a neděli se ve Svitavách uskuteční mistrovství České republiky hry Plamen 2026. Pardubický kraj budou reprezentovat mladí hasiči, starší žáci ze Skutče vyhráli okresní i krajské kolo a tak jim držme pěsti, aby se jim dobře závodilo, zahrajte jim nějakou veselou písničku, píše posluchačka Alena. No tak ať se dobře závodí a ať to skvěle dopadne.

Dobrý den, prosíme o písničku pro Aničku Klebetovou z Rostání, která nás potěšila vysvědčením se samými jedničkami. Děkuje mamka a babička, my posíláme gratulaci k tomu nádhernému úspěchu a zdravíme Aničku.

takovou hodně veselou mám teď vybrat, no tak koukám se, co mi tady zbývá. Mám tu pohodovky anebo romantické melodie. Nějakou vyloženě hodně veselou řachandu už úplně nevím, ale věřím, že tahle písnička určitě udělá radost paní Jarce, která píše: Dobrý den, prosím vás, zahrajte mi nějakou hodně veselou písničku, jenom tak pro radost a vám do rozhlasu. Děkuju moc, Jarka.

Míro, ahoj, vyber si píseň podle svého gusta, bude odměnou za tvoji bezvanoční linku, hezký den a pohodu přeji všem posluchačům tohoto báječného rádia, píše paní Boženka, které děkuju a dáme si skupinu Aha.

další písnička, která zazní v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, bude pro ještě hezčí slunečný den všem, kteří poslouchají Pardubický rozhlas, vám do studia za to, že nám pěkně hrajete. Pro mě, aby se mi dařilo, a všem, kteří mají skvělou náladu a těší se na víkend jako já, píše posluchačka.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Cajdrvalc a také Vaby Daněk ve 3/4 na 1 v písničkách Od srdce. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a paní Jana z Jemného telefonovala. Pochopil jsem, že teď v těchto dnech mají plné ruce práce. No a tak máme zahrát písničku všem, kteří se starají o to, aby dobytek měl co žrát. Suší seno na zimu, zkrátka to všechno chystají, protože hospodářství obnáší i takovéhle činnosti. No takže ať to všechno jde od ruky a krásný den všem lidem přeje, jak už jsem říkal, paní Jana z Jemného, kterou také zdravíme.

prospívali a prohráli jsme se až na konec pátečních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Zbývá čas tak akorát na dvě skladby. Tou jednou bude skupina No Name, písnička Večnost. No a samozřejmě program ten nekončí. Ten pokračuje dál, zprávy s Otou Gutwirtem a pak, protože je pátek, veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešní téma, které tam tato dvojice bude rozebírat, je světloplachost. Takže pokud k tomu máte také co říct, máte třeba nějaké problémy, potřebujete rady, určitě se ozvěte už za malou chvíli, budete mít možnost v našem vysílání. No a jak jsem sliboval, No Name jsou před námi, takže i dál přejeme pohodový poslech a krásný pátek.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na radnici pardubického obvodu 6. Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Česko letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu. A dnes bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřovali od loňského dubna. Pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
6: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
4: Další informace o obviněných policie nezveřejnila. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá. Jen mírné výhrady měly hygienici k rybníku Hluboký Uholic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených vloček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody si drží Písníky na Pardubicku nebo přehrady Seč a Pastviny. Policejní hlídky kontrolují alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojuje se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
7: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
4: Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subtera letos v dubnu, potom co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu za zhruba 30 miliard bez DPH. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos se nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu příští rok.
8: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude v Pardubickém kraji, nadále slunečné, bude jasno nebo polojasno. Na horách se při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, v Polabí i 34. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na dopravní nehodu, kterou máme hlášenou ze silnice číslo 358 u obce Morošice na Svitavsku, nehoda osobního auta.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. vesele a zdravě.
9: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
10: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
9: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
10: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
9: Když už jsme tady u těch očařů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění, fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no.
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopné zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme
0: černobílé.
6: Viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Veselé a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví, Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil,
3: odvykne.
0: Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
0: dobré. Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy,
3: ano,
0: přesvětlené výlohy, obchody,
3: ano,
0: zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete
3: dobrá,
0: si to?
3: Dobrá
0: jako
3: otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď
3: jedinců
0: dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek, nebo abraze, neboli nějaké poranění rohovky, nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové to, když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večer mě bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonny M ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuji.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak, ano. Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystojní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat, jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano,
2: protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby, jo. Ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdemlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Ne, mimo.
1: Dobrý.
0: Dobře.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila z Uherské Hradiště. Prosím vás pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: A zase dílky, se to zhoršilo. Jasně.
3: Já mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně vidím, to něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší vlastně jizvy, co se tam udělali. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, no, byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba

0: to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
0: Zelenej, jasně.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
0: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
2: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
0: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
0: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
0: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
0: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
0: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno.
0: Nejde
3: možný.
0: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
0: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
0: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
2: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
0: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
0: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
2: A může se to
0: ale
2: takhle nějak změnit, zintenzivnit?
0: No může,
2: věkem?
0: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
2: Je to nepříjemné,
0: no.
2: A může se to stát tady?
0: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
2: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častý příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují. Čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu. Antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Oprava vytížené ulice Milady Horákové ve Svitavách jde do finále. Policie prověřuje 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace veřejných zakázek v Pardubicích. V Čechách hrozí o víkendu silné bouřky a zítřek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Frekventovaná ulice Milady Horákové ve Svitavách by měla být v létě opět průjezdná. Rekonstrukce zatrubnění studeného potoka, který je v této části svedený pod zem, končí. Zbývá ještě dodělat povrch silnice a některé další úpravy, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Projekt vyjde na přibližně 120 milionů korun a je celý financován z městského rozpočtu. Počítá dále s kompletní opravou vozovky, s opravou chodníků, úpravou parkovacích míst anebo také veřejného osvětlení. Změnou prochází také křižovatka před budovou bývalé pošty, která bude z důvodu většího zajištění bezpečnosti i vzhledem k nedaleké škole a školce zúžena.
0: Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Podrobnosti policie nezveřejnila. Pardubická místní část Rosice nad Labem zítra oslaví 120 let tamního fotbalového klubu TJ Sokol Rosice. Program začne v 9 hodin na fotbalovém hřišti zápasem starší přípravky a v 16 nabídne hlavní utkání. Oslavy ale potrvají po celý den až do pozdních večerních hodin.
3: Součástí akce budou také například taneční a hudební vystoupení, autogramiáda hráčů HC Dynamo, ukázka práce psovodů městské policie a doprovodný program pro děti. Návštěvníci si můžou prohlédnout také výstavu fotografií z historie klubu nebo motocyklové veterány. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Česku se můžou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Ta platí ode dneška do odvolání. Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
0: Bývalý prezident České republiky dnes slaví 85. narozeniny. Hlavou státu byl Václav Klaus mezi lety 2003 a 2013. Předtím zastával taky post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Klaus stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úřední a prognostik.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí i 36. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď bude na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky přes den dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále se zdržením počítejte na silnici 1/35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek 19. června a 4 minuty po 14. přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice a dnešního dobrého odpoledne, které bude také, stejně jako každé jiné, naplněno muzikou, písničkami, které nestárnou, a tentokrát v podání třeba Marka Ztraceného, Marty Kubišové anebo Richarda Millera. Po policejním zásahu v Pardubicích obvinila policie několik lidí za manipulování veřejných zakázek, to už jsme zmiňovali před chvílí ve zprávách. Už dříve ve stejné čtvrti musel zasahovat antimonopolní úřad a detaily dodáme už za pár chvil. Tak ještě jednou krásný pátek a Leošům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.
6: Například východ slunce a vítr ve větvích.
7: jsem tichou, jak padající.

0: prosím.
1: Je pátek 19. června, víkend před námi, protýkám horký víkend před námi a kde jinde ho strávit než u vody. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou zatím před hlavní částí léta převážně čistá. Hygienici, kteří v sezóně pravidelně sledují kvalitu vody, zaznamenali mírné znečištění pouze na několika místech. Nejhorší výsledky zatím vykazuje rybník Dlouhý u Lanškrouna na Orlicko-Ústecku. Průhlednost vody tam dosahuje zhruba 70 cm, to znamená po koupání osprchovat, ale to určitě víte. Jinak areál se navíc upravuje a do dokončení stavebních prací a úprav terénu se tam kvalita vody nebude dál sledovat. Druhý z 5 stupňů znečištění má rybník Hluboký na Pardubicku. Podle hygieniků je tam dlouhodobě nižší průhlednost vody, což souvisí s charakterem dna. No a zaznamenali také pokles hladiny, jinak ale voda požadavkům pro koupání vyhovuje. Stejně na tom vodní nádrž Březina na Svitavsku, kde má voda mírně zhoršené vlastnosti a průhlednost. Hygienici tam našli ojedinělé shluky zelených vloček a přírodní znečištění pily. No a bez připomínek naopak dopadly odběry například na přehradách Seč, Pastviny, čistá voda je také v Písnících, Březhrad a Mělice, nebo v nádrži Konopáč. Nově hygienici sledují také Písník Hrádek na Pardubicku, kde je voda zatím zcela čistá. No a seznam monitorovaných míst se letos rozšířil také třeba o koupaliště v Hlinsku, v Horním Bradle, v Brněnci na Svitavsku nebo v Jablonném nad Orlicí. Na některých z nich se ale vzorky zatím neodebíraly, protože jejich sezona ještě nezačala. Vodu nekontrolovali hygienici ani na rybníku Rosnička, který ještě není úplně napuštěný. No a co ještě zmíním, tak to je situace, která panuje u sousedů na Královéhradecku. Pokud jezdíte na Stříbrňák, no tak tam překvapivě sezonu, dá se říct, ukončili ještě dřív, než pořádně začala. Také tam voda není úplně ideální. Tak ať už se rozhodnete trávit víkend kdekoliv, přejeme, abyste si ho užili.

0: kdy hledáme signál.
1: Jediný a nefalšovaný originál Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde pokračuje páteční Dobré odpoledne a na hodinách 14.22. Pardubická policie včera navázala na zásah z dubna loňského roku. Tehdy si na radnici 6. městského obvodu Pardubice Svítkov přišla pro dokumenty a další důkazy kvůli možné manipulaci s veřejnými zakázkami a teď obvinila 8 lidí a 7 firem. S podrobnostmi je připraven Vít Kuband z investigativní redakce. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Už se ví, koho a z jakých trestných činů policie obvinila?
2: Tak z vyjádření policie víme, že se jedná o 8 fyzických a 7 právnických osob. Bližší podrobnosti pak nechtěla mluvčí policie Dita Holečková sdělit. Uvedla ale, že policie podezírá hned z několika trestných činů. Jejich kombinace se pak u jednotlivých osob liší.
3: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
2: Z vyjádření okresního státního zástupce Aleše Veselého pak můžeme na základě klasifikace trestných činů, ze kterých jsou lidé obviněni, dovodit, že úplatky měly přijímat úřední osoby a hrozí jim za to až 10 let vězení. My jsme se zkoušeli dovolat starostovi městské části Petru Králíčkovi, zvolenému za Pardubice pro lidi. Celé dopoledne ale nebral telefon, nedostupný mobil měl pak i tajemník úřadu Aleš Herák. Oba už dříve odmítli odpovídat médiím na dotazy s tím, že mají podepsanou mlčenlivost. Podle informací České televize pak při tom loňském zásahu, kdy si kriminalisté odváželi dokumenty z úřadu, zasahovali i doma u tajemníka Heráka. Další radní 6. obvodu, nestraník Tomáš Pelikán, řekl, že se o zásahu dozvěděl až dnes dopoledne a uvedl, že obvinění budou zřejmě úředníci radnice.
1: Měla radnice s nějakými zakázkami už v minulosti problém?
2: Největší v uvozovkách pozdvižení vyvolal zásah Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2024. Tehdy udělil městské části pokutu 100 000 korun za to, že zadala zakázku na rekonstrukci jedné ulice chybně. Oprava měla být ve 3 etapách jako zakázka malého rozsahu. Předpokládaná hodnota prací byla 5,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Smlouvu o dílo ale radnice uzavřela se společností na sumu 6,8 milionů bez DPH. Hranice pro zakázku malého rozsahu je přitom u stavebních prací 6 milionů korun. Starosta Králíček to tehdy vysvětloval tak, že nechtěli soutěž zdržet, aby tak stavba neprobíhala přes Vánoce a ulice nebyla blátivá.
1: Jak na zásahy policie reaguje opozice?
2: Už po té první razi v dubnu loňského roku se snažila starostu z funkce odvolat, ale koalice Pardubice pro lidi, ANO, ODS a Sdružení pro Pardubice ho v křesle starosty podržela. Opoziční politik Martin Kratochvíl z KDU ČSL nám teď řekl, že další řádné zastupitelstvo bude až v září, a tak musí ještě zvážit, jestli se znovu pokusí vedení části odvolat nebo počkat do říjnových voleb.
1: Dění na radnici 6. městského obvodu Pardubice Svítkov sleduje Vít Kuband. Děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ranní loučení, Marie Rotrová, Petr Němec, vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď o víkendu v sobotu se v tenisovém areálu Sokola Rosice nad Labem uskuteční už 69. ročník legendárního turnaje v dřevěné pálce. A s pozvánkou na tuto sportovní událost dorazil sem do studia Českého rozhlasu Pardubice Patrik Pelikán. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Tak podobnou hru já jsem viděl hrát u vody lidi. Pinkají to tam na plážích a tak podobně. Nicméně to bylo takové, když to řeknu, plácání a samotného mě překvapilo.
1: Kdybych to neřekl.
0: Mě samotného překvapilo, že tohle může být sportovní disciplína na hodně profesionální úrovni. Mohl by se tady na úvod našim posluchačům představit třeba jak a s čím se hraje?
1: No, tak je to samozřejmě dřevěná pálka, jasná věc. Většinou se používá olšer nebo lípa vůbec, to je jako klasika. Pravidla jsou stejné jako u tenisu. Trošku menší hřiště, na dílku, na šířku, ale jinak ty pravidla jsou úplně stejný. Dneska už je to tak, že ty kluci si nechávají dělat vyloženě ty gripy, vyloženě na tu šířku ty ruky a motáky. Prostě to vlastně de facto fakt opravdu vypadá jako tenis. Ono to prkínko vypadá jako...
0: Prkínko kuchyňské, že jo?
1: To vypadá opravdu jako prkínko. Prkínko na cibuli, nebo jak já nebych to řekl. To je pravda. A vlastně... Celý ten příběh vlastně je o tom, že opravdu je to hodně podobná věc tenisu. My máme takový, jako my, co jsme teďka HDP, tak máme pocit, že opravdu nebo vůbec ty historický, ty, že to jako vznikalo někde tady v tomhle regionu. Že to byla Seč nebo tady Pardubice. Samozřejmě úplně jako potvrzený to není, ale opravdu ty historie, nemáme žádný další informace o tom, že by někde ještě před tím rokem 1947, kdy vlastně byl založený tenhle turnaj, že by to bylo dřív. Takže trošičku jako si myslíme, že to jakoby
0: že tady to vzniklo.
1: Máme ten pocit a myslím si, že asi oprávně.
0: No minimálně tady asi velká koncentrace hráčů té pálky, si myslím.
1: Určitě.
0: No a ta historie, jak daleko sahá až? Protože já jsem to pročítal na těch stránkách, mi to přišlo úplně překvapivé.
1: Ta historie je roku 1947.
0: 1947
1: se začínalo. Tak to bylo. 1947, to se hrálo na Špici.
0: Na Soutoku, no.
1: Na Soutoku založil to, hlavně jakoby otec Antonín Borovec, tak tam to jakoby začínala ta celá ta jako éra tohohle úplně zábavného sportu.
0: A pak se přesouvali různě?
1: Pak se to stěhovalo se to pod zámek, stěhovalo se to na loděnice, ať to byla klasická ta, zakoupali jim ta první loděnice, pak postavil Semtín vecházet, postavili druhou loděnici. To bohužel už taky už dneska
0: neexistuje. Dneska jste v Rosicích.
1: A samozřejmě jsme rádi, že nám prostě Sokol Rosice nám poskytlo tohle zázemí a je nám to fajn.
0: Kolik lidí se věnuje pálce?
1: Takhle, určitě nejsou nějaké jakoby soutěže pravidelné nebo tak, ale dělá se spoustu turnajů, ať jsou to různý memoriály, jo. Kluků, kteří to hráli, tak samozřejmě vzpomínáme na ně, takže ty memoriály jsou. A jinak... věnuje se, no, tak my třeba máme uzavřenou startovní listinu na ten zítřek, jo, a máme tam kolem nějakých, řekněme, 50 účastníků.
0: Ale to není málo.
1: No to určitě není málo.
0: To je docela dost. 69. ročník, to už jsme zmiňovali, co nabídne celý ten zítřejší den.
1: No, jedna velká taková kuriozita, nebo kuriozita, ani tak snad ne, ale bavili jsme se s klukama a v roce 1986, kdy Dan Kmošek s Petrem Šimunkovým vyhráli poprvé pálku pardubickou. Dan to vyhrál, tenkrát se hráli i singly, dneska už se hrajou jenom debly. On to Dan vyhrál vlastně singlu a se Šimonem, s Petrem Šimunkem vyhráli debla. No a vznikla taková věc, že to je asi 40 let. Jo. A do toho vlastně Šimon, který už spousty let nehraje, si trošku zaspomínal a dali se s tím Danem dohromady a letos prostě budou hrát spolu, což je za mě, teď nevím úplně přesně ty čísla, ale pokud já si dobře pamatuju, myslím si, že Dan single i double dohromady asi 15-násobnej vítěz, 15-násobnej. Šimon je tam tak asi na 11, na 12, jako historicky, jako tyhle kluci jsou prostě historicky jako největší sběratelé.
0: Legendy by se dalo říct.
1: Jo, opravdu, že jo.
0: Dobře, takže určitě spousta perfektních šikovných hráčů dorazí, určitě můžou dorazit i ti, kteří se chtějí jenom třeba podívat na tenhle ten sport. Připraveno bude spoustu utkání, občerstvení, jasná věc.
1: Koupěr se jí můžu dodat jednu věc, skoro jsem chodil na pivo tohle, ale mně se podařila ta věc, že jsem po letech přemluvil svého kamaráda Jardu Čermáka, aby nám udělal prase. To je zase legenda v tomhle tom, opravdu. Kdo neměl od Jardy prostě tuhletu dobrotu. Takže hrozně jsme byli rádi, že jsme ho oslovili a on nám vyšel stříc. Vždycky jsme měli nějaký stejčky a tohle. Jo. Samozřejmě nějaký párek klobása v udírně, to je jasná věc. Limča, pivko točený, jo. Všechno v rámci vlastně celého toho
0: odpoledne
1: nebo dne.
0: Startovní listina ta už je uzavřená.
1: Startovní listina byla uzavřená včera ve 4 hodiny. Jo.
0: Takže jenom přijít fandit, ti, kteří se stihli psat, ty si můžou i zahrát. No a vy jste říkal, že budete slavit vlastně to kulaté výročí 70.
1: Příští rok vlastně máme 70. Budeme mít 70. odehraný ročník. A tím, že se to tak různě stěhovalo, byly tam nějaké prostě vyluky a tohle, ať to bylo, nevím, politického důvodu nebo že jsme neměli kde hrát a tohle, tak ale od založení to bude 80 let. No a my jsme se jako domluvili, abych rád zmínil celý tým tohodle, jo, ať je to předseda náš Milan Výchů, legenda tohodle sportu, Jiří Mareš, Jarda Kňava, jo, Pavel Pavlíčku, všichni, co se kolem toho prostě staráme se o to, snažíme se, aby jsme zachovali tu tradici, tak jsme se dohodli, že tuhle tu takovou jakoby jsme říkali gala večer, řekněme, jo, ale bylo to zní hrozně honosně, že uděláme prostě takovouhle vzpomínkovou věc v restauraci jako dřív, kterou teď kluci otevírají vlastně zítra, nově komplet, bývalá učíšku, kdyby třeba nikdo nevěděl. A tam jsme se domluvili, že by se mohli dělat takový vzpomínkový večer a tak dále.
0: A o to nám ještě přijde povídat určitě. A zaspomínáme na tu historii pálky.
1: Určitě.
0: Trošku víc. Takže zítra jenom ještě na závěr, v kolik to začíná?
1: Zítra startujeme v 8.
0: Ráno.
1: Ve 8 ráno, ano.
0: Takže všechny zveme, počasí má přát, možná až moc. Ať se to povede a díky, že jste dorazil.
1: Já děkuju za pozvání a sportu zdar.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou. Zasmír.

0: konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V modních trendech si představíme práci modní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Také skupina Divokej byl zpříjemnila páteční dobré odpoledne svojí písničkou Čmelák. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a při té příležitosti spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z těch jednotlivých let tak bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty každý týden připomínáme. Ale už je nevaří oni sami, připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky od paní Lenky Hagerové z Klecan u Prahy, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle, a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletinské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletínské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, víš.
3: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
0: Perníčky, tedy miletínské modlitbičky, se opravdu povedly, vždyť také šéfkuchař Roman Paulus peče rád. A jak se mu to povedlo, to si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V Pardubickém kraji jsou stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Benzín a nafta o víkendu zlevní, naftu poprvé od března řidiči natankují za míň než 37 korun. Policisté na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. A zítřek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Na území Pardubického kraje zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Průzkum environmentálního institutu potvrdil, že na mnoho místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody.
6: Odborníci se zaměřili na oblast Vysokomýtské a Ústecké synklinály, kde našli skoro 300 nezajištěných vrtů. Mezi nimi jsou i ložiskové sondy, které sahají do hloubky 200 metrů a představují extrémní riziko pro zdroje vody a bude je nutné zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Koupaliště Cihelna v Pardubicích začíná zítra sezónu. Zatímco letní pláž Pardubického akvacentra je návštěvníkům přístupná už od 30. května, v případě Cihelny chtělo město počkat na období vyšších teplot. Plovárna bude teď otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolují hlavní tahy silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst. A taky na místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
7: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
5: Východočeské divadlo dnes večer na Kunětické hoře představí v generální zkoušce novou adaptaci Erbenovy Kytice. Hudební inscenace přináší 9 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat vodníka nebo Svatební košily. Podle dramaturgyně Anny Hlaváčkové nebyla volba titulu jednoduchá. Představení v plenéru totiž sebou přináší komplikace.
8: Ten exteriér je samozřejmě velmi lákavý, ovšem jak to má svoje benefity, tak to má samozřejmě i svoje negativa. A to jsou pochopitelně povětrnostní podmínky, pak samozřejmě princip celého toho zkoušení, kdy zpravidla jeviště na Kunětické hoře je mělčí, naopak delší mnohem než v divadle, kde běžně zkoušíme. Takže vlastně se musíme vyrovnávat s různými překážkami.
0: Počasí.
5: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí i 36. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Pozor na nehody, jedna je na silnici číslo 34 u Koclířova, nehoda 3 osobních aut, a pozor taky na nehodu na silnici 1/35 u Cerekvice nad Loučnou, nehoda 2 osobních aut.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Vedle koncertů a oper zve Litomyšl také na výtvarné umění. Letošní Smetanova výtvarná Litomyšl přináší skoro 20 výstav českých i zahraničních autorů. Jaká jména letos návštěvníky čekají, zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Naďa Kubínková. Více dozvíme v reportáži už za pár okamžiků. Koukneme i podrobněji na počasí, které nás bude provázet víkendem. A co se muziky týká, tak těšit se můžete třeba na Katapult, Anu Julii Slováčkovou, Karla Gotta, zaspívá také Hana Zagorová. Je pátek 19. června, Leošům posíláme gratulaci k svátku a pohodový poslech.
9: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Lady Karneval, také Karel Gott a za chvilku Sting, Anna Julie Slováčková, spousta další muziky pro ještě příjemnější páteční odpoledne.
1: Počasí.
0: Víkend klepe na dveře, určitě i vás bude zajímat, jak to bude dál s počasím a zjistíme to právě v tuto chvíli. Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a také s meteorologem Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: A možná bych měl říct dobré horké odpoledne. Jak to teď venku vypadá? Polezou teploty ještě nahoru?
2: Tak teploty už nám přelezly 30, pohybou se ve celkem 32 stupňů Celsia. Takže tak nějak asi se budou pojovat jenom kolem těch 32 už maximálně.
0: Mm-hmm. No a co se týká toho, co nás čeká v rámci dnešního dne a také třeba v noci na sobotu?
2: Ještě odpoledne by se na horách mohla objevit nějaká bouřka nebo přehánka, být jenom slabý promínlivý nebo jeho východní do 4 metrů za sekundu. Potom ubývání oblačnosti na noc, tam bude jasno až polojasno. Mohli bychom se nějaký místek dočkat i tropické noci, protože teploty by měly klesat na 21 až 18 stupňů Celsia, ale to bude ještě o něco tepleji. 31 až 34, polabí někde by mohlo být až kolem těch 36 stupňů a opět jasno nebo polojasno, ale v odpoledních hodinách tam by mohly být častější nějaké přehánky nebo i bouřky.
0: Tak a co se týká neděle, tam jste připravili co pěkného.
2: Taky podobně teploty nějakých 30-34 stupňů pořád, opět v odpoledních hodinách nějaké přehánky nebo bouřky, pondělí, slabé ochlazení, 28-32.
0: No, tak to, to nevím, co na to říct úplně, dobře.
2: No, tak úterý nějaký 28-32, ve středu to vypadá opět, že by to mohlo vylézt někam 34 stupňům a pak během toho týdne kolem těch 30 stupňů, takže zatím nějaké výrazné ochlazení tam není. A v tom příštím dne postupně potom i ubývání srážek.
0: Dobře, tak toliko počasí meteorolog Imrich Drapák. Díky moc za informace a do Hradce Králové. I dnes přejeme krásný den, naslyšenou.
2: Tam taky hezký den, naslyšenou.

0: Nepopsaná Anna Julie Slováčková je 15.20 a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Litomyšl letos vedle hudby nabízí v těchto dnech i bohatou porci výtvarného umění. Smetanova výtvarná Litomyšl přináší skoro 20 projektů z díly Krištofa Kinter, Jana Švankmajera, Jaroslava Róny a zahraničních autorů. Přehlídka už řadu let rozšiřuje program hudebního festivalu, letos navazuje i na jeho hlavní téma, kterým je natura. Redaktorka Naďa Kubínková o tom v jednom z výstavních sálů mluvila s kurátorkou a ředitelkou Městské galerie Litomyšl Martinou Zuzaňákovou.
1: Tak ono je velmi těžké hudební téma překlopit vždycky do těch výtvarných projektů, ale my v Městské galerii jsme se snažili připravit naše výstavy opravdu, aby rezonovaly s tím tématem. My teď například stojíme ve výstavě Gerhard Flekač Rezonance, která přímo s tím tématem pracuje. A v Městské obrazárně máme výstavu Varianty více, kde pracujeme s tématem natura ve smyslu lidské přirozenosti. Vystavujeme portréty.
2: Jak byste nasměrovala návštěvníka, který do Litomyšl přijede? Jak se má zorientovat v těch 20 výstav?
1: Myslíme na všechny, kdo přijdou do Litomyšle poprvé, takže ti, co se rádi orientují podle nějakých tištěných materiálů, tak se mohou vyzvednout na infopointech festivalu pro žurku Smetanovy výtvarné Litomyšle. Je k dostání také v infocentru Litomyšl, v městské obrazárně a měli by být vlastně k dostání také v těch konkrétních výstavách. No a lidé, kteří mají radši zázemí svého mobilního telefonu nebo tabletu, mohou navštívit stránku vytvarnalitomyšl.cz. A tam mají vlastně kompletní program.
2: Pojďme ještě něco málo říct vlastně k té venkovní výstavě Jaroslava Róny, protože těch objektů je několik. Existuje nějaký plánek, jak procházet ta místa?
1: A je jich 11 a s tím, že těch 10 už je hodně více známých děl Jaroslava Róny a jedno dílo připravil zcela nové, jmenuje se Meduza. Opět jsme vydali takový rozsáhlý tištěný letáček a na stránkách Městské galerie je také takový rozcesník z GPS navigací.
2: My teď stojíme v zámeckém pivovaru, tak pojďme pozvat právě na tuhle výstavu.
1: Výstava se jmenuje Rezonance, jejím autorem je rakouský umělec Gerhard Flekač, což je umělec, který tvoří na průsečíku několika médií, tvoří fotografie, tvoří kresby, maluje, vytváří videa a je takový všestranný, u nás se často používá ten termín multimédia.
2: Co městská obrazárna?
1: Městská obrazárna, to je taková naše srdeční záležitost a tam kombinujeme už třetím rokem díla z naší sbírky galerijní se díly současných umělců, takže letos jsme ke spolupráci vyzvali třeba Krištofa Kinteru, Natálii Perkov nebo Kateřinu Šedou.
2: Každá ta výstava má trošku jiné trvání, ale dalo by se říct, že všechny ty výstavy tady budou během léta a určitě se je můžeme prohlédnout.
1: Určitě, ano, připravit takovou výstavu není jednoduché a my jsme rádi, když ji můžeme návštěvníkům se zpřístupnit delší dobu, takže všechny naše výstavy třeba galerijní jsou až do konce léta.
2: Dodává na závěr ředitelka Městské galerie Martina Zuzaňáková. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
3: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
2: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
4: Viszontlátásra.
2: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport. Americký výrobce polovodičů a integrovaných obvodů Onsemi oznámil před 2 lety investici do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výši 2 miliardy dolarů, což byla největší zahraniční investice v historii České republiky. Závod v Rožnově pod Radhoštěm je významným centrem firmy pro vývoj a výrobu.
5: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
2: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
5: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Co děláš, to dělej rád a my vyrážíme za sportem v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Česká reprezentace dobře rozehraný zápas s Jihoafrickou republikou nedotáhla do vítězného konce. Druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale, které spolu pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, skončilo remízou 1-1. Jak zjistil reportér Mikuláš Jáša ze stadionu v americké Atlantě, tak odcházeli někteří čeští fanoušci nespokojení.
1: Můžou být rádi, že získali ten bod. Za tu remizu můžou děkovat.
2: Takže jste nespokojený s výkonem svěřenců trenéra Koubka?
1: Pokud někdo aspoň trošku rozumí fotbalu, tak nemůže být spokojený s tím, co hráli.
2: Proč?
1: Chcete mi říct, že to byl dobrý fotbal z naší strany? Jestli hráli 5-7 minut z celého utkání, tak za to můžeme být rádi. Kolik měli ball position? 30%, 35%, 35%? S tím se nedá vyhrávat.
2: Nesl těžce předvedený výkon českých reprezentantů fanoušek Tomáš. Podobně průběh utkání viděl i trenér Jihoafrické republiky Hugo Bruce.
3: The only thing Czechy did was long balls in front.
4: Jediné, co Česko hrálo, bylo, že nakopávali míče na 195 cm vysoké útočníky vepředu, kteří se je snažili sklepnout pro spoluhráče. Jenom z toho byli nebezpeční. Myslím, že jsme si zasloužili víc než bod.
5: Je to názor, já mu neberu. Já mám opačný.
2: Nesouhlasil s Brusem jeho protějšek, trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
5: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože myslím, že máme jaksi oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme k tomu vítězství měli blíž. Chyběl tomu druhý gól, takže je to škoda. No. Tak měli jsme určitě, jsme o tom přesvědčeni, k tomu vítězství blíž. Nicméně máme bod a před sebou další zápas.
2: Jak se vám líbilo utkání, ve kterém česká reprezentace neudržela vedení, nakonec zápas skončil remízou 1-1?
6: A to si mě stále neptejte, bylo to hrozný. Dali jsme gól a pak jsme dělali prešovský beton, to bylo prostě strašné.
2: Takže výkon se vám nelíbil svěřenců trenéra Koubka?
6: Ne, výkon se mi nelíbil vůbec. Nelíbilo se mi, že jsme nepodrželi balón, prostě nedokázali jsme dát víc jak 3 přihrávky, pak nákopy dopředu, prostě hrozný.
2: Věříte národnímu týmu, že postoupí do vyřazovací fáze?
6: Upřímně, ne. Budu fandit, samozřejmě, fandím. Budu fandit i proti Mexiku, ale nevidím to.
2: Usmál se další Tomáš, který fandil národnímu týmu v dresu české reprezentace. Ta má před sebou velmi náročný úkol. Ve čtvrtek ji čeká domácí Mexiko, které by měla v ideálním případě porazit, aby postoupila do vyřazovací části mistrovství světa. Momentálně mají Češi na kontě bod po prohře s Jižní Koreou a remízou 1-1 s Jihoafrickou republikou. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Nad stádem koní, skupina Buty a za 10 minut bude 16 hodin. Chystá se Humoriáda s Patrikem Rozehnalem a Alešem Ulmem. Chystá se i Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z našeho kraje. Ten tu bude v 17. Ale teď spotřebitelský servis a ve sporech s prodejcem celkem často řešíte začátek a konec záruční lhůty. Proto jste se také obrátili na našeho poradce Josefa Černého.
1: Dnešní dotaz je od posluchačky Marty. V prodejně jsem k reklamaci předložila paragon a bylo mi sděleno, že mi reklamaci neuznají, protože je výrobek už po záruce. Důvodem prý je, že jsem si troubu objednala už 2 měsíce před vyzvednutím. Paní posluchačko, 2letá záruka na zboží platí od okamžiku jeho převzetí zákazníkem. Datum objednávky není rozhodující. Doporučuji seznámit prodávajícího s občanským zákoníkem a upozornit ho, že jste připravena podat podnět k šetření České obchodní inspekci.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Řidiči v Pardubickém kraji nejvíc bourají na křižovatce na obchvatu Chrudimi. V Čechách hrozí v sobotu i v neděli odpoledne večer silné bouřky. Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. A zítřek bude slunečný, teploty až 36 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chrudimi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Portál nehod. Za posledních 5 let se tam stalo přes 30 nehod. 42 lidí se zranilo při bočním nebo čelním nárazu. Nejčastější příčinou byla nedání přednosti v jízdě.
2: Dalším nebezpečným místem je podle odborníků křižovatka v Pardubicích na křížení Palackého třídy a ulice k Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice k Polabinám, kdy nedají přednost protijedoucím autům. Od ledna 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá. Jen mírné výhrady měly hygienici rybníku Hluboký Uholic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených vloček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody si drží Písníky na Pardubicku nebo přehrady Seč a Pastviny. V Chrudimi omezili provozní dobu veřejných toalet. 2 ze 3 WC zůstanou o víkendech uzavřená. Podle radnice byla služba využívaná minimálně.
3: Zkrácený provoz je zavedený u záchodků na Borzně a u divadla. O víkendu tak bude otevřená jen WC vedle speciální školy. Službu musí město dotovat. Podle radnice jsou roční tržby veřejných toalet asi 100 000 korun. Na provoz je v rozpočtu města vyhrazená částka 2 miliony 700 000 korun. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech rychlost až 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
4: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně zataženo a postupně se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i hodně silné. Teploty 31 až 34 v Polabí i 36 stupňů. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď bude na trojce a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme znovu ze silnice 1/35 u Cerekvice nad Loučnou. Nehoda 2 osobních aut. Počítejte tam s velmi výraznými komplikacemi a tvorbou kolon. Místu se pokud můžete, vyhněte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Tak už je to zase 5. vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned 2 dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
7: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
6: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
7: Ano, my jsme ukryti. Ano, teď už je to dobrý, teď už jsme nabiti
6: a můžeme
7: lánem a humorem.
6: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nás zdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte k výškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru. A, ale...
0: To mě nenapadlo jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co, jako radši jděte zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale
0: se nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže
0: neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: jinam. A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak. A
0: tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A, ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič, zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, děkuji. Zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: děkujeme. A chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šikový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
6: Šípkový nádhera a šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No,
3: se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? To je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo?
9: No.
8: Tak a teď piš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý,
9: ne,
8: mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
9: ano.
8: Čárka, pro
9: ano.
8: Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš, hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali? Jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera, ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čestěte. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. Prince, to byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte prince,
5: tři princové,
3: takže ano. Mirek Horníček a
5: Mirek
3: Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký,
5: ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už jsou
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu. Načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít, Ačko, v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš mě?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme ano, moc. Kdo další?
3: Haló?
4: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala bod. Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky na střídačku.
1: Díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 centítí, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
7: Spočítali jsme dobře týtí. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
7: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, já, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
7: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to týtí odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
7: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části.
7: Musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No, to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
7: My vám to
9: pan
7: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně a ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
7: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
7: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá, vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk...
7: No, že jo.
9: To teda... Ten by stál za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
4: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel, protože... Nečekejte žádný
1: pikantnosti.
4: Takový pikantnosti, to ne. Ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona, když tak jemně sedala, když on už tam ležel, a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
4: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vyjedete spolu na dovolenou.
4: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
4: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
4: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
4: To není možný.
1: Ne?
4: Ne.
1: Ne?
4: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo. Není to jste schopný odjet i domů zpátky.
4: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
4: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
4: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
4: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
4: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
4: Ne přes, co, přes
1: každý
4: mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
4: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
4: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Menšík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám tež hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zdena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
2: ano.
3: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
2: že,
3: jo.
2: To je dávno, ale že?
3: To
2: je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a tak,
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám, já hulákám?
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kde jste řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prosteme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Ta zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedně jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Z velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiný, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když
6: to...
5: do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
5: Hrkot, kolikrát to budu povídat tohleto! Já tam jdu kvůli sobě! Já tebe chci vyvízt!
6: Jo.
5: A udělám si laskavě! Pan Puccini!
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital! No. Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a teď to prošli jen půjdi dírce a knoflíku!
6: Učíne mi nikdy nic neříkal!
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mohu něco říkat, Puccini, už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej! Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No,
6: ale až se podíváš na tu pračku.
5: Prosím tě, mohla bys si laskavě říct. Prosím, pořád jednu věc podmiňuješ druhou.
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babička sem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí. A
5: co máme?
6: Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No.

0: Vybere děti.
1: No tak není, proč mi brala prádlo?
2: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
0: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to je synu tohleto, nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
2: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do bojtuku, to je taky hned. Ty vrahu!
0: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížek je 5. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět. Pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem nebo Jitku Moravcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: mám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
0: mi to
1: popelku,
0: dalo,
1: no.
0: Protože to jsem dlouho, dlouho neslyšel.
1: No jo.
0: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam vzpomínat teď, krásně, výborně.
0: Se,
1: tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
2: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Mulavcová?
2: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
3: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
4: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
3: Nadzvedni, jo?
4: Co? Co je?
3: Otevři pusu. Já mám klíče.
4: Ale...
3: A už já po klíče, jak to?
4: Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
3: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
4: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
3: Jak já můžu ztratit?
4: Já mám třeba.
3: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
4: Určitě.
3: Ale já ne.
4: Já všechno.
3: Protože já mám systém, desetin. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košile. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak si mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
4: No a ten lístek tam máš?
3: Ten lístek tam taky nemám.
4: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
3: Ale tam byl ten lístek.
4: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
3: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
4: mějí. To taky.
3: Povídanej mi ty moje klíče.
4: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech. A řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
3: To nemyslíš vážně.
4: No to myslím vážně.
3: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si z něho láka?
4: No
3: parkováč
4: tam
3: asi,
4: ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
3: Jsem zaparkoval z úhradu.
4: No.
3: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
4: Podvodník!
3: Boženko, kontroluj se.
4: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
3: Miláško, posaď si. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
4: Ale to bys nechměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
3: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
4: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem víš. Ale trapený.
1: Humoriáda. A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
0: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka,
0: 2.
1: To je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
0: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli zakázkám na radnici pardubického obvodu 6. Propad rozpočtu České televize by kvůli vládnímu návrhu mohl v příštím roce dosáhnout až 1,75 miliardy korun. Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. A zítřek bude znovu slunečný, teploty až 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Případ policisté prověřovali od loňského dubna. Pokračuje policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku.
3: Zastupitelé Třemošnice schválili pravidla pro prodej pozemků v nové obytné zóně. V blízkosti vápenky radnice nechá připravit skoro 40 parcel. Pro zájemce vedení města stanovilo podmínku, že musí domy postavit do 5 let od prodeje, jinak jim bude hrozit vysoká pokuta. Letní kino Širák v Hradci Králové dnes večer zahájí novou sezónu. První promítání začne ve 9:45 večer. Kino přes léto nabídne filmové novinky, divácké hity i snímky pro celou rodinu. V červnu se bude promítat každý pátek a sobotu, od července pak od úterý do neděle. Začátky projekcí se budou přizpůsobovat době soumraku.
5: Lístky do Širáku si lidé můžou zakoupit na vstupenkovém portálu města Hradce Králové hkpoint.cz, kde je dostupný i promítací program. Filmové projekce pod širým nebem nabídne taky městský kemp Stříbrný rybník. Tamní letní kino zahájí sezonu 27. června. Vstup bude zdarma a do konce července lidé uvidí 14 projekcí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1 miliardu a 300 milionů a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 taky končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů. Obě veřejnoprávní média varují, že kvůli nižším příjmům nebudou moct plnit svou službu jako doposud. Omezení by se podle jejich ředitelů dotklo všech oblastí vysílání i stanic. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos se nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu jasno až polojasno, ale během dne může být přechodně i zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty zítra 31 až 34 stupňů, v Polabí až 36. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s kolonou na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta a dopravní omezení na silnici u Lanšperka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Jsou přesně 4 minuty po 17. hodině a co přinesl dnešní den v kraji? Navštívili jsme den otevřených dveří u hasičů ve Vysokém Mýtě, odhalili jsme nebezpečné křižovatky v kraji a vrátili jsme se k finále Národní basketbalové ligy, ve které dali Pardubice Nymburku docela zabrat. V příštích minutách se k těmto tématům vrátíme a přidáme i písničky, které nestárnou. Začínáme s Ilonou Čákovou.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
7: S Petrem Sajlem. Yes, sir.

0: Tak to je Ilona Čáková v pátečním dni v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Teď už je tu přehled dnešních událostí a Otaku Tvěrt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chrudimi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Portál nehod. Za posledních 5 let se tam stalo přes 30 nehod, 42 lidí se zranilo při bočním nárazu nebo čelním nárazu. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.
3: Dalším nebezpečným místem je podle odborníků křižovatka v Pardubicích na křížení Palackého třídy a ulice k Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice k Polabinám, kdy nedají přednost protijedoucím autům. Od ledna 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: A víc v našem vysílání už za chvíli. Koupaliště Cihlana v Pardubicích začíná zítra sezónu. Zatímco letní pláž pardubického akvacentra je návštěvníkům přístupná od 30. května, v případě Cihelny chtělo město počkat na období vyšších teplot. Plovárna bude teď otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Na území Pardubického kraje zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Průzkum Environmentálního institutu potvrdil, že na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody.
4: Odborníci se zaměřili na oblast Vysokomýtské a Ústecké synklinály, kde našli skoro 300 nezajištěných vrtů. Mezi nimi jsou i ložiskové sondy, které sahají do hloubky 200 metrů a představují extrémní riziko pro zdroje vody a bude je nutné zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá. Jen mírné výhrady mají hygienici k rybníku hluboký Uholic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených ploček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody si drží písníky na Pardubicku nebo přehrady Seč a Pastviny. Vysoká škola v Pardubicích opravuje vnitřní prostory 14-patrového domu v univerzitním kampusu. Výuku v něm zajišťuje Filozofická, ekonomicko-správní a chemicko-technologická fakulta. Kvůli velikosti budovy a počtu studentů ale nejde opravit všechno najednou, ale jen po částech. Frekventovaná ulice Milady Horákové ve Svitavách by měla být v létě opět průjezdná. Rekonstrukce zatrubnění studeného potoka, který je v této části svedený pod zem, končí. Zbývá ještě dodělat povrch silnice a některé další úpravy.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pardubický kraj patří v celostátním srovnání mezi regiony s nejnižším počtem dopravních nehod. Alespoň to vyplývá z dat projektu Portál nehod, ale i tady jsou riziková místa, kde řidiči častěji bourají. Co do počtu kolizí za posledních několik let připadá smutné prvenství křižovatce na obchvatu Chrudimi. Podrobnosti teďka přidá reportérka Anna Svobodová. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: O kterou křižovatku jde a jak často tam řidiči bourají?
1: Jde o křižovatku u Chrudimi, na které se potkává doprava ze tří směrů, tedy z obchvatu města, hlavního tahu 1/17 ve směru od Hrochova Týnce a ze silnice třetí třídy. Podle informací portálu nehod jde o nejrizikovější místo v celém kraji. Za posledních 5 let se tam stalo 31 nehod, zranilo se 42 lidí a škody dosahují celkové výše 12 milionů korun.
0: Co je tam nejčastější příčinou těch dopravních kolizí?
1: Podle odborníků je nejčastější příčinou nerespektování značek stůj, dej přednost výzdě a dej přednost výzdě. Riziko zvyšuje obtížné napojování z vedlejších silnic na hlavní tah, intenzita dopravy a překračování maximální povolené rychlosti. Nejčastěji jde o střety mezi vozidly, zejména boční nárazy a čelní kolize. Většina případů se stala na suché vozovce. Podle expertů je možným řešením přestavět křižovatku na kruhový objezd.
0: Která další místa patří k těm, kde se často bourá v Pardubickém kraji?
1: Podle portálu nehod je to třeba světelná křižovatka u Teska v Pardubicích, tedy křížení Palackého třídy a ulice k Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice k Polabinám, kdy nedají přednost protijedoucím autům. Od ledna roku 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Mezi další nebezpečné úseky patří i vytížený hlavní tah 1/35 z Vysokého Mýta do Litomyšle, hlavní silnice s Chrudimi do Nasavrk a další.
0: No a jaké jsou nejčastější příčiny těch dopravních nehod?
1: Nejčastější příčinou dopravních nehod v Pardubickém kraji je nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti a vysoká rychlost. Co do počtu nehod patří kraj mezi ty méně rizikové regiony. Míň se bourá v krajích Vysočina, Zlínském, Plzeňském a Karlovarském.
0: Tak ať už jedete kamkoliv, přejeme vám společně s reportérkou Anou Svobodovou šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Pardubice.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Počasí. No a na co zapomenout nesmíme je, jak bude. Máme téměř za sebou tropický den a jestli ho zakončí bouřka, tak to už nám prozradí pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Na horách by se mohla objevit nějaká bouřka nebo přehánka, vítr jenom slabý, promínlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Potom ubývání oblačnosti na noc, tam bude jasno až polojasno. Mohli bychom se nějakých místech dočkat i tropické noci, protože teploty by měly klesat na 21 až 18 stupňů Celsia, ale to bude ještě o něco tepleji. 31 až 34, polabídní by mohlo být až kolem těch 36 stupňů a opět jasno nebo polojasno, ale v odpoledních hodinách to by mohlo být častější nějaké přehánky nebo i bouřky. Podobně teploty nějakých 30-34 stupňů pořád, opět v odpoledních hodinách nějaké přehánky nebo bouřky. Pondělí slabé ochlazení, 28 až 32. I v úterý nějaký 28-32, ve středu to vypadá opět, že by to mohlo vylézt někam 34 stupňům a pak během toho týdne zase kolem těch 30 stupňů, takže zatím nějaké výrazné ochlazení tam není a v tom příštím týdne postupně potom i ubývání srážek.

0: Pardubičtí basketbalisté se po 42 letech dostali do finále nejvyšší české soutěže mužů. Tam si navíc vyšlápli na dlouhodobě neotřesitelný Nymburk. Velký úspěch pod vysokými koši v podobě druhého místa jsme rozebrali v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice společně s předsedou představenstva Pavlem Starou a moderátor Jakub Malý se zeptal na první slovo, které našeho hosta napadne, když se řekne sezóna 2025-2026.
1: Průlomová, úspěšná, odmakaná a zasloužený ovoce v podobě dvou stříbrných medailí.
2: Je tam stříbrná medaile z ligy i z poháru vlastně,
1: ano,
2: tak
1: ano,
2: se to sešlo.
1: Tak, ano, finále, ano.
2: A navíc slavíte 70 let klubu, takže to je docela příjemné spojení s těmi stříbry.
1: No tak těch čísel je více, 70 let je nádherný výročí a my samozřejmě jsme chtěli nějaký úspěch, neměli jsme dobrý sezóny, dvě předtím, sedmý zápas finále v Praze, jo, ty okolnosti toho finále byly vlastně, že to zajímalo v podstatě každého, basketbal vystoupil z bubliny, i tam jsme bojovali, přirozená takových 400-500 fanoušků, což bylo úžasný. Před tím finále v Opavě českého poháru sedmý zápas byl po 23 letech, takže těch čísel a milníků, který padaly, je opravdu hodně a o to víc si toho vážíme.
2: Od finále už uběhlo pár dní. Teď ve vás převažuje radost ze stříbra nebo zklamání, že titul byl tak blízko? Stačilo vyhrát v uvozovkách jeden zápas, ten poslední?
1: Ne, tak je potřeba zůstat pokorný v každé situaci, protože zkrátka dobře ten Nymburk si uhrál první místo po základní části, my jsme byli druhý, ten sedmý zápas hráli doma, byť v Praze, ale oni tam hrajou Ligu mistrů, takže makali jsme, ten zápas byl, že nám úplně nevyšel, ale dostali jsme finále do sedmého zápasu, takže samozřejmě, když tam dekorovali a zvedali pohár nymburský, tak ať chcete nebo ne, tak víte, že máte úspěšnou sezonu a v ten moment cítíte takový strašný prázdno, ale pak jsme se otočili do toho hlediště, kde byli ty fanoušci a děkovali a vlastně si člověk uvědomí. Takže to bereme a teď převládá radost a zároveň i chuť, energie jít dál v dalších sezónách.
2: A ještě závěrem taková otázka, která možná napadne fanoušky, když sledují ty oslavy po finále. Určitě jste měli připravená nějaká trička, kšiltovky s tím, že jste mistři. Co se děje potom s těmi věcmi, které se nepoužijí?
1: Já vlastně nevím.
2: Nevíte?
1: Vím, že jsme to měli připravený. Čepice jsme měli připravený jak na finále poháru, tak tím, že tam nebylo logo té soutěže, tak jsme říkali, že použijeme i na, protože byly krásný, na finále byl případný titul v lize. Takže ty asi půjdu do propadliště dějin. Určitě skartujeme, protože když to bude příští rok, tak určitě uděláme nový už z pověrčivosti, ty nepřinesly štěstí. No takže jsme měli i sadu triček samozřejmě, jak na vítězství, tak na to, když to v finále prohrajete. Takže na tohle musíme být připravený, protože i to je práce ukázat vlastně hned po zápase, kde jsme, v jaký pozici, ty fotky obletějí celý svět a být na tohle nepřipravený byla škoda. No. Bylo nám i hodně šampaňského, protože to taky je úplně něco jiného, když slavíte titul nebo to druhé místo. Ale to jsou všechno jako nádherný momenty. Já se přiznám, že jsem si vzal jednu tu konfetu zlatou a vzal jsem si ji, aby mě připomínala motivaci do dalších sezon, že příště budou lítat na nás a ne, že jich budeme sbírat na zemi.
0: No a jestli vás zaujala ukázka z basketbalového rozhovoru, tak se určitě podívejte na náš web pardubice.rozhlas.cz, kde najdete kompletní záznam.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař. Hasičská stanice ve Vysokém Mýtě dnes otevřela své brány veřejnosti. Tradiční den otevřených dveří nabízí možnost prohlédnout si moderní hasičskou techniku, setkat se s profesionálními i dobrovolnými hasiči a nahlédnout do zákulisí jejich práce. Na místě byla i redaktorka Milena Vápeníková, náš regionální stopař, a moderátorka Jitka Slezáková se s ní dopoledne spojila a my si to teďka připomeneme.
1: Akce začala před malou chvílí, ukázky už zřejmě začaly, jak slyším ten dětský hlas kolem.
2: Ne úplně, v tuto chvíli se spíš začaly scházet první návštěvníci a zájemci, kteří si tu hasičskou techniku dnes chtějí prohlédnout. Jsou to školy, školky, ale třeba i rodiče nebo prarodiče s dětmi a vnoučaty. Dnes jsou tady hasiči až do 17 hodin a ty ukázky jako takové jsou vlastně připravené ve dvou blocích. Bude to v 10 a v 15 hodin. Jinak samozřejmě ale v mezičase si děti můžou osahat tu hasičskou techniku, jsou tady připravené různá taková stanoviště. Teď vedle mě například školkové děti míří hadicí na cíl, takže doufám, že nebudu zasažená i já, ale vypadají, že jsou šikovné, takže snad to bude dobrý. Jinak den otevřených dveří tady ve Vysokém Mýtě se koná už po 30. letos. A co je zajímavé, tak je tady dneska prakticky celá stanice. Hasiči, jak známo, slouží na 3 směny, takže 2 směny jsou tady pro ty návštěvníky, pro ty ukázky a jedna směna drží reálnou pohotovost a zrovna před malou chvílí vyjížděla k zásahu.
1: Jak víme, hasičská práce zdaleka není jen o hašení požáru. Co všechno si tedy mohou lidé právě dnes prohlédnout ve Vysokém Mýtě?
2: Můžou samozřejmě nahlédnout do prostor hasičské zbrojnice a co se týká těch ukázek, tak je připravená ukázka třeba vyprošťování a zasahování. U nehod bude k vidění například, co dokáže airbag, když vystřelí. Také hasiči často poskytují první pomoc, takže i to tady ukážou. Jinak bude k vidění speciální technika na hašení požáru vnitřních prostor, kde se často používá třeba řezání vodním paprskem, tomu systému se říká Kobra. Kinologické ukázky jsou připravené, protože hasiči mají i speciálně vycvičené psy třeba na vyhledávání osob v sutinách, anebo když se někdo ztratí v lese, tak ti pejsci umí toho člověka najít a přivést k němu pomoc. Mladí hasiči jsou tady i hasičské modely, různé vystřihovánky nebo ukázky prevence, připravené jsou speciální brýle na 3D realitu, takže hasiči jdou také s dobou tímto směrem a mají tu i dronovou službu, to je taky novinka.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

Za 12 minut bude 18 hodin, víkend klepe na dveře a pokud ho místo válení se u vody hodláte prožít nějak aktivně, tak se stavte třeba v automatických mlýnek v Pardubicích, kde dnes a zítra probíhá jedinečný festival pohybu, zdraví a inspirace Bodyfest. Čekají vás workshopy, přednášky, lekce různých pohybových stylů, setkání s odborníky a bohatý doprovodný program. No a až skončíte, anebo naopak, než začnete, tak se můžete v Pardubicích projet parním vlakem. Od zítra až do 5. září totiž budou soboty patřit právě pravidelným jízdnám parních vlaků a rezervace jízdenek, včetně jízdního řádu, najdete nově na webu vlaky.pardubickýkraj.cz. O víkendu můžete také zavzpomínat na svá dětská léta, a to na nové výstavě v Městském muzeu v České Třebové, kde si až do 30. srpna můžete prohlédnout historické hračky. No a trošku větší hračky, tentokrát v podobě historických vozidel, budou zítra k vidění na Smetanově náměstí v Litomyšli, kde se uskuteční další ročník oblíbené setinové rally historických vozidel Czech Classic. No a po návštěvách těchto akcí vám určitě vyhládne, tak se zastavte třeba ve Skutči, která se zítra promění v Centrum světové gastronomie. Do parku u sportovní haly totiž míří oblíbený festival Na chuť, který v rámci svého putování po republice nabídne přes 20 stánků se specialitami z celého světa. Těch akcí se o tomto víkendu v kraji koná pochopitelně daleko víc. No a pěkně pohromadě je najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Za 6 minut bude 18 hodin, takový byl páteční den v kraji. No a hned po tropickém víkendu se v našem vysílání budeme věnovat naučné stezce, která má v příštím roce vzniknout v parku na Špici a bude připomínat historii sportu ve městě. Zastavíme se taky v Moravské Třebové, kde se začne revitalizovat prostor po bývalé tržnici. No a v radioporadně hodinu předpolednem přivítáme pekařku Janu Berkovou, která pořádá kurzy pečení kváskového chleba a mimo jiné se dozvíte, proč je kvásek tak prospěšný našemu zdraví. Takové bude pondělí v Pardubickém kraji a po 17. hodině ho pro vás zrekapituluje Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Univerzita v Pardubicích postupně vylepšuje učebny v nejvyšší budově v kampusu. V Česku hrozí v sobotu i v neděli odpoledne a večer silné bouřky. Benzín a nafta o víkendu zlevní, naftu poprvé od března řidiči natankují za míň než 37 korun. A zítřek bude slunečný, teploty až 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Vysoká škola v Pardubicích opravuje vnitřní prostory 14-patrového domu v univerzitním kampusu. Výuku v něm zajišťují Filozofická, Ekonomicko-správní a Chemicko-technologická fakulta. Kvůli velikosti budovy a počtu studentů ale nejde všechno opravit najednou, ale jen po částech, říká kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel.
4: Nejsme schopni vlastně ty lidi třeba na rok a půl vysídlit, celou tu budovu zrekonstruovat, takže bohužel tam to musíme dělat per partes. Takže teď tam probíhají po patrech různé úpravy, kde se tam jednak zvyšuje požární bezpečnost té budovy, ale vlastně upravují se tam i učebny a prostory pro výuku.
3: Opravy budou stát desítky milionů korun. Koupaliště Cihelna v Pardubicích začíná zítra sezónu. Zatímco letní pláž Pardubického akvacentra je návštěvníkům přístupná už od 30. května, v případě Cihelny chtělo město počkat na období vyšších teplot. Plovárna bude teď otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Muzeum v Moravské Třebové vydalo ke svému 120. výročí novou publikaci. Spolu s ní připravili muzejníci taky výstavu věnovanou dějinám instituce, která byla založena v červnu roku 1906, říká kurátorka Lucie Žáková.
5: Výstava i kniha jsou obrazové, velice atraktivní pro veřejnost a přináší nové informace, které popisují zajímavou, ale i trochu pohnutou historii muzejní budovy.
3: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít nárazech rychlost až 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty vystoupají na 31 na jihu Moravě a v severní polovině Čech až na 34 stupňů. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a bude stát maximálně 36 korun a 61 haléřů. Benzín zlevní taky mírně, maximální cena bude 40 korun a 41 haléřů. Informovalo o tom Ministerstvo financí.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které ojediněle mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 24 až 27, povane slabý jižní vítr. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď bude na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky čekáme přes den dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Varování máme ze silnice 1/43. U Hradce nad Svitavou je nehoda 3 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
6: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Rusnáková. Dnešní výlety nás zavedou do Svitav, počátku minulého a druhé poloviny předminulého století. V tomto období totiž ve městě působila významná osobnost. Úspěšný podnikatel, politik, starosta města a také muž, který se zasloužil o rozkvět Svitav. Díky němu získali například elektrárnu, nemocnici, Chudobinec a dokonce i známou Červenou Otendorferovu knihovnu. Jmenoval se Johann Budyk, stejně jako jeho otec, jehož příběh je až neuvěřitelný. A je o tom, jak se chudý chlapec, který neuměl ani číst a psát, vypracoval v úspěšného podnikatele. Píli pracovitost a neuvěřitelné odhodlání zdědil po otci Johann Budyk mladší. Přesvědčit se o tom můžete už za malou chvíli. Příjemný poslech.
0: Východočeské výlety.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do světa a začínáme je vlastně na konci. Na konci života hlavního aktéra dnešních výletů, po jeho stopách budeme ve Svitavách putovat Johana Budiga. Jsme společně s historičkou Městského muzea ve Svitavách Monikou Němcovou na hřbitově.
1: My se nacházíme u hrobky rodiny Budik. Rodina Budik je pro Svitavy velmi významná. Svitavy v 19. století, do kterého my se dneska společně přesuneme, patřila mezi tovární rodinu, která to město velmi rozvíjela. No a Johan Budik byl starosta města a byl velmi významným občanem a dneska to bude o něm.
0: Na náhrobku jsou tady jména Josefa Budik, Johan Budik, Karl Budik, Johan Budik, Maria Budik, Sofie Budik, Helene Budik, Fritz Budik, takže početná rodina.
1: Byla to početná rodina. Můžeme vidět Josefu a Johana, kteří vlastně se do Svitav přistěhovali. Ten rod vůbec ze Svitav nepochází. Na rozdíl od těch ostatních továrníků, jejich stopy tady máme od 16. století, tak rodina Johana Budiga pocházela z Kunčiny u Moravské Třebové a žili v Moravské Třebové a právě oni dva přišli do Svitav za prací, tady se seznámili a začali tady podnikat. Z toho svazku bylo 5 dětí, ale jediný, který se dožil dospělosti a toho, že mohl převzít tu rodinnou fabriku, tak byl právě Johan Budik, který se jmenuje stejně jako jeho otec. On studoval práva ve Vídni a když mu v roce 1855 zemřeli dva sourozenci, tak na nátlak rodičů musel ukončit studia, které už by za chvíli už by skončil. A bohužel teda se vrátil domů, ale v tom podnikání mu to hodně pomohlo. Vidíme i Karla Budiga, což byl vnuk, vy si můžete všimnout, že to byl 8letý chlapec, který vlastně zemřel na dětskou cukrovku. A ty další jména, které jste jmenovala, tak to už jsou právě děti Johana Budiga, o kterém si dneska povídáme. On byl totiž velmi pracovitý a byl vizionář a měl strašně moc dobrých vlastností, které zdědil po svém otci, protože oni byli velmi pracovití a nehodlali se smířit jen tak s něčím. A Johan Budik nejen, že se snažil udělat skvělé prostředí pro ty svoje děti a potom vnoučata, ale právě i pro město Svitavy. Svitavám se v tu chvíli říká západomoravský Manchester a je to textilní město, průmyslové město, takže i to jeho podnikání s tím souvisí. Ale on měl spoustu aktivit, kdy to město podporoval. Třeba koupil elektrárnu, kterou potom městu daroval, nebo nechal opravit městský dvůr, to byla restaurace, a potom to taky daroval městu. Takže opravdu ta jeho stopa je tady prakticky na každém kroku.
0: Ale je něco, co bychom si ještě tady vlastně u toho jeho hrobu a hrobu jeho početné rodiny, i manželku jsme zapomněli zmínit, že tam je, co bychom si vlastně měli říct.
1: Vlastně manželka Sofie pocházela z Moravské Třebové, z velmi bohaté rodiny a nikdo si ten jejich sňatek nepřál, protože by si pohoršila. Johan byl ze skromných poměrů, ale on rok se snažil. Ona váhala, protože měla ráda společnost, tanec, on nebyl takový, nebyl takhle veselý. A nakonec teda svolila ke sňatku a ta rodina jí za to trošku, jako nechci říct úplně odsoudila, ale nepřála tomu sňatku. No a nakonec ona po boku Johana Budiga byla na mnohem lepším místě v té společnosti, než kdyby si vybrala jiného nápadníka, který se jí dvořil.
0: Jak to, že se Johanu Budigovi tak dařilo, že byl tak úspěšný, když vlastně nepocházel, jak jsem pochopila, z bohatých poměrů?
1: On byl opravdu velmi pracovitý a to vidíme už na těch studiích ve Vídni. On neměl moc peněz, takže si přivydělával tím, že třeba doučoval jiné studenty a on sám vzpomínal, že na té vysoké škole často mu byla zima, měl hlad, ale když se potom musel vrátit domů kvůli té rodinné tragédii, aby teda převzal celou tu firmu a nějaký rozvíjel, tak on si uvědomil, že to, co ve Vídni zažíval, bylo nic proti tomu, co ho čeká pod dohledem toho přísného táty. Oni opravdu byli velmi pilní a pracovití.
0: A výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav budou pokračovat i po písničce.

0: pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme stále s historičkou Monikou Němcovou z Městského muzea ve Svitavách na hřbitově a u hrobky Johana Budiga a jeho rodiny. Jenom jsme si zapomněli říct, že to byla německá rodina, ale Svitavy byly německé převážně.
1: Je to tak. Svitavy byly po skoro celou dobu historie německým městem a do roku 1945. Takže my těch památek, třeba písemných, moc nemáme k rodině Johana Budiga, právě proto, že potom došlo k odsunu těch jeho vnoučat a pravnoučat. Naštěstí jsme se dokázali skontaktovat.
0: Zajímalo by mě, jak to bylo s tím odsunem toho obyvatelstva německého ze Svitav. Všichni museli pryč?
1: Nemuseli úplně všichni. Byla skupina lidí, kteří byli antifašisté, měli na to potvrzení, ty mohli zůstat. Po případě rodiny, které byly smíšené, tak mnohdy mohli zůstat nebo si mohli vybrat. Co se týče nějakého divokého odsunu, k tomu nejsou dokumenty. Nicméně tady je trošku problém v tom, že ty odsuny ze Svitav probíhaly v roce 46 a 47, ty organizované. A tam bohužel narážíme na GDPR v tuto chvíli, že některé vlastně archivní materiály nám budou zpřístupněny až 100 let po událostech, takže si ještě počkáme.
0: Nicméně mluvíme o období několik desítek let, v podstatě 30 let poté, co Johann Budig zemřel. Takže se to týká spíš jeho potomků, tedy ten rok 46-47, ty odsuny. Já se stejně zeptám, jako byli mezi těmi jeho potomky nějaký aktivní nacisté?
1: Úplně aktivní, to takhle nechci říct. Samozřejmě tady většina obyvatel k tomu tíhla. U rodiny Budigů samozřejmě máme členy NSDAP, taková byla doba. Je nutné ale i říci, že nikdo z nich nestanul před mimořádným lidovým soudem po válce.
0: Takže dá se říct, že ten Johann Budig zanechal Svitavám nějaké jako výrazné dědictví, řekněme, jako rozvoj toho města?
1: Určitě, ta jeho činnost byla poměrně rozsáhlá. Je nutný říci, že jsme tady měli mecenáše. Ten mecenáš se jmenoval Valentin Oswald Ottendorfer, který zde vystavěl nemocnici, Sirotčinec a Chudobinec. Dal peníze, když tady prošli vojáci v roce 1866 na opravu města a podobně. A on to nedělal jen tak pro nic za nic, jednak to bylo jeho rodné město, ale také k tomu byl trošku donucen Johannem Budigem, který, když věděl, že Ottendorfer je v nějakých evropských lázních, tak za ním jel a orodoval za Svitavy, aby ty peníze sem putovaly. Takže takhle vznikala i třeba Ottendorferova Červená knihovna. Dneska ji říkáme Červená knihovna, je naproti muzeu, ale vlastně příčiněním Johanna Budiga.
0: Takže zásluhou Johanna Budiga je tady řada staveb.
1: On byl velmi urputný. Třeba co se týče Sirotčince, dneska je tam základní škola Rígrova, tak Valentin Oswald Ottendorfer to nechtěl stavět. V jeho očích to byla kasárna pro děti. Takže si to nepřál dát peníze na takovou tu budovu. Ale Johann Budig mu vysvětloval, protože Ottendorfer žil v New Yorku, tak mu vysvětloval, že ty poměry jsou tady takové, že o sirotky se starají rodiny, které se k ním ale nechovají úplně hezky. Různě je zneužívají na různou práci, nemají se dobře a takhle budou všechny ty děti spolu a budou se rozvíjet a budou si vlastně rovni v tom prostředí a dokázal ho přemluvit i na peníze na ten sirotčinec.
0: A my se teď porozhlédneme po tom hřbitově. Ta hrobka je, zdá se, opravená?
1: Je to tak, město Svitavy každoročně investuje peníze do opravy německých hrobek a tuto hrobku jsme spolu ještě s hrobem Karla Lika, což byl další starosta, opravovali v loňském roce.
0: A vydáme se směrem centru města po stopách Johanna Budiga ve Svitavách. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. No.

0: Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav, pořad, ve kterém putujeme po stopách jednoho z významných občanů tohoto města na přelomu 19. a 20. století, po stopách Johanna Budiga. S historičkou Monikou Němcovou z Městského muzea ve Svitavách jsme se přesunuli přes autobusové nádraží pro orientaci do ulice Dimitrová. No a tady takový tovární komplex, který by měl právě Johanna Budiga jako podnikatele pamatovat. Tak je tady nějaká nová přístavba, je tady něco starého, asi úplně neodlišíme, co by přímo souviselo s tím Johannem Budigem.
1: Tady vidíte, že ten komplex je opravdu obrovský. On se samozřejmě už v té době rozrůstal postupně, ale právě zde Johann Budig podnikal. Byla tady přádelna a tkalcovna, protože už jsme řekli, že Svitavy byly západomoravským Manchesterem a právě tato práce Johanna Budiga vynesla na výsluní. Vlastně v roce 1866 přišly armádní zakázky, byly potřeba uniformy, byly potřeba látky, tak takhle on zbohatl. Co se týče toho celého komplexu, vy můžete vidět, že dále se v něm podniká a je nově spravený.
0: Ale asi něco by tady mohlo zůstat z toho období Johanna Budiga. Řekla bych, že aspoň ten duch toho místa a úplně všechno přestavěno není.
1: Má to novou fasádu, takže oni opravdu ty budovy vypadají úplně jinak, ale vlastně ducha, jak jste řekla správně, to nese, protože my jsme v tom průmyslovém městě. Je to tady takové těžké zkrátka, protože vy vidíte továrny, vidíte tovární komíny, takže vlastně ten textilní průmysl tady na vás kouká na každém rohu.
0: Měl velkou konkurenci tady ve Svitavách, co se týče toho textilního průmyslu, Johann Budig?
1: Ono se to nezdá, my jsme malým městem, ale tady opravdu na začátku 20. století bylo desítky podnikatelů, kteří měli své dílny, třeba doma, popřípadě potom už to přerůstalo a už vznikaly ty velké fabriky, ale opravdu kde kdo se tady živil v tom odvětví toho textilního průmyslu.
0: Vy jste mluvila o tom, že rodiče Johanna Budiga nebyli příliš majetní, že se nějak vypracovali. Přišli sem už s nějakou vizí do Svitav, rovnou podnikali. Co o nich víte? Já vím, že těch informací není příliš.
1: Já se trošku usmívám, to posluchači neuvidí. Ale rodiče Johanna Budiga do Svitav opravdu přišli za prací. Nicméně tatínek, Johann Budig starší, pracoval v místní továrně, která dneska už neexistuje. Ani ta budova nestojí, bylo to vlastně nedaleko multifunkčního centra Fabrika. Tam je Komenského náměstí, tam je bývala škola, už tam dávno není, takže právě v těchto místech pracoval. A tam se seznámil s Josefou, která tam byla kuchařka v jídelně, takže opravdu byli velmi nemajetní. A Johann Budig starší neuměl ani číst a psát a začal skupovat látky a chodil všude pěšky, chodil pěšky nakupovat do Moravské Třebové, chodil prý velmi rychle, aby mu to nikdo nevykoupil. A když se domlouval s těmi tkalci, co pro něj mají nachystat, nebo naopak, co oni chtějí od něj, když probíhaly ty obchody, tak si to musel pamatovat. A zase pěšky šel z té Moravské Třebové do Svitav, kdy to všechno nadiktoval té své ženě a to zapsala a pak na tom mohli začít pracovat.
0: To je neuvěřitelný příběh. A dokazuje to, že vlastně v dnešní době nemůže se nikdo tolik vymlouvat na ty překážky, když někdy v polovině 19. století nebo na počátku 19. století to bylo ještě daleko horší.
1: Je to tak a on v té práci pokračoval. Tudíž všechny zakázky, které byly tak nějak v docházkové vzdálenosti 20 kilometrů, tak zvládal sám, ale když pak začal podnikat právě s Johannem Budigem mladším, o kterém my dneska mluvíme, tak ten jezdil, měl povozy s koňmi,
0: spoustu. Uměl číst a psát.
1: Už uměl číst a psát. Tak on vlastně jezdil do toho širšího okolí. On jezdil do Bruntálu, jezdil do Šumperka, jezdil opravdu daleko, protože tam ten táta pěšky nedošel a fungovali tímto způsobem spolu.
0: A výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav budou pokračovat i po písničce.

0: přílety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav. Putujeme po stopách zdejšího podnikatele Johana Budyka mladšího s historičkou Monikou Němcovou.
1: Ale dalo by se říct, že asi nějaké stopy další jsou nedaleko, a to v Moravské Třebové.
2: Je to tak, z Moravské Třebové nejen, že teda pocházel tatínek a tahle jeho rodinná větev. Johan Budyk je velmi spjat s Moravskou Třebovou, protože vlastně do školy chodil tady ve Svitavách, ještě do kostela svatého Floriana, kde byla první třída. Nicméně gymnázium už studoval v Moravské Třebové a spoustu času trávil u svých prarodičů, on tam prakticky bydlel. Vlastně jeho žena, kterou si později našel, to už bydlel ve Svitavách, tak pocházela právě z Moravské Třebové.
1: A my jsme to ještě neprozradili, ale ten, kdo by tady byl s námi v těchto místech u bývalé Budigovy továrny, tak by viděl i nádhernou vilu, která má tady přímo u vchodu tabulku Budigova vila, tak předpokládám, že to není nějaký jiný Budyk.
2: Pořád jsme u rodiny našich Budyků a nacházíme se před vilou, která je v neorenesančním stylu. Dneska je tam okresní soud, ale je to vila, kterou Johan Budyk nechal postavit pro své děti. Johan Budyk své podnikání přeměnil na Johan Budyk a synové, tak se jmenovala ta jeho fabrika. A on právě nedaleko fabriky nechal postavit v roce 1891 vilu a měl takovou vizi. Vy vidíte, že ten dům je opravdu veliký. On měl vizi, že v jednom patře v přízemí bude syn s rodinou a v tom druhém bude druhý syn s rodinou.
1: Já musím říct, že to vypadá jako trošku malý zámeček. V této velikosti klidně zámečky můžou být.
2: Určitě by mohly. Opravdu to tak vypadá. Vila je teďka naštěstí jak i po rekonstrukci několik let, takže ona je opravdu nádherná. A vlastně v této vile žil syn Johana Budyka Maximilián. Druhý syn, který tam měl žít taky, ale žil se svým otcem ve vile, kam se ještě půjdeme podívat.
1: Můžeme si zatím popsat tuhletu vilu, je to tedy neorenesanční stavba, má dvě patra, má nějakou terasu, je taková zdobná, takže předpokládám, že má všechno, co měla mít tehdejší reprezentativní vila továrníkova.
2: Je to tak a vidíme i něco, co dříve bývalo kašnou. Máme spoustu fotografií přímo před vilou, kde oni tady spolu snídali, celá rodina, obrovský stůl. Vidíme schody, které vedou právě do budovy soudu. Nicméně ty schody tam původně nebyly. Ty jsou nové a schody vedly jak v pravé, tak v levé části té vily. Dneska už tam neprojdete, ale schody byly takhle do stran.
1: A co tam bylo vlastně pod tou terasou? Ta terasa tam byla uprostřed nebo nebyla?
2: Byla. To vypadalo vlastně stejně, jenom se chodilo takhle z bočních schodů dovnitř.
1: Takže tam, jak je teď to zábradlí vlastně, v tom podloubí, řekněme, jak jsou tam ty zábradlí z obou stran, tak tam byly vchody.
2: Je to tak. A právě to krásně vidíte, jak se to zrcadlí, že ta levá strana je úplně stejně jako ta pravá a ty schodiště se zrcadlily vlastně taky. Ještě se dostaneme k druhé části a druhé vile, která je taky krásná.
1: A tam se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vypravíme už za pár minut.

0: Společně s historičkou z Městského muzea ve Svitavách Monikou Němcovou jsme se přesunuli zase kousek dál po stopách Johana Budiga a jsme vlastně na zahradě muzea.
1: My se právě nacházíme na zahradě Johana Budiga, protože muzeum nebo budova muzea, to byla jeho první vila. Právě zde rodina žila, zde vychovávali děti, pak i vnoučata a sem se uchylovali k odpočinku, protože ta muzejní zahrada dneska, si můžete všimnout, jsou tady automobily, vypadá úplně jinak, ale v té době, v tom 19. století a na začátku 20. to byla nádherná zahrada. Bylo tady spoustu záhonů, byl tady altán.
0: Tady je nějaká přístavba, to tady bylo, nebylo? To je původní?
1: Ta přístavba původní není, to už jsou depozitáře muzea, takže je to nová přístavba. Tam byla původně zahrada, ale byly tam potom i hospodářské budovy. Protože když se podíváme na sčítací operáty, sčítání lidu, tak zjistíme, že Johan Budik měl na této adrese hlášené 4 koně a ty koně tady opravdu měl, proto i ta vrata jsou tak veliká, protože přemýšleli, kudy je vodit, jestli předem nebo zadem. Takže budova tady byla, ale byly to hospodářské budovy, které dneska už nestojí.
0: Já bych ještě zůstala u té zahrady, protože není možné si nevšimnout nějakého vodního prvku, který tady máme. Je tam nějaký reliéf, krásný. Je to půvabná dívka se žabkou.
1: Je to tak. My se nacházíme u pohádkové kašny, která je právě v muzejní zahradě. Tu kašnu máme doloženou z fotografií z roku 1911, kdy i ta rodina se před ní fotila. Potom, když vnuci Johana Budiga museli narukovat v první světové válce, tak i oni jsou tady vyfoceni v uniformách právě u této kašny. Vy můžete vidět, říká se tomu pohádková kašna, že můžete vidět krásnou mladou ženu, která má na koleni žabího prince. Žabý princ, ten původní, byl ale odcizen a v roce 2019 umělecký kovář České Třebové František Bečka vytvořil jako dárek pro ředitelku muzea Blanku Čuhelovou nového žabáka, takže už pár let je žabák zase zpátky.
0: Tak a pohádková kašna, protože tam ten pohádkový motiv, neváže se k tomu nějaká pověst třeba o tom, že léčivá voda z kašny, nebo skutečně tady dívka vysvobodila žabáka?
1: Neváže se k tomu nic, jenom víme to ze zápisů z deníku dcery Johana Budiga, která nechala tu zahradu kompletně předělat. Tak jenom víme, že ona se snažila, aby se to rychle všechno stihlo, aby právě tatínka nerušila tím ruchem, který by se tady dělal.
0: Ta kašna je tady z dob, kdy tady žila ta rodina, nebo byla tady ještě dřív?
1: Je to vyloženě dílo Budigovy rodiny, protože ten dům, my jsme si mysleli, že je z roku 1892, ale podařilo se zjistit, že dům stál už dlouho předtím. Je to dům z konce 18. století. A v 60. letech 19. století místní starosta Leopold Tempes tento dům prodal Johanovi Budigovi mladšímu, ale byla tady sušírna, jak se pořád bavíme o tom textilu, takže bohužel z toho sukna, jak se vypařovala ta voda, tak ten dům byl absolutně prohnilý, ty trámy byly špatné a musel projít kompletní rekonstrukcí, což Johan Budik udělal. A druhá rekonstrukce, která proměnila obyčejný dům v nádhernou vilu, proběhla právě v tom roce 1892.
0: Můžeme se podívat dovnitř, jestli tam ještě zůstaly nějaké stopy po Johanu Budigovi?
1: Určitě můžeme, byť jich tam moc nenajdeme.

0: S historičkou z Městského muzea ve Svitavách Monikou Němcovou jsme se dostali už do interiéru muzea. Stále tady putujeme po stopách Johana Budiga. Víme už, že tohle byl původně jeho rodinný dům, rodinná vila. Co tady zůstalo tedy po Johanu Budigovi?
1: Těch původních prvků tady moc není. Jediné co, tak jsou tady ozdobné sloupy vedle schodiště, ale opravdu ten duch té nádherné vily toho 19. století už tady nenajdete. Jsou tady vlastně dvě věci, které se počítají. Tak jedna z nich, tak to je nábytek.
0: To muzeum tady vzniklo kdy?
1: Tady po válce bylo muzeum dělnického hnutí.
0: Takže po odsunu, tedy když už Budigovi tady nebydleli, tak tady hned vzniklo muzeum.
1: Tak a když mluvím o našem muzeu, tak myslím muzeum, které vzniklo po roce 90 jako městské muzeum, protože je to úplně jiná instituce, ale byl tady tedy historický nábytek, který se dochoval a potom se tady našla krabice s krásnými fotografiemi na skle. Jsou to skleněné negativy a ty právě pochází od Johana Budiga.
0: Mě zaujala i ta historie toho muzea. Vy jste říkala, to není naše muzeum, ale stejně se zeptám, co to bylo za muzeum.
1: Tady právě bylo muzeum dělnického hnutí a mělo takovou pohnutou historii v tom, že tady byla třeba dřevomorka a spoustu sbírkových předmětů, proto já to i odlišuji v historii toho muzea, spoustu sbírkových předmětů muselo zmizet. Rozdali se do škol, do jiných institucí, jiných muzeí a když teda mluvím o muzeu po roce 90, tak tím myslím to, že se začínalo opravdu na zelené louce, začínalo se odnova a o některé ty sbírkové předměty se poměrně bojovalo. Například náš známý svitavský mechanický betlém, tak ten byl taky dán pryč a pak teda v roce 2012 se nám vrátil.
0: Pojďme si ještě teď na závěr říct, jaké byly osudy potomků Johana Budiga, kam zamířili po tom odsunu?
1: To je právě věc, která nám byla poměrně neznámá do chvíle, než se v muzeu otevřeli dveře, přišel takový sympatický muž, který držel spoustu papírů a říkal, já jsem Budik a měl zvláštní otázky třeba na červenou knihovnu, která je naproti. To byl prapradědeček vlastně, on říkal, můj pradědeček údajně pomáhal stavět nějakou knihovnu, nevíte, kde ji najdu? Tak jsme se tomu zasmáli, protože ten dům je z červených cihel, svěží naproti, ale

0: jak byl zamyšlený a viděl muzeum, viděl ty svoje kořeny, tak byl zahleděný jak do těch papírů, tak na to muzeum a úplně přehlídl naši Otterndorferovu knihovnu, která je naproti.
1: A já se ještě zeptám na tu osobu toho prapravnuka Johana Budiga, jestli to říkám správně, tak odkud pocházel a jak to vlastně všechno jako dopadlo? Předpokládám, že spoustu informací máte od něj.
0: Je to tak, když přišel, jak jsem mluvila o těch papírech, oni jsou v tom příběhu důležitý, to je rodinný deník, který si psala právě dcera Johana Budiga, Helena, která žila taky v tomto domě. Měl ten deník a měl fotky a já jsem věděla, kdo ty lidi jsou a tak spolu jsme to nějakým způsobem dávali dohromady. No a když jsem mu loni posílala fotografii opraveného hrobu, že na něm myslím a že jsme teda opravili rodinnou hrobku, no tak na to konto mě 23. prosince, den před Vánoci, přišel balík, který měl 7,5 kila. Byl tam rodinný deník a fotoalbum, které se jmenovalo Johan Budik 1832 až 1915.
1: Kam ta rodina tedy potom putovala?
0: Ona většina těch svitavských rodin putovala do Bavorska a tam nějak se jako udržují v tomto okolí.
1: Já vím, že z tohohle setkání něco vzniká.
0: My jsme měli, jak jsem mluvila o tom nálezu, té krabice s těmi fotografiemi na skle, tak to jsem si říkala, z toho by byla nádherná výstava. A byla jsem rozhodnutá, že to teda v roce 2026 udělám. Pan Budik mi do toho trošku hodil vidle tím deníkem a tím fotoalbem, protože najednou se ty informace rozrostly úplně absolutně, ale každopádně ten cíl platí. 1. října otevíráme výstavu Svět očima Budigů a právě to ze života svitavského továrníka, přímo takhle se to jmenuje, a měla by teda vzniknout i kniha.
1: A touhletou pozvánkou na výstavu i novou knihu končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pořad připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji jsou stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Oprava vytížené ulice Milady Horákové ve Svitavách jde do finále. Propad rozpočtu České televize by kvůli vládnímu návrhu mohl v příštím roce dosáhnout až 1,75 miliardy. A zítřek bude slunečný, teploty až 34 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Na území Pardubického kraje zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Průzkum Environmentálního institutu potvrdil, že na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody.
2: Odborníci se zaměřili na oblast Vysokomítské a Ústecké synklinály, kde našli skoro 300 nezajištěných vrtů. Mezi nimi jsou i ložiskové sondy, které sahají do hloubky 200 metrů a představují extrémní riziko pro zdroje vody a bude je nutné zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje podezření z manipulace veřejných zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Na síti X napsala, že zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Pardubičtí kriminalisté se o kauzu zajímají kvůli podezření na ovlivňování veřejných zakázek, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku. Frekventovaná ulice Milady Horákové ve Svitavách by měla být v létě opět průjezdná. Rekonstrukce zatrubnění studeného potoka, který je v této části svedený podzem, končí. Zbývá ještě dodělat povrch silnice a některé další úpravy, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Projekt vyjde na přibližně 120 milionů korun a je celý financován z městského rozpočtu. Počítá dále s kompletní opravou vozovky, s opravou chodníků, úpravou parkovacích míst anebo také veřejného osvětlení. Změnou prochází také křižovatka před budovou bývalé pošty, která bude z důvodu většího zajištění bezpečnosti i vzhledem k nedaleké škole a školce zúžena.
0: České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatku na státní rozpočet přijde televize o 1,3 miliardy a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. Hormuzským průlivem propluli nejméně 4 tankery. S odkazem na server Marine Traffic to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly iránské a americké síly. Dnes o tom informovala platforma AXSM Marine. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné počítá s obnovením plavby přes hormuzský průliv.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to mohou být i silné. Teploty 31 až 34 stupňů. Tlak se výrazně měnit nebude, biopředpověď ta bude na trojce a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba ližiny s tvrdým i nebo ližiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, který by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty ližiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že...
2: Že ližiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco ližiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují ližiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: A takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem liže, které se musíme učit ve výjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz ližiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo ližiny, ližina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i ližiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. Mm-hmm. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se dolů, od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout z. něco. Ale... To z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat? Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemusi jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme.
2: Mm-hmm.
1: No, tak jsme zase o něco chytřejší. Díky Dagmar Magincové, děkuju vám.
2: Já děkuju vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra. Hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý gólman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očařů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění, fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no.
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny ano. zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme
0: černobílé.
6: Viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často
0: slyším. To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, odvykne. Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky Veselé a zdraví.cz, co jsme tam tedy našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Já jim 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak, ano. Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Ano,
2: odpověd.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat, jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to, že to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám.
1: Dobře.
2: Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Moc paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdemlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě na problémy se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila z Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase dioptrii, se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: vidím,
3: se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, no, byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Snad jsem si

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedej zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba, nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobré.
3: Na ty oči úplně bezvadní.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to ale takhle nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no
0: věkem?
2: Může. Jako, že je to vlastně jako vypálení

Humoriádě, digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozku

0: mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
1: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
0: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modré oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
1: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuju, ať se daří, hezký víkend.
0: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
1: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
4: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
5: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Oksany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, stu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone. Together.

Dnes už dobře zakódovaný PF band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusu nové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry máry a nahrávka v cíli.

Wasting One on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak půlku mustý řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Vetně dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Klasika Krise Christophersona Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak ji kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a stvá.

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno. Během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécii. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor, všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si, plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je... Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne... Promiňte, to jsem zase sáh vedle, to je zase družstevní den, já to mám... Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učilůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, Strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě, prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No, já jsem taky jenom špásovala, ty pak Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděl.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně.
4: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
3: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl?
4: Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan Strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svým životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Copak já se cítím osamělá? Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmař, to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužského, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se mu můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: No, to se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štěd, jde. S tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho nepleťte, jo. Jak to mluvíte
5: s panem notářem?
4: Tak co, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: Prosím, to,
4: ne,
5: prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčem sledovat.
5: Prosím, to teda šedce, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne. Drahej strajíček. Ten marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přivedli úroky, že?
6: Ano, přivedli.
2: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně. Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu.

dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc

A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jako zlata. Tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl.
3: Takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: nějaký tovární. Já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nad mnou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. Já. takovou hypotézu jako detektiv a pana vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nepaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený. Ne, poznám.
4: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a můj nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse bušte, aby na, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni byli říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem nauč,

0: mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejcha a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo.
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes by nepozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano,
0: jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano, nepodepsaných návrhů.
1: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
0: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
0: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
0: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
1: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
0: On můj otec byl trošku spontánně, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
0: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
0: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druhu, blbče, se jde. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějakým velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Mě zcepenili oba. Najednou on vylečel, vypřel a už jsme byli oba pod prejtem.
1: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně? Že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní, všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene a ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy, jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý
1: ano,
0: večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého, jako sebe samého. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let, já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bivione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně. A no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on mě jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambíno pak.
1: A lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Vzdala.
0: Děkuju, děkuju, podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam lice venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdraví všichni lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat, neplakat, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou. Ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké v nouzi, takže nám taky lidé pomůžou, nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižený, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server Donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tedy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, když si nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: Díky. No vyplácí. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju. Ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se. Naschle. We'll be right back.
0: tom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš? Dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá? Odkud nám volá? Teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka z Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocná manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla a prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju. Přidáme pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, taktéž vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle, tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana,
0: tak.
3: České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já vás taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to příslovní nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka se v příběhu, no, příklad by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takový příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání k lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda enormně líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako domů jsem si to možná nebrala, protože k tomu kočůru už to nešlo a nemám možnost si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkali, protože za dlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě krmiva jsem i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: No, já nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No, ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala, chrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přinesla mi, přivedla mi teď tam 3. koťata, jo? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplechu, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Podstatě... Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy i dostan, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a... A mám třeba i chuť se pomstit.
0: Jo, takže jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, ale, protože tohle budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chce se udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A
0: jasně, tak dále. Po zásluze potrestáno, tohle to známe úplně všichni. Jo. Moc tak děkuju, jo. Dobrou noc. Dobrá. A mějte se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás, mile, někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí, tak bylo to v té době vašeho mládí lepší anebo horší než teď? Tak schválně. Můžete volat 731 800 900 psátlinka@rozhlas.cz. Ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Heničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit z hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mně stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tady 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba, a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe. A bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Tak se ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska, co se mně stalo? Já jsem sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíká mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. Protože no člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně jste ho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes to otevřít mi dveře. Já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, chápu.
1: A no, utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přidáme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím, že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byli až vnučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Není ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř. Než... Já na to nesu špatně, já jsem pohyblivá tím, že musím chodit s tím vozíkem. No ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, jsem vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš, ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale vy jste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně, buď se mnou, nebo s

Co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro. No.

0: to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A další úmorných pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, před tím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?
1: Olzár.

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenářek a koukám-li do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

0: cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Ach, dobrý večer, pěknou noc.
2: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, no nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama jim je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
1: Jo, takhle, to je koňský
2: útlek. Prostě
1: útlek.
2: Nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
1: no,
2: a zase chlap nějaký si to odveze a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo, takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
1: Já mám,
2: protože
1: já
2: bez ní to... už by ty koně dávno nežili.
1: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
2: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo, ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama. Prakticky, jo. A také já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce. Ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
1: Pojďme
2: to
1: k věci.
2: To není jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo. Ale ona má říkala, že musí kýdat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdyby nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala ten účet, jsem jí poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
1: Mm-hmm.
2: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5,5 tisíce.
1: No zkrátka, je to tak, jak to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
2: Že by to musela po brigádách a splácet mu to.
1: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten vtíč. Děkuju.
2: Myslím si,
1: děkuju.
2: Že takových lidí, ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nebyl, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla,
1: co
2: zřekla, že tohle je daleko užitečnější práce.
1: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo ne úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
2: Já bych ji, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
1: kdo
2: jsem
1: co má, to dá.
2: Jinak bych ji poslala víc.
1: Nejde to. Každý máme své limity.
2: No, mě zase soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl tři kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam pět koťat.
1: No gratuluju.
2: Kůže na ní, pane Maco, kůže na ní vysela. No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakous, jo, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
1: Paní, mají dobré paní srdce.
2: S manželem mají 7 holek, 7 dcer.
1: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní. No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
2: Tak mějte se hezky a naschle.
1: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústím na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žombrecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takhle třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě jako vyloženě v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho být, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhovoval, ale to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to bylo asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo jako vám to v paměti.
1: Na to prostě takhle vzpomínáte a ta vzpomínka prostě přišla na povrch. No.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, Jansko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo? Něco lepšího, jo? Nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude létat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, dobrý večer, pěknou noc.
1: No, dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: Dlouho jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No, dobrý skutek, něco lidského hřejivého, takového, něco, co zahřeje, třeba úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám skovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: To nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsem na vozíku teď. No, ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už
0: no,
1: hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A
1: no právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím. Je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili. A kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pár mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo, protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejde.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti měli několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Vhodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl, vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec. Žádný prospěch, nic. Prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat. A ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju. Děkuju moc. Bylo to sympatické. Bylo to fakt milé poslouchání. Ať se daří. Děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval. Já bych i věřil.
1: No, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval. No.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak, kdo bude další?

0: Řeknu to do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Trýp z Žamberska.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberska. No, to je Bamberg, to je
0: jo, Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou povězte. Lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, kdy jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova. A nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, protože to měl přes celou republiku. A co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj cestovatel a takže ta lidskost přišla v ní več a teďka už žádnému stopařovi nikdy peníze nedám, i kdyby v té nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát a nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí a jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak, nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být. Člověk nemá jenom sebecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě.
0: děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. No, nad tím no, člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnou, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voli. A teď jdu po tom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladý proti mně, že jo, opravdu mladý.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne,
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý, a najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popeláš, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda.
0: No chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou věci.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No. Dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení.

ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi, je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se o to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i nad vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjde

jdete podívat do tu vaší půdu nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači Noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
1: ano,
2: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: Po před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
3: Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
5: namítají? Ne, namítaj? Jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme.
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Ha! Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím,
6: ale... Těžká.
4: Ano, ale přece jenom jaksi...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
4: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: No ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub. Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Hmm. Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním ne.
4: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
4: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mý kapsy, když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicu.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano.
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Pardubice. Radio

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a zase varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak... představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem
3: Forst, píše. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda bych potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom... to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu.
4: Žalobu.
3: No, velice rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme otrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62
3: roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. 40. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, vochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela od kozy,
3: no.
4: Ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: No.
4: Ano, ano, mám, mám. No. No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu.
3: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: A já, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prý, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocná nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to jak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím. Mně to je protivný, já nemůžu
4: ano.
3: Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no to jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: No, jistě,
4: jste překonali
3: no.
4: Různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vy větráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tedy. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání, je protokolováno: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka: jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně nadkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapy,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: jo? No, tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
5: no,
4: jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no, jo,
4: taky.
5: No,
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No, alespoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žárlí?
5: Vaše manželka žárlí?
4: Žárlí, no představte si žárlí.
5: Jděte, no. A to žárlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žárlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, no, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no.
5: Pořád. A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
5: No, a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já sami tak ještě žádný nedal.
5: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no.
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku,